A pak přišel den, kdy potok čistý zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal. A náš trafer zas u chapty benžo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Žil kdys kdes chlap. Dá se říct též muž, či kmán. Já ho zvu chlap. Nu a on krat ten chlap. Krat co moh a kde moh. Zvlášť, když měl hlad. Byl den jak květ, pták pěl, klas zrál a nad vším jas. Jen hvost se tměl tam, kde spal chlap. Spal den a noc, neb pil jak dán. Když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad, jedby. A pil, spíš pil, jen mít zač. Měl ret jak trout. Když se dá jít na lup, i když je den, tak šel. Jde, až zří plot a na něm čte, je tu zlý pes. Zlý pes. A to se mám bát, no, to snad ne. A just tam šel krást. Leč pes tam byl a zlý. A jak? Jak děs? Jen se chlap vkrat, už tu byl pes a vil. Pán sic spal, leč pes vil a rval čím dál tím víc, až pán vstal a vzal si zbraň. Vem si ho, drž ho, jen mu dej, křik. Zběh a ryk, chlap chce pryč, je tu však pes i pán, je to už kmet. A řve, já ti dám u nás krás. A kmet se rve, jak kdys, když byl mlád. Leč chlap je mlád dnes a dnes má víc sil. Kmet už je mdlý, chlap na něj klek a chce ho být, když tu zlý pes se zved a chňap. Chlap má prst pryč. Než pes spolk prst, než kmet se vzmoh, chlap skrz sklep jde ven. Tam, co je vchod, je schod a u něj hůl, spíš kýj. Kmet se chtěl prát, leč kýj je kýj a chlap byl ze všech sil, až kmet pad. Pes se rval dál. Hraval dlaň i pěst a teď chce rvát chřtán. Chlap, pot a krev má naspěch. Děd si spad, leč teď zas na dvůr vběh vnuk. Spíš hoch než muž. A chce znát, kdo to tu chtěl krát a kde je náš děd? To už chlap byl přes dvůr tam, co je stáj. A přes plod jde kůň a na něm chlap. Vnuk sáh níž než je bok tam, kde měl kolt. A jak stisk, kolt štěk, bang, bang. Chlap jek a kůň se vzpěl, leč jde zas dál. Děd vstal, je živ a zdrav, jen chlap je pryč a s ním i kůň. V tom vnuk křik, hleď! A jak to řek, tam, co je brod, kůň stál a třás se. Pak se hnal dál, zas stál, pak pad. Chlap je pod ním. Teď však se zved a dal se v běh tam, co je hvost. Chce se v něm skrýt, jen ho nech. Řekl děd, kdo zná líp kraj, kdo z nás tu rost? Teď bych chtěl lok, jak pes chce kost. Vnuk mu dal žin. Vem psa a kyj a pojď, řekl děd a mlask. Dej si též hlt. Vnuk písk na psa a šli. Chlap si sedl pod strom. Kůň mu zdech. Pes si vzal prst a ten kolt, co po něm šlech jak blesk, mu z plic vzal dech, je bled, je sláb, je sám, má strach. Klek, chtěl vstát, leč spad zpět na strom a popni se sves na zem. Les jak plas, rval mech i vřes jak táh, trup opíť dál. Už ví, že je zle. Zrak se mu tmí a sluch mu stich. Chce však pryč tam, tam, kde je svět a kde je jas, ne tma, přec, kde je tma, je smrť. Teď ještě ne, chce se mi spát, jen noc a den a noc, zas budu fit. Pes štěk. A po něm hned hlas, rek, čul, krev, běž za ním. Kam štve, křik hoch, tam za ten dub. A tam ten chlap byl. Pes nad ním stál, pak hoch, pak chmet. To je on, řekl kmet a vzdech. Ty jsi mu dal. Proč u nás krat? Co když měl hlad? Co když chtěl jíst? Ten znal než pít, ten vrah. On ví už svý, tak nač ten hněv. Pojď. A co s ním? Už nic.
1: Radio. Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta, there's something I've just got to tell you.
1: Oh, please, tell me what to do.
2: I don't really know how to say this, but

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

sněh dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

já snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: den, dobrý den.
1: Poklonka no, usívá.
0: Buďte zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
1: Ale tě, a k čemu?
0: No k čemu? Ještě se ptejte.
1: No ty se taky ptám.
0: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
1: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
0: Jo, nestojí za řeč, no, vy jste dobrej. Vždy jste vyhrál, kolik?
1: No.
0: 30?
1: Nepak, 40, pane.
0: 40,
1: no, jo, 40,
0: prosím,
1: 40.
0: To má někdo štěstí. Jo. Tak co si koupíte?
1: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
0: jo, jo.
1: Ano, a budu poslouchat no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
0: Poslechněte, vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
1: No.
0: Tedy jak sázíte?
1: Aha.
0: Jistě máte na to svou určitou metodu,
1: no, no to dá rozum, no, metodu, no. To mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
0: Helejte, já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám zdálo. Je
1: jo.
0: To pravda?
1: Jo, ale musí se opatrně, víte?
0: Jo, jo.
1: Tak jako, helejte, tudle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
0: Jo.
1: Srážky, jo?
0: Ano, ano.
1: Tak jsem vsadil horskou službu.
0: Jo?
1: No jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
0: Podívejme. No a jak to děláte jinak podle snu?
1: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
0: Přijměte
1: místo.
0: No, děkuji. No, tak.
1: Tak koukněte. Tak když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to je 2,40.
0: Aha.
1: Turistika.
0: Aha.
1: Nebo 34. To jsou skoky do vody.
0: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
1: Prosím.
0: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
1: Aha. Tak to je česká házená.
0: Čili 4,
1: jo?
0: No? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
1: Tak to je spirální.
0: Stojím frontu na brambory.
1: Košíková.
0: Kluk dostal 5 z počtu.
1: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Tak to jsou saně.
0: Podívejte se,
1: no.
0: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
1: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
0: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohlejte.
1: A nahledím.
0: No, tam. Nebo co, když se mi zdá, že mám v prodejně kontrolu?
1: Aha, tak to je plachtění.
0: No.
1: A když vám na něco přijdou, parašutismus.
0: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
0: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál. Teď 40 000.
1: Ježišmarja, jaký 40 000, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
0: Co?
1: No.
0: 40 korun?
1: No jo.
0: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
0: Sakra. Ale metodu máte na 40 000, tedy nejmíň.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.

stejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
1: Irak, Irak, Irak, Kambodža, Vietnam, přes kopírák. V kabinách transportérů z pancéřů a ocelových plátů je slyšet rytmus

jsou tu už obránci Troje, ty občané Sparty. Jen dole oblaha svítí a trhá se zem. Padá z toho písek, smrdí z toho síra, už nebeská šatnářka kabáty odebírá, počasí se drží, neprší a neprší. A přicházejí noví, obsazují stoly, sečmaluj z Armstrong.

Za piano se dá počasí, se drží, neprší a neprší. Já z královské lože se zlatými křesly, jevišti přichází samotný Elvis Presley, počasí.

hrou. V šatečkách sněhobílých počasí se drží, neprší a neprší. Je tu John Lennon,

To jsou takové samozřejmě ty chvíle, které milující manžel má rád, když ta žena má tak neuvěřitelnou logiku, že překvapuje i po 20, 30 letech vždycky znovu. My jsme se třeba koupali, to bylo v Řecku v takové laguně, opravdu krásná moře, že jo, a plavali jsme v takové laguně mezi skalama, k takový bojce. A ona vám najednou řekla neuvěřitelnou větu. Ta bojka před náma plave pryč. To jsou ty chvíli, kdy já sotva popadnu dech. A já jsem ale pohodový, rozumíte? Já jí říkám, mámo, všechno na moři může uplavat pryč, ale bojka ne, čověče. Princip bojky je v tom, že je ukotvená ke dnu. Teď jsem viděl, jak je z toho smutná, tak jsem říkal, samozřejmě plave, to víš, že plave, určitě plave, jo, ta nestojí na místě, jsou vlny, je vítr, ona fakt plave, ale neuplave, opravdu neuplave. A ona si mě váží, ona tak vážně říká, ano, ano. Ale tato plave pryč. Víte, to si člověk v tu chvíli řekne, kdybych ji teď zabil, tak mě každý soud musí osvobodit. Já samozřejmě nekonfliktní říkám, ano, plave pryč. Mámo, víš co, my ji doženeme. A udělali jsme pár rychlej temp a už jsme ji měli. Tak jsme si, u ní jsme odpočívali, tak jsme jí objali tu bojku. 20 minut jsme si tam povídali, vyprávěli. Ale rozumíte, to je ten typ, ona to má furt v hlavě, jo. Já už jí na očích vidím, že ona zase znova se začíná trápit nějakým nesmyslem. Ona najednou řekne, hele, ale ta bojka fakt se pryč, já to cítím. To už opravdu, já jsem měl brýle, tak jsem si říkal, půjčí mi to křišťala, ona, ukážu jí, víte, jak to lano jde. Podívám se do vody. Tam dole na tom dně k tomu lanu byl připoutaný potápěč. Chápete, jak on hrval? Už 20 minut chtěl na šíry moře a dva pitomci mu držej bojku. To. Musím podotknout, bylo to v Řecku, byl to řecký potápěč. Ten řval tak, že nebyl k utišení. Nadával mi, teď já uklidňoval. On říká, vy jste mě mohl zabít, vy jste se úplně zblázil. Teď já samozřejmě, já nejsem dobrý člověk. Jsem říkal, to žena. On byl nepřičet, teď já mu začal vyprávět, že jsem taky potápěč, že jsem se potápěl. Teď jsem mu říkal, já jsem potápěčský instruktor, jsem mu říkal. Opravdu, u mě se učil i rosák a zedníček. U tomu samozřejmě neřekl, on z českých umělců znal jenom Martu Elefteriadu a Dášu Veškrnovou. Já mu říkal, věřte mi, já tomu všemu rozumím, co jsem provedl. Já píšu potápěčský knížky, sbírám potápěčský příhody. Hned jsem on furt řval, já jsem ho potřeboval uklidnit. Jsem říkal, slyšel jste už někdy v životě o tom, jak v tom brazilském pralese, po požáru pralesa, našli uhořelýho potápěče? On říkal, co je to za blbost? To byla ta chvíle, už se uklidnil, víte, musíte na něj psychologicky. Jsem řekl, ano, ano, ano, to byla hrozná věc. Uhasili hluboko v brazilském vnitrozemí pralesní požár. A v tom spáleništi našli uhořelýho potápěče, ale v kombinéze i s harpunou a s kyslíkovou bombou. On říkal, to je naprostá blbost. Já jsem říkal, to taky byla záhada století, pane. Ale vysvětlila se, víte, jak on se tam dostal? Ty hasící letadla nad mořem, když nabírali do těch roudů tu vodu, tak ho vcucli. Podnesli ho tam a hodili ho do

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát za tajemství.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už po

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousí tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu.

0: posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád, potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku. A svítí na tvou lásku neplěno.
1: Tak vážení, do sedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
2: Koukám, jak celá země vstává, jedno směl poslední klapot kopit.
1: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
3: A po

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 22. září se můžete těšit na speciální vysílání s Miroslavem Donutilem.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pác a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí bravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na venkově, protože zavírání malých venkovských prodejen zpomaluje. Loni jich skončilo 55, rok dříve třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu. V některých obcích proto zásobování zajišťují pojízdné prodejny se základními potravinami. Na výstavě ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou až do pondělí 28. září zdarma veřejnosti přístupné korunovační klenoty. Podle očekávání se tvoří dlouhé fronty. Německá vládní koalice už se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Opatření by měla zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litru. A v Německu se chystá také zavedení cenových stropů. Další slib politika současné vlády zůstane nesplněný, blíže Luboš Dvořák.
2: Sliby městu sportu Nymburku zůstaly jen na papíře. Minister sportu Boris Šťastný zaslal České unii sportu dopis, v němž píše, že stát nyní nemá na rekonstrukci sportcentra peníze. Připravovaná přestavba zhruba za 4 miliardy korun se tak zatím odkládá na neurčito. Navíc je prý návrh převést areál pod ministerstvo obrany. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Novinky ze Žďáru nad Sázovou má pro nás kolega Savana.
3: Kultura v novém. Prostranství kolem kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se dočká výrazné proměny. Promění se nejen celková podoba, ale získá i nové funkce. S plány se mohli občané seznámit minulý týden na veřejném setkání s architekty a zástupci města. Nově upravený prostor kolem kulturního domu by měl ve městě sloužit už v roce 2028. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Brna ve třetím kole extraligy poprvé bodovali. Porazili totiž Hradec Králové 3-1. Jediným týmem bez bodu tak zůstávají Vítkovice. Ty podlehly Litvínovu 2-3. České Budějovice udolali Olomouc 3-2 a Kladno zvítězilo na ledě Liberce 3-1. Ještě Pardubice ty přehráli Karlovy Vary 5-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Co děláš, to dělej rád. Tak to byla doslova do písmene výzva od Valdemara Matušky a kamarádů Táborových ohňů. My s Kačenkou věříme, že to, co v tuto chvíli děláte, děláte rádi, ať je to jakákoliv činnost, i když tady by se dalo malinko vyloučit přece jenom to časné ranní vstávání, protože nepředpokládáme s Kačkou, že někdo z vás by rád vstával v 6 hodin a 6 minut.
1: No a hlavně po víkendu, že?
0: Ano.
1: Po víkendu, při pondělku. Ale tak samozřejmě najdou se tací, že? Tak vás taky zdravíme, teda trošičku závidíme, taky bychom chtěli vstávat.
0: Taky 6 hodin a 5 minut. Ne,
1: takhle, chtěli bychom vstávat až takhle pozdě, ale v podstatě pro nás jakoby pozdě. Ale jinak vám závidíme takový ten optimismus, protože někdo prostě jako vyskočí, jo? Budík ještě třeba ještě ani nezazvoní, on už vyskočí a úplně, oh, ježiš, hurá, super, nový den.
0: Probudil jsem se.
1: No, je prostě nadšený. Krásný. A takhle by to mělo určitě být u každého z vás. A pokud to tak nemáte, tak vždycky zapínejte Country Radio v tento čas, protože to se z rádia ozve hlas Vlady Vlacha a Katky Čepelíkové. Povětšinou to tak bývá.
0: Ano, povětšinou to tak bývá, ale také se tu samozřejmě objeví nějaké ty krásné hudební kousky, které nás čekají i během dnešního celého dne. No, proč bychom to směřovali na celý den, zvláště pak po ránu a ta jedna dopolední hodina společně s námi.
1: Tak ta první hodina, ta začíná hned skvělou muzikou. Byl to Valdemar Matuška, budeme pokračovat třeba s Tammy Wynette nebo Petrem Spáleným.
0: Tak ať se vám dobře poslouchá, vám přejeme toho 21. záříového dne.
1: Kde svůj svátek slaví Matouš, za chvilku si k ním něco povíme.

0: Jestli očekáváte po ránu nějaké vyšší teploty, tak budete asi dneska trošku zklamáni, protože ty teploty se pohybují docela nízko, pod 10 stupni Celsia. Tam, kde je 10, tak to je jižní Morava. A pozor, tak je i kousek severní oblasti v České republice.
1: No, ono to lepší nebude samozřejmě ani během dne, protože teploty dosáhnou maxima nějakých 17 stupňů, pokud si pamatuju, ale k tomu se dostaneme podrobněji za chviličku. No, ale lepší je to na D1, protože na příjezdu z Vyškova do Brna čekajte sice kolonu na 208. kilometru, je to za sjezdem na Slavkov, tam je překážka, nehoda, srazila se zde 4 auta v levém pruhu, ale už je tam policie a doprava by měla být pomalu průjezdná, ta kolona je od 211. kilometru.
0: Tak to byla pozitivní zpráva.
1: To je pozitivní, že už se kolona rozjíždí.
0: Jo, no, a jak dlouho to tam stálo, Vláďo?
1: To v tuhle informaci nemám, ale ať to tam stálo jakoukoliv dobu, tak podstatné je, že ta nehoda těch 4 automobilů je odklizena a pomalu se projíždí a kolona se rozjíždí. To je to pozitivní.
0: No tak to je hurá, hurá sláva. Tak dáme si Babiho Daňka nějakou muziku po ránu, přejeme vám pěkné pondělní ráno a samozřejmě hezký den celý, který nás čeká.
1: Hezký den, celý den.
0: Tak, dobré ráno.

0: Jak bylo, je a bude.
1: Tak musím říct, že když se podíváte ven, nemáte-li zataženo, tak musíte konstatovat, že to sluníčko snad dneska ani nevyjde. Jako. Tam je taková tma, jako v ranci, bych tak řekla. Sluníčko nám totiž vyjde, jako jestli se zadaří, jestli se mu bude chtít. 6.45. Zacházet bude minutu po hodině 19.
2: No a jak to vypadalo s rekordními teplotami naměřenými v Klementinu? Nejchladněji bylo v roce 1848 1,7 stupňů Celsia. Pro změnu nejtepleji v roce 2003 29,9 stupňů Celsia. My už jsme malinko naznačili, že dnes to nebude žádná velká sláva, tak jak dnes bude a konkrétně jak je teďka na území České republiky?
1: No tak v tuto chvíli jsou teploty kolem 8 stupňů Celsia, výjimku tvoří Jižní Morava, kde je 10 až 11 a potom taky jistá část severní, jak bych řekla, oblasti České republiky, třeba Mostecko, jo, Žatecko, ano. Tak tam je kolem 11-12 stupňů.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, no a ty teploty 12 až 18 na jihu Moravy, taktéž 18, takže to je, dnes se nám to tady sešlo, no a v 1000 metrech na horách, pokud byste jeli, tak kolem 6 stupňů Celsia.
1: No, dneska by prostě bychom měli počítat s nějakými těmi přeháňkami. Při úterku by mělo být nadále chladno a hlavně na horách nás čekají přeháňky, ale přes den bude oblačno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 12 až 17.
2: Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, ať nekouše.
1: Přesně jsem čekala, že tam bude něco s nějakým kousáním.
2: Já bych řekla, ano, na svatého Matouše, kdo nemá zuby, ať nekouše, bych řekl teda spíš. Pardon.
1: Ukaž zuby. Jo, vydavací.
2: Ano,
1: tak,
2: se zbytkem chleba.
1: Ale po svatém Matouši, čepici na uši.
2: Tak, tolik pranostiky, tolik počasí na dnešní den, tolik informace o muzice, tedy ještě ne, Pavlína Jíšová a Tři muži.
1: No, naší oslavenkyně, no, tak gratulace.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak se skupinou Taxmani jsme se doslova do písmene propískali až k 6. hodině 25. minutě, kde je připravena doprava. Začínáme na kolejích. Výluky, které nám končí zítřejším dnem, jsou na vlakových spojích, jako je Stará Paka, Martinice v Krkonoších, také Kladno, Rakovník. No a co silnice? Máme tu několik dopravních nehod, jedna z nich se stala na D3, exit 79 ve směru na Rakousko, havarovalo se také v Českých Budějovicích v ulici Vrbenské, no a máme tu také Přerov, tady došlo k havárii v ulici Bajerova. A jděte kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem a po počasí a po zprávách už se podíváme na dnešní oslavence. Šťastnou cestu a krásné ráno s Country rádiem.
2: Country rádio.
3: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Times. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country rádiu.

0: Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu dnes. Kriminalisté prověřují bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 až 12 let vězení. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku až 25 velkokapacitních tramvají. Budou stát přes 3 miliardy korun. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 18 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

kraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musí.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

když děti zlobí, tak hned je doma mazec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Dnešek v kalendáři.
2: Dneska je v kalendáři Matouš. Jak když se řekne Matouš, co ty si vybavíš?
3: Tak Matouš, jak jde na Riviéru, že jo?
2: Prostě ano. Šimona Matouš.
3: Šimona
2: přece.
3: Matouš, ano.
2: Tak tohle je jeden z nich a ten má dneska svátek. Jde o jméno, které má hebrejský původ, vyvinulo se z hebrejského Matyahu. Stejně jako jméno Matěj nebo jeho archaická podoba Matyáš. Jméno se z hebrejštiny překládá jako dar boží nebo dar od Boha. Ty zdrobněliny jsou moc fajn. Maty, Máťa, Matýsek, ale pozor, také Matys, Touš a nebo Toušek. Slyšel jsi někdy někoho volat Toušku?
3: Ne. Neslyšel, protože žádného Matouše ani neznám. Znám jednoho, ale to je příjmení, takže na něj, kdyby volali Matouši, tak...
2: Nebo Toušku.
3: Nebo Toušku,
2: no. Vůbec neví už. Také v Česku těch Matoušů je 2500.
3: V kalendáři máme také jméno Mirella. Jedná se o italské jméno. Konkrétně jde o zkráceninu jména Mirabela, tedy podivuhodná žena. No, Mirabela, to je také nějaké ovoce, Mirabelky, že? Na stromech je malé žluté. Co?
2: Jo,
3: je to tak?
2: Jo,
3: něco
2: no a to podle mě už ta sezona...
3: Jako je pryč.
2: Teď zrovna, jakoby podle... Jo, mm-hmm. Na jaře, myslíš? Mm-hmm. Jo, já bych řekla, že teďka. Ale to dobře, na jaře, tak to jsou takové ty malé bobíky, jak se z toho dělá třeba marmeláda.
3: Ano, přesně tak. V kalendáři máme den tisku, rozhlasu a televize.
2: No, bývá.
3: Ano, pokud se jedná o socialistický kalendář. A to není zdaleka všechno, protože ve světě máme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Jedná se o čtvrté nejčastější úmrtí.
2: No, prosím vás, to je jako fakt jako zásadní ano. Věc, protože tahle ta nemoc se typicky začíná projevovat po 65. roce života. Ježišmarja, tak za 2 měsíce mě to tady čeká. Ne jako u mě,
3: ne,
2: samozřejmě.
3: Jasný, no, výborně, děkuji, že jsi mi to připomněla.
2: Ale
3: to
2: proto je s
3: prevencí to projevilo,
2: je důležité začít už u útlého věku, jo, a dlouhodobě v ní pokračovat. Co je nejdůležitější? Tak zapisujte si, jo. Pohybujte se, plavte, choďte, jezděte na kole, prostě co vás baví, jakýkoliv pohyb se počítá. I takovéto chození se psem na dlouhé procházky. Jeste pestře, každý den 3 porce zeleniny a 2 ovoce. Přičemž, abyste si to jako nevykládali jinak, jo, já jsem si dala porci. Porce je jedna dlaň, jo. Nezapomínejte na ryby, luštěniny a hlavně omezujte ten bílý cukr, protože to je velmi důležité. Podle posledních studií výrazná konzumace cukru totiž jako fakt přispívá k tomu, že ta Alzheimerova choroba ťuky-ťuk, jo, Vláďo, popatrně s těma dortíkama.
3: Ne, já tak jako přemýšlím nad tím, co si tady vyjmenovala, co by našinec měl říct, aby eliminoval.
2: A to není
3: eliminoval...
2: všechno, ještě zpěte hodně dobře.
3: Jo. Tak já mám náběh jako blázen. Dobře, takže eliminuju...
2: No však jo, za 2 měsíce je to tady vládě.
3: Ťuky-ťuk. Petr Novák, Flamengo, písnička Povídej. Já si myslím, že ty už si všechno řekla, alespoň co se týká mého věku a blížící se choroby. Takže teď už necháme povídat Petra Nováka.

0: písnička 17 dnů, no a teď se dostáváme k dopravě, je tam v tuto chvíli, Kačenko, něco aktuálního v 6 hodin 41 minut.
1: No, bohužel je, tak je pondělí, tak možná jsou lidé rozespalí ještě, prostě venku je tma, je takové pošmourno, D52 do Brna z Pohořelic, tak tam dávejte pozor, na Vídeňské u Futura, tam jsou zablokované dva jízdní pruhy ze tří, stala se tam totiž dopravní nehoda, takže samozřejmě se to tam štosuje, komplikuje, je tam kolona.
0: 8, 9, 10, 11, to se neskouším.
1: Já si umíš počítat, no, to je ten Alzheimer. Ještě neťuká.
0: Trénuji si mozek. Ne, to samozřejmě s ničím nesouvisí, až na jednu výjimku, což jsou teploty, které jsou dnes maximálně naměřeny v rámci tohoto časového údaje, který jsme řekli. Přes den to nebude moc lepší, pak když vám vyhovují teploty od 12 do 18, tak si přijdete na své.
1: Určitě, stejně jako teď s muzikou Johnny Horton před námi a za chvilku už budeme také někoho probouzet, tak si na to počkejte.
0: Hezké ráno, přeje Kačka Vláďa.

0: probouzení na Country Rádiu.
1: Doufám, že na lince za chvilku bude milovaná žena, protože my ji teď voláme.
2: Ano, teď otázkou je, čí milovaná žena. My to víme, čí milovaná žena. Milovaná.
1: Teď všichni chtěli po těch telefonech, rychle běží za tím telefonem.
2: Týká se to mě, ten můj...
1: Už to zvoní, mě to nezvoní, mě to nezvoní.
2: Manžel na mě myslí, no tak nemyslí, je to někdo úplně jiný.
1: Tak nic, tak příště.
2: Country Radio, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobré ráno. My tu máme vzkaz od Lukáše pro vás.
3: Ježíš, tak to je úžasný.
1: No a víte, proč vám tady nechal vzkaz a zrovna ten dnešní den?
3: Tuším, protože mi dneska naprosto krásných 50 let.
1: Jojde.
2: Mladice.
1: Vy to dokonce víte, no takže paráda. Takže krásný, přejeme vám všechno nejlepší. Ano. Krásné narozeniny, krásnou oslavu. Možná, že už proběhla?
3: Oslava teprve proběhne a děkuju moc.
1: Jde, tak super, tak to je všechno ještě krásné před vámi a teď je před vámi jedno pěkné přání, které tady Lukáš zanechal.
2: Ano, a tak poděkujte Lukášovi, protože ten doslova do písmene píše. Lásko, přeji ti ze srdce pevné zdraví, ať si stále usměvavá a stále rozséváš radost všude, kudy kráčíš. Jsi úžasná žena a moc ti miluji.
1: Prosím zahrát píseň, která mojí lásce zkrátka patří. A to je Báječná ženská od Michala Tučného.
3: Super, děkuju vám.
2: Nemáte vůbec za co, pozdravujte Lukáše. Užijte si oslavu, je to takový životní milník, ale působíte krásně a velmi pozitivně, přesně tak, jak tady o tom Lukáš píše.
1: A tak, jak o tom bude zpívat Michal Tučný.
3: Děkuju a krásný den všem i posluchačům.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

duši, když život patří katům, katům jím v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj důmou duši, když život patří katům.

0: Pole s bavlnou a kapela Rangers v našem vysílání krátce před sedmou.
1: Ano, tak to je taková ta klasika. Další klasikou ještě před zprávami a před počasím je Žalman a spol. Písnička Cestující muž.
0: Pak si dáme zprávy počasí a pokračovat budeme s Pavlem Bobkem. Tak vám přejeme krásné pondělní ráno.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přehánky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.

0: Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbaři hlásí, že houby rostou. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šanci mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V Mnichově o víkendu začal 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho navštíví více než 6 milionů lidí. I letos panují přísná bezpečnostní opatření. V areálu i okolí je přes 600 policistů. Pivo je dražší než loni. Tuplák stojí až 390 korun. O cenách bydlení v Praze teď Honza Navrátil.
2: Pořízení bydlení je v Praze čím dál tím dražší. Například nový byt 2 plus KK o velikosti 55 metrů čtverečních vyjde už na 10 milionů korun. Většina kupujících volí financování pomocí hypotéky. Její průměrná výše se v Praze pohybuje mezi 5,5 až 6 miliony korun. Poskytovatelé hypotečních úvěrů pro hypotéku 7 milionů doporučují čistý měsíční příjem mezi 90 a 100 tisíci. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet má pro nás Luděk Savna Urbánek.
3: Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách. Ve Flašarově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou odhalené jádro břidlicové vrásy. Novinka navazuje na před 6 lety otevřený okruh o historii těžby ve zdejším regionu. Luděk Savna Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil ve včerejším závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. Za ním zaostal o 1,728 sekundy. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio. Do neklidné doby. Country Radio.
4: Čekám na svůj nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím,

snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

0: jsem byl s ním. Pokud jste, milí posluchači Country Rádia, na tom stejně nebo podobně s pamatováním si textů, tak věříme, že písnička od Pavla Bobka Chvíle, kdy jsem byl s ní, vám udělala. V závěru této písně na la velkou radost. To se nezapomene.
1: La, je to takový jednoduchý nápěvek, prostě když ano. Nevíte, můžete dělat la, nebo
0: a pak se
1: chytit.
0: Přesně
1: a pak
0: tak,
1: se chytit a potom chvíle, kdy jsem byl s ní. Takhle to můžete zpívat. Já myslím, že většina lidí takhle písničky zpívá.
0: Já to tak mám, já to beru
1: za sebe. Já samozřejmě taky, ano. Proto to říkám. Tak přejeme pěkné dobré ráno při pondělí 21. září. Ať už zpíváte jako prostě Pavarotti, anebo ať už zpíváte jako Vládě, tak samozřejmě my vám přejeme pěkné ráno. Zpívejte si klidně dál, za chvilku třeba s Mirkem Hofmanem nebo s Tomášem Linkou. Tohle to je muzika, kterou vám za malý okamžik taky nabídneme v našem vysílání.
0: A my věříme, že i při této muzice vám bude do zpěvu toho dnešního 21. zářijového rána.
1: Svůj svátek dneska slaví Matouš, tak kluci, přejeme všechno nejlepší a taky si dneska připomínáme založení Impéria Baťa. Více za chvíli.

medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

ještě někdo mě nezastavil. Tak odvezte mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví?

proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý

0: medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Hezké dobré ráno, v 7 hodin a 14 minut, tak před námi jsou informace o počasí a také o dopravě. Tak začneme tím počasím, protože to z vás asi zajímá určitě teďka nejvíc, než vyrazíte do té školy, do toho zaměstnání, vypravit tu drobotinu, anebo sami sebe. Tak vězte, že se takhle po ráno trošku více oblečte, myslím, že přes den budete odhazovat svršky, ale aby bylo co odhazovat, tak teď se oblečte, protože venku je kolem 8, maximálně 11 stupňů Celsia.
2: No a v případě dopravy předpokládáme, že vás bude zajímat i D52, protože tady trošku máme problém. Na příjezdu do Brna z Pohořelic tvoří dlouhé kolony. Na Vídeňské před sjezdem na Futurum se stala dopravní nehoda. Srazila se zde dvě auta, projíždí se jedním pruhem a kolona je zhruba na 40 minut, takže nic moc.
1: Prostě dva zablokované pruhy, to je prostě samozřejmě prekérní situace takhle po ránu, zvláště v takovém exponovaném místě.
2: Ano, teď u nás čeká muzika. Tomáš Linka v 7 hodin a 15 minut a za chviličku také pohled do historie, budou tu data v datech.
1: Dotmy se koukej, tak pohled z okna, to je stejné.
2: Ano.

0: Data v datech a neb významné události dnešního dne.
1: Tak co se toho dnešního dne napříč historii všechno
2: strašně
1: událo?
2: Moc.
1: Je tady toho, takhle si to tady slyšíte, to šustění těch papírů,
2: listujeme,
1: ano. Tak já bych začal rokem 1959 a to v Brně. Tam totiž vzniklo satirické divadlo Večerní Brno. A co je zajímavé, první satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo hrát na území Československa. Takže zdravíme do satirického divadla Večerního Brna a přejeme mnoho úspěchů.
2: Tak já myslím, že bychom mohli ještě zmínit, že dneska je to 132 let od založení obuvnického impéria Baťa. Hmm. No, vidíš, to už je tolik let, co mám, nosíme boty.
1: Letí to jako voda, takzvané baťovky. To už jsme u narozenin. V roce 1913 se narodila skvělá herečka Věra Ferbasová. Můžete ji znát z takových filmů jako Dařbu Jána Pandrhola, Penzion pro svobodné pány, Případ pro začínajícího kata a dokonce i filmu Jáchyme hodě rozstroje.
2: V roce 1923 se narodila Luba Skořepová, už od nějakých 10 let není mezi námi, ale šlo o skvělou českou herečku, spisovatelku a taky autorku divadelní hry.
1: 100 roků však těžil, mlčel jsem. Ano, jedna z těch krásných replik a scének Jiřího Vimra, českého herce, komika a baviče, básníka a kreslíře. Bohužel už není mezi námi, ale slavil by narozeniny dnes, protože se narodil v roce 1940.
2: Ty se trošku zrychlil, viď? A trošku si tam ubral toho chrapláku.
1: Protože čas není naším pánem, že?
2: Rok 1943, tehdy se narodila Daniela Kolářová, česká herečka a také bývalá politička.
1: Není to tak dlouho, co jsme si pouštili Pavlu Míšovou, chtěli bychom jí popřát vše nejlepší k narozeninám. Právě dnes se narodila, já to prozradím, v roce 1962, jedná se o českou folkovou zpěvačku, textařku a skladatelku.
2: Více podrobných informací si o ní dneska určitě taky povíme a můžete se mrknout i na náš Facebook, kde jsou nějaké dodatečné informace. Mrkneme do světa, do roku 1947, tehdy se narodil americký spisovatel hororů, jeden z nejproduktivnějších a čtenářky nejúspěšnějších autorů současnosti, Stephen King.
1: Já, když jsem byl malý, tak jsem opravdu se zatajeným dechem sledoval na černobílé obrazovce seriál Ivanhoe, kde byla ta písnička Ivanhoe je udatný král. Proč o tom hovoříme? Protože v roce 1832 zemřel Walter Scott, skotský básník, prozaik, romanopisec a sběratel skotských balad, představitel romantismu a jeho nejznámější dílo právě zmíněný Ivanhoe.
2: Tolik tedy dnešní data v datech.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak, jak to krátce před půl osmou vypadá s dopravou, řekneme si právě teď. No a stejně jako v předcházející dopravě, tak i teď začínáme na kolejích. Stará Paka, Martinice v Krkonoších, anebo také Kladno, Rakovník, to jsou krátkodobé vlakové výluky, které končí zaplať pámu zítřejším dnem. O něco delší jsou výluky na trase Týnec nad Sázavou, Čerčany, anebo také Nedvědice, Tišnov. Co silnice, dopravní nehodou začínáme v Havlíčkově Brodě. Tady se havarovalo v ulici Jihlavská. Další dopravní nehoda je D0, nájezd na exit 26 směr na D1, no a ještě D5, když jsme u těch dálnic. Na 7,5 kilometru ve směru na Prahu došlo k hromadné dopravní nehodě. Přejeme šťastnou cestu s Country rádiem, no a po počasí a po zprávách nás čeká další muzika.
2: Country rádio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.

0: Agri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl za rok o 5 tisíc, tedy na více než 100 tisíc. Mzdy v Česku letos rostou nejčastěji o 4 až 6%. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Čínský výrobce elektromobilů BYD se příští rok chystá uvést na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. V budoucnu chce tyto vozy vyrábět přímo v Evropě. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 18 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: 7 hodin a 39 minut se budeme vracet k otazníku o dovolené. Tak ano. Minulý týden jsme se vás ptali na jednu z otázek, co nejcennějšího jste si dovezli z dovolené. Tak nečekali jsme, že nám budete psát o zlatých cihlách, jo, nebo nějakých prostě obrovských šprcích, nebo nějakých ano. zlatých korunkách, ale o nějakých zásadních věcí, které třeba vám dneska zdobí vitrínu anebo nějakou poličku.
2: A nebo vás někdo zdobí po vašem boku, stejně tak, jako nám to napsal Miroslav. Ten napsal, já jsem před 31 lety na vinařském pobytu poznal dnes už svoji manželku Lenku, s kterou jsme dodnes, tak asi je to to nejcennější. A na Jižní Moravu nezapomenu na zážitky a vzpomínky na první seznámení s ní.
1: No to no, hezké. Ano. Lucia nám napsala, že si přivezla z Fuerteventury aloe vera, tu krásnou rostlinu a že prý jí roste každým rokem. No tak to je teda velký úlovek.
2: Zážitky, vzpomínky a spoustu fotek. Jako správná stará konzerva fotím na foťák, i když digitální. A když pak ty fotky stahuji na počítač a prohlížím, znovu si užívám nádherná místa, která jsme navštívili. To nám napsala Jitka, děkujeme.
1: Tak paráda, tak ty další cenné úlovky najdete na Facebooku Country Radio, tak se klidně podívejte a když už tam budete, tak se staňte našimi přáteli, aby vám neunikly další třeba ranní otazníky a nebo třeba i nějaké kousky z výletů, na kterých jste nemohli být, které souvisí s hudbou, protože my tam máme i spoustu různých koncertů.
2: No a kdybyste náhodou potkali, milé dámy, dnes cestou, ať jdete kamkoliv, nějakého blondiáka s červenou bugatkou, tak buďte obezřetné, abyste nedopadli jako Naďa Urbánková.
1: A co se jí stalo?
2: No poslouchej písničku.
1: Dobře, jdu na to, stejně jako vy.

0: Posloucháte Country Radio i 2 minuty po 7:45. Míříme na silnice a musíme na D5. Pakliže jedete z Plzně na Prahu, tak teda počítejte s obrovským zdržením, protože na 7. kilometru za Loděnicí se srazilo 7 aut. Sedm aut, to jsme tady snad ještě po ránu takhle neměli. Takže pozor na to, neprojedete tam vůbec, doporučuje se sjíždět na 10. kilometru.
1: Tolik nic moc tedy informace z tohoto úseku.
0: Omlouvám se.
1: Ne, jasně, nedá se nic
0: pozitivního. Prostě, ty přijdeš tak, s něčím hezkým.
1: Já si myslím, že v tuto chvíli ani tak moc ne, protože teploty jsou rozmezí od 8 do nějakých max 10 stupňů na Olomoucku. Pozor, 11, ale to není zase tak velký rozdíl. Měli by se ustálit na nějakých 12 až 18 stupních Celsia, což bude vlastně přes den. Ráno má být polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost, takže si z toho vyberte, co je vašemu srdci.
0: Ježiš, my jsme blízké. Byli strašně negativní. Tak my teď přidáme něco pozitivního. Jo? Chcete? Dáme si stín staré řeky. To je velmi pozitivní věc. Zejména když je jako horké je počasí, tak stín staré řeky prostě udělá maximum pro to, aby vám bylo dobře. Malina Brothers právě teď v našem vysílání.
1: No a za chviličku soutěž. Poznáte, kdo jsem?

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak před chvíličkou jste měli jedinečnou možnost trošku se schladit ve stínu Staré řeky díky písni od Malina Brades. Teď se pro změnu rozehřejete a my si myslíme, že se rozehřeje ten z vás, kdo nám zavolá na telefon 210 323 333 v rámci dnešní první soutěž.
2: Ale ještě nevolejte, ještě vlastně nevíte proč byste volali.
1: No, nemyslím hned, že jo, samozřejmě,
2: zavolejte. Zavolejte, až budete znát správnou odpověď, respektive správné jméno, na které se dneska budeme ptát. Máme pět otázek, bude pět odpovědí a na základě toho vy si to pěkně vše hlavě poskládáte a hned budete vědět, o kom je řeč. A pozor, teď je to takový malinký chyták s jedním písmenkem, jo? To je taková dobrá rada, kterou si dobře zapište. Můžeme jít na to?
1: Jdeme na to, kladu otázky. Jaký je váš největší profesní triumf?
2: No, těžko říct. Možná fakt, že se mi teprve jako druhé české biatlonistce v historii podařilo získat velký křišťálový globus.
1: Co si můžeme pod tím sportováním jako lajk představit, co můžu?
2: Jde o největší individuální ocenění za celou sezonu světového poháru v biatlonu.
1: Tak já jsem řekl lajk, tak to jsem se moc jako samozřejmě trošku dal do té polohy, že tomu rozumím, ovšem já sportu vůbec nerozumím, jsem sportovní antitalent. Řekněte nám tedy ještě, co jste třeba vyhrála?
2: Z olympijských her v Soči mám dvě medaile a celkem jsem se taky stala dvojnásobnou mistryní světa.
1: No a v čem jste byla v tom biatlonu nejlepší?
2: Měla jsem mimořádně rychlou a přesnou střelbu.
1: Wow, jste zjevně legenda. Ještě se aktivní?
2: Už ne, já se aktuálně věnuji hlavně rodině. Před pár dny jsem zrovna porodila svoji druhou dceru, Glorii Gabrielu.
1: Tak, já jsem sice antitalent, ale asi už tuším. Věříme, že tuší i někdo z našich posluchačů. Dobré ráno.
3: Je tady Jarda a já si myslím, že je to Gabina Soukalová a Koukalová.
2: No, v obráceně to je, přesně. To, přesně, to, obráceně. To. Protože byla vlastně Soukalová, pak byla Koukalová a teď je zase Soukalová. Ano,
1: no, to ale vůbec nevadí, trefil jste se a krásně jste to všechno vyjmenoval, to je jména. Super.
2: Takhle je to správně. Ano, Gabriela Soukalová. Takže máme na lince fandu biatlonu?
3: Ne, fandu plno. Mám spíš rád Gabinu Koukalovou Soukalovou, se mi líbila.
1: Jo, jako ženská se vám líbí.
2: Jo, takhle. No tak to je samozřejmě... To je samozřejmě taky jako dobrý, protože potom samozřejmě otázky a odpovědi pro vás byly jednoduché.
1: Tak, my vám moc gratulujeme, zůstaňte nám na telefonu. Tak vidíš to, bylo to jednoduché i pro mě jako pro takového lajka, jakým jsem vlastně já.
2: Ty talenta.
1: No já vím.
2: Teď si dáme Kennyho Rogerse a Kim Carnes v našem vysílání. Hezké ráno. Just look at

0: Tím bláznem si nic nezačíná. Ano, tak to byla česká textace, to je předcházející originální verze. No a jaká muzika nás čeká v hodině příští?
1: Dáme si zprávy, dáme si počasí a pak už Věru Martinovou. Zítra další vlaky pojedou v našem vysílání při pondělí 21. září.
2: Country počasí.
3: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na venkově, protože zavírání malých venkovských prodejen zpomaluje. Loni jich skončilo 55, rok dříve třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu. V některých obcích proto zásobování zajišťují pojízdné prodejny se základními potravinami. Na výstavě ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou až do pondělí 28. září zdarma veřejnosti přístupné korunovační klenoty. Podle očekávání se tvoří dlouhé fronty. Německá vládní koalice už se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Opatření by měla zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litru. A v Německu se chystá také zavedení cenových stropů. Další slib politika současné vlády zůstane nesplněný, blíže Luboš Dvořák.
2: Sliby městu sportu Nymburku zůstaly jen na papíře. Minister sportu Boris Šťastný zaslal České unii sportu dopis, v němž píše, že stát nyní nemá na rekonstrukci sportcentra peníze. Připravovaná přestavba zhruba za 4 miliardy korun se tak zatím odkládá na neurčito. Navíc je prý návrh převést areál pod ministerstvo obrany. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Novinky ze Žďáru nad Sázovou má pro nás kolega Savana.
3: Kultura v novém. Prostranství kolem kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se dočká výrazné proměny. Promění se nejen celková podoba, ale získá i nové funkce. S plány se mohli občané seznámit minulý týden na veřejném setkání s architekty a zástupci města. Nově upravený prostor kolem kulturního domu by měl ve městě sloužit už v roce 2028. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Brna ve třetím kole extraligy poprvé bodovali. Porazili totiž Hradec Králové 3-1. Jediným týmem bez bodu tak zůstávají Vítkovice. Ty podlehly Litvínovu 2-3. České Budějovice udolali Olomouc 3-2 a Kladno zvítězilo na ledě Liberce 3-1. Ještě Pardubice ty přehráli Karlovy Vary 5-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: 6 minut po hodině 8 dozněla Věra Martinová se svojí oblíbenou písničkou, kterou jste si možná teďka pobrukovali, pospěvovali, protože když se člověk jako zpívá, tak se u toho i jako trochu usmívá.
1: Ano,
0: a
1: ano.
0: Když se usmíváš, tak hned si zlepšíš náladu. Schválně, zkus to.
1: No, je to vidíš? Tak, je to
0: jo,
1: tak.
0: A to, ano. Prostě celý ten obličej se vlastně jakoby tak rozjasní. Zapojíte spoustu svalů a vlastně i jako na okolí působíte jakoby mnohem pozitivněji, jo? Takže vlastně i jako rozdáváte tu energii kolem sebe a to se prostě jako násobí vždycky. Je to takový efekt sněhové koule. Když se usmíváte vy, usmívají se i lidé kolem vás, většinou teda.
1: No a pokud si poprukujete písničky, které vysíláme ve vysílání Country Rádia, tak ten důvod k úsměvu mít určitě budete, protože to jsou písně, které máte rádi a které si zanotovat, zaspívat s tím krásným, jemným, třeba i nonchalantním úsměvem na rtech můžete dopřát.
0: Tak před námi je kapela Jelen. Když se svlíkáš, je to se Vládě bude uspívat. Jako měsíček na hnoji. Pacifik, Zlaté údolí, tak to udělá radost třeba zrovna vám. Nebo možná vám tam vzadu. My vás taky vidíme. Tak Zlatý údolí za malý okamžik taky v našem vysílání. Začínáme další společnou hodinu, ve které vás čeká i pořad Pod lupou.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa. Teď jdeme na tu aktivitu, co se mi líbí.
0: No.

0: Zlatý údolí nás dovedlo až k zlatému času 8 hodin a 15 minut. Tak Vláďo, co ty silnice? Je tam nějaký trouble další?
1: Ano. Je tady spousta starostí, spoustu problémů. Jeden z nich máme v tuto chvíli aktuálně hlášen ze silnice 9. Ta je ucpaná na výjezdu z Mělníka směrem na Prahu. Za benzínkou před Vinicemi se stala dopravní nehoda. Provoz je řízen kyvadlově. No a půl hodina, to je čas právě té strávené kolony.
0: No teda, tak to nechcete. Tak pokud sedíte v automobilech, přejeme vám šťastnou cestu a samozřejmě najděte nějakou dobrou kličku, abyste dorazili tam, kam potřebujete, bez nějakého velkého zdržení. Co se teplot týče, tak povenku za vašimi okny, ať už jsou v autě, nebo vašeho domu, nebo zaměstnání, tak je kolem 8, maximálně 11 stupňů Celsia. Ne a ne se ta rtuť v těch teploměrech hnout výš.
1: Tak co je pozitivní, že nás čeká muzika? Creedence Clearwater Revival. Právě v tuto chvíli a pak už pořád pod lupou.
0: No tak schválně. Dneska tam je jedna velká oslavenkyně, kterou všichni znáte a my si od ní zahrajeme jednu krásnou písničku.
1: Těšíme se na to.

0: pod lupou.
1: Všechno nejlepší, Pavlínko. Pavlína Jíšová má dneska narozeniny. Moc jí zdravíme a přejeme všechno dobré, ať se jí dál takhle skvěle daří, ať dál skvěle zpívá, třeba i na parnicích country rádia.
2: Určitě.
1: Jde o českou folkovou zpěvačku, textařku a skladatelku.
2: Tak, milá Pavlínko, teď si řekneme, jak to s tebou vlastně od začátku bylo. A možná, že moc neprozradíme, když řekneme, že Pavlína Jíšová vystudovala učitelství českého jazyka a hudební výchovy na Českobudějovické pedagogické fakultě.
1: Se skupinou Sem tam získala dvakrát ocenění Porta na stejnojmenném plzeňském festivalu. Poté zpívala s Pavlem Žalmanem Lohonkou ve skupině Žalman a spol. A tuhletu kapelu v roce 1990 opustila kvůli mateřským povinnostem.
2: Od roku 1991 Pavlína působila ve skupině Nezmaři. No a následně od roku 2002 vystupuje jako solová zpěvačka. V roce 2002, tedy v témže roce, založila vlastní skupinu CS Band. V současné době vystupuje se skupinou Pavlína Jíšová a přátelé, no a často společně se svou dcerou zpěvačkou Adélou Bohadlo.
1: Na většině písniček, které Pavlína se svojí skupinou zpívá, se sama hudebně i textařsky podílí, ale obecně písničky pochází od všech členů skupiny.
2: Zájem o písně Pavlíny Jíšové dokládá autorská spolupráce třeba s Věrou Martinovou, Marií Rotrovou či Pavlem Bobkem.
1: Šestkrát po sobě získala Pavlína Jíšová ocenění zpěvačka roku od hudebního časopisu Folk and Country. Českými hudebními médii je často označováno jako první dáma českého folku.
2: Tak, když je řeč o Pavlíně Jíšové, které ještě jednou přejeme za celé country rádio všechno nejlepší, tak bychom si mohli pustit díky třeba nějaké muzice. Dáme ještě nějakou diskografii?
1: No, tak můžeme si říct, že v loňském roce vydala krásné album, které se jmenuje Matka a dcera, která naspívala samozřejmě, ano, se svojí dcerou, o které už tu byla řeč. Takže Pavlína Jíšová a Bohadlo se jmenuje ta deska, kterou možná ještě nemáte doma, ale mohli byste mít.
2: No a pokud nemáte rádi pondělky, tak věříme, že s pondělkem se smíříte stejně jako Pavlína Jíšová, což vlastně koresponduje s názvem té písničky, kterou si právě teď pouštíme.
1: Tak musím říct, že to už jsem teda hodně dlouho neslyšela. Tak se na ní moc těším. Užijte si ji v našem vysílání právě teď.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Stará paká Martinice v Krkonoších nebo také Kladno Rakovník. To jsou krátkodobější vlakové výluky, které končí zítřejším, tedy 22. zářijovým dnem. To je informace veskrze pozitivní. Méně pozitivní jsou informace, které se týkají dopravní nehod, tak se pojďme na některé z nich podívat. Začínáme nehodou, která se stala v ulici Nádražní okruh, což je v Opavě. Havarovalo se také v ulici v Korytech, což je pro změnu Praha 10, no a ještě tu máme Starý Jičín. Tady došlo k havárce na D48, je to na 12. kilometru ve směru na Olomouc. Tolik doprava, my vám přejeme šťastnou cestu s Country Rádiem.
2: Country Radio.
3: K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Intri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Vláda už má připravena opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Konkrétní kroky oznámí po jednání kabinetu dnes. Kriminalisté prověřují bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 až 12 let vězení. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku až 25 velkokapacitních tramvají. Budou stát přes 3 miliardy korun. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a místy přehánky. Nejvyšší teploty 12 až 18 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Tak co se děje v kalendáři? Tak v kalendáři máme v mysliveckém kalendáři ano. Snímek jelena evropského v říji. Tak dovedete si ho představit, jo, jak vypadá. Je to takovej třicaterák, jo?
2: No, ten je mohutnej teda na té fotce,
1: no,
2: to je
1: a
2: úžasný.
1: Dělá takový to.
2: Už troubějí na horáky.
1: Udělej to znova.
2: Hů.
1: Tak to teda určitě nedělá.
2: No tak nějakej.
1: Hů dělá sova, Vláďo.
2: Jo.
1: Tenhle ten dělá.
2: No ten má tady na hřbetě sovu, vidíš to?
1: Jo,
2: no.
1: Jo, takhle, tak to leda. Tak prosím vás, snímek jelena evropského v říji Vlastimil Andrš ho vyfotil. Vypadá nádherně. Jestli ho chcete mít doma taky, tak to hold musíte mít doma myslivecký i myslivecký kalendář. Ale nemusíte ho mít, my vám vždycky zprostředkujeme, co tam všechno je a co tam je napsáno. Teď tam konkrétně je třeba i u dnešního dne, tedy 21. zářijového, vepsáno, že svůj svátek slaví Matouš, což je jméno hebrejského původu. Vyvinulo z hebrejského Matyáhu, stejně jako jméno Matěj nebo jeho archaická podoba Matyáš. Jméno se překládá jako boží dar. A těch božích kluků máme v Česku jako strašně moc, ale konkrétně těch Matoušů 2 500.
2: Tak přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako dalším dnešním oslavencům a těmi jsou Mirely. Mirela.
1: Oslavenkyním.
2: Oslavenkyním to taky. Jedná se o italské jméno. Zkráceninu jména Mirabela. Ta se dá charakterizovat jako podivuhodná žena. Mirabela.
1: Jak to ještě se dá sklonit?
2: Já vůbec nevím.
1: Oslavenkyňám.
2: No, to je hanácky zase.
1: Dobře, mrkneme se taky na velmi důležitou věc. Dneska máme Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. A to si myslím, že je nesmírně důležité, neboť se jedná o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí.
2: No a nemoc typicky začíná projevovat, alespoň ve většině případů, po 65 letech života. Ale s prevencí je důležité začít již od útlého věku a dlouhodobě v ní pokračovat.
1: Tak co musíte dělat? Prosím vás, je to v podstatě jako stejné jako u všech různých jako nemocí, které máme jakoby předcházet. Takže pohyb nesmírně důležitý. Dělejte, co vám je libo. Nemusíte samozřejmě začít teďka aktuálně jako chodit do posilovny 15krát za týden, jo. Stačí plavat, chodit se psem na procházky, to stačí, ale musí být samozřejmě trošku jako další ty procházky, než budete kolem domů.
2: Mluvíš o věcech, které nemusím. Jako. Ne, tak tohle, ono se to projevuje, chápu, kam tak, se s tím chtěla říct.
1: Samozřejmě, jestli nechcete dopadnout jako Vladimír, jo, tak samozřejmě, tohle to dodržujte. Potom jeste pestře, určitě zelenina, ovoce musí být na denním pořádku. Jo. Taky ryby, luštěniny a hlavně omezte bílý cukr. To je velmi důležité, ty studie jako hovoří jednoznačně, že prostě bílý cukr je zlo a zejména tedy v případě Alzheimerovy nemoci a hlavně dobře spěte, 7 až 8 hodin prostě je naprostá nezbytnost.
2: Tak my věříme, že se vás tyhle ty problémy Alzheimerovy choroby vyhnou a možná k tomu přispějí i ty rady, které tady od nás v tuto chvíli zazněly.
1: No tak právě proto jsme je říkali, abyste ano. Věděli co a jak a vyhnuli se tomu a nedopadli jste jako Vládě. Viď, Vláďo?
2: No, jistě. Protože mě můžeš říkat cokoliv a je to
1: tak
2: jako...
1: Tak Vládě dělá au, jako...
2: Když hážeš ty zelený kuličky na zeď. Jako když házíš ráh na zeď.
1: Jsi bombary.
2: Jdeme na muziku Rangers. Ta zem je tvá zem.
1: Hezké ráno.
3: Ta

0: Dobré ráno, přátelé. Tak pokud jste na D5, tak teda gratulace, už to konečně jede.
1: Jo.
0: Na D5 se nám srazilo asi 6 nebo 7 aut, ani přesně se to neví. Prostě jeden člověk evidentně...
1: jako něco dělá, co neměl.
0: Vypadá to, že jeden člověk prostě způsobil tuhletu dopravní nehodu, kdy jel a vrazil prostě do kolony stojících vozidel. Zablokovalo se to tam, úplně to tam stálo. Vlastně bylo to jako teda velmi nepříjemné, ale teď bylo nahlášeno, že zhruba před 10 minutami by je místo zprůjezdněno levým jízdním pruhem, tak alespoň jeden, stojí tam spoustu kamionů, ale snad to brzy prostě trošku víc pojede.
1: Tak určitě, samozřejmě vždycky to dopadne nějak dobře, akorát v těch kolonách si prostě počkáme. Počkat nebo dočkat se lepšího počasí, než je teď po ránu, kde jsou teploty kolem 10, to si budeme asi nějakou chvíli muset ještě opravdu počkat, protože dnes mají teploty dosáhnout rozmezí od 12 do 18 stupňů. K tomu má být polojasno.
0: No jo, pomaličku ano. Se to drápe nahoru. Já si myslím, že popoledně už tam by tam mohlo být nějakých 16-18 stupňů.
1: Tak 210 323 333, to je telefonní číslo sem do studia. Proč vám ho říkáme, proč je za chviličku budete zpívat?
0: No, jeden z vás. Ano. Jeden z vás, kdo ještě nespíval. My vás poznáme po hlasu, jestli už se zpívali, jo? My chceme nové zpěváky, my chceme nové objevy, tak nám zavolejte, jsme moc zvědaví, jestli se vám podaří dospívat nadcházející píseň.
1: Ale teď už Karel Kahovec.

0: Dospíváš to?
1: Tak na lince už je Honza. Honzo, halo, halo, jsme tam?
2: Ano, ano, ano, já jsem zpíval tak nějak s tou písničkou a nepochopil jsem, že ještě zpívat nemám.
3: Ne, tak...
1: Jo, takhle, jo, tak to my jsme ještě neslyšeli.
3: Nevědě, počkejte, tak zpívejte tu předcházející píseň, aspoň se rozespíváte a my zjistíme, jak jste na tom.
2: Já vím, že to se bude prýma mít.
1: No?
2: A pak jsem vylepšil, když ráno posloucháme country rádio.
1: Jo, takhle. I tak vy jste si tam i přidal. No tak uvidíme, jak zvládnete tu píseň, která bude znít teď. Protože to bude takový jenom malý úryvek, jo, asi 9-10 vteřin. Tak vy se zaposlouchejte. A jak to skončí a bude ticho, tak to je vaše chvíle. Vaše chvíle, kdy vás poslouchají všichni posluchači country rádia, kteří jsou teďka naladěni. A to jsou desítky tisíc, jo.
3: Tak jdeme na to.
2: Je potřeba je pobavit.
1: No, samozřejmě.
3: Moment, je potřeba jim dokázat, že jste úžasný zpěvák, že jo? To jsme se přesvědčili, už to se budem prýma mít, to bylo prostě pregnantní. Jdeme na to. Připravte se. Hrajem.
4: Není ta, bude jiná, dobře si spal a jde se dál. Máš svůj svět.
2: Máš svůj svět, kde rádio hrává nám country, jmenuje se všem postavám, které v dálce dívají se. Písničku znám, ale já si nespomenu prostě.
1: Ježíš, vy jste textař, jo? No. Tak to jsme nevěděli právě.
2: To ne, básnické střevo se občas projeví.
1: Jo, no tak dobrý. Takhle, bylo to úplně správně, to bylo jako máš svůj svět
4: a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám.
1: Tak takhle jsme to čekali, ale bylo to jinak. Takhle,
3: nebylo. Ne, nevadí. Bylo to dobrý, vám hodně pomohla ta předcházející píseň, to se budem prýma mít, jo. Takže vy jste to takhle zmatlal všechno dohromady, což je ale... No.
1: Helejte, ale nám se to líbilo, jako vy jste se prostě nezalekl a prostě když nevím, tak prostě zapojím fantazii a jedu, ano. Pokračuju dál, protože ve hře je nějaká cena z country rády a to si nenechám utéct. To tak, se vám povedlo.
2: Tak tam nešlo o cenu, tam šlo o to, aby tam nebylo 10 vteřin trapného ticha, jak zpívá nohavica v tisíčce.
1: No vidíte, a to se vám samozřejmě povedlo vyplnit to ticho, i když úplně jiným textem, ale nám se to líbilo, no. Melodii jste držel.
3: Přesně tak, no. Kačka z jihla. Tak, zůstaňte na telefonu, my si Babiho Daňka a Outsider vás pustíme od začátku.
2: Děkuji.
3: Nemáte za co, taky.
1: Mějte se fajnově, naslyšenou.
2: Na stole, taky.
3: To byla paráda, viď?
4: Dnes ráno, když bylo půl,

ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců

0: Teď tady jsou Brontosauři, dáme si jejich písničku Stánky a pak budou taky Nové schovanky. Kovboj je správnej chlap.
1: No a po celé další muzika, třeba Texmeni a John Sailor, ten se dívej.
0: Za malý okamžik také doprava a počasí v našem vysílání a dáme si i zprávy.
1: Já bych se moc těšil na zprávy.
0: Já taky.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přehánky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
2: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
3: Haló, jsem ztracen a bloudím.
4: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif už líně prlku poláhli vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
7: To je, panečku, provoz. A těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
8: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
9: Velký výprodej CDček jde do finále. Trumpská muzika, folk a hlavně česká i americká country za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclime.cz.

0: Zprávy.
1: Začneme u financí. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz skoro 282 miliard korun. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc korun, se údajně podaří naplnit až někdy v roce 2029. Podle průzkumu společností E.ON a Volkswagen by 41% českých řidičů mohlo přejít na elektromobil, aniž by museli výrazně změnit svůj životní styl. Rozhodování ale údajně často ovlivňují mýty a polopravdy o dojezdu nebo nabíjení. Průzkum ukázal, že zkušenost s řízením elektromobilu mělo pouhých 14% dotázaných řidičů. Klíšťata jsou stále aktivní, takže pozor a prevence.
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového v Brně, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Další past na naše peněženky se chystá v Brně. Nový Hornbach vznikne vedle dálnice D2 nedaleko nákupního centra Olympia u Brna. V současné době už je hotová kostra budovy. Soukromý investor se snaží obavy obyvatel Modřic o velký provoz kompenzovat plány na novou cyklostezku a také ekologickými opatřeními. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slavie v 9. kole první ligy udolali Plzeň 2-1. Bez porážky vedou ligu o 3 body. Fotbalisté Teplic vyhráli na hřišti Hradce Králové 2-0 a posunuli se na 5. místo tabulky. Hradec doma v lize prohrál po 9 zápasech. Sparta veze s Olomouce výhru 3-0 a posunula se na 7. příčku. No a první bod vybojoval Zlín za remízu 1-1 na hřišti Jablonce. Tolik včerejší fotbal a tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Ven se dívej a tahle ta krásná píseň Patrik a Kolejek. Dvě krásné svižné melodie, které nám otevřely to dnešní dopoledne. Ano, čas 9 hodin a téměř 9 minut a v kalendáři se na nás směje 21. září.
1: Tak toho 21. září možná, že jste ještě vyrazili někam na nějaký výlet nebo na nějakou dovolenou. Já musím říct jednu takovou jakoby zajímavost, kterou jsem našla. Můj partner totiž vyrazil do Dolomit. Jo? A to jsou prostě nádherné takové ty louky, jak se tam pasou ty kravičky a máš tam ty nádherné výhledy a ty hory. A mě zaujalo na fotkách, které posílal, že tam jsou ty kravičky a na těch krcích mají ty obrovské zvony. Viděl jsi někdy ty kravičky?
0: Viděl jsem to mnohokrát, samozřejmě, jak v Itálii, tak v Rakousku, a protože to tam sežděný na lyžování a tak dále, ale ty kravičky tam prostě takhle s těmi zvony jsou a vždycky to bimba až do velkých vzdáleností.
1: No a vlastně mě zaujalo, jako jestli jim to nevadí, protože ono to jako dělá strašný jako rambajs. A tak jsem si o tom něco zjišťovala a musím říct, že mě překvapilo, že ten zvon, víš, kolik váží?
0: Netuším.
1: 5,5 kilo se představ.
0: Tak to je hodně.
1: Že to je jako průměr. Takže oni to mají na krku a oni to mají zejména proto, je to taková v podstatě za prvé tradice a za druhé, aby se třeba nestratili, protože to jsou jako velmi rozlehlé prostě plošiny, kde se jakoby prohání a kde baští tu trávu. A je to taky, aby je našli třeba v mlze. Jo. Ale on to má jakoby docela i další význam a sice, aby je prostě jako našel ten jejich pastevec.
0: Ano, aby přišli krávy o nervy.
1: Ale ve finále prostě já jsem si říkala, jestli jim to nevadí, mají to tak blízko těch uší a dělá to děsný rambajs. Prý je to 119 decibelů. Jako, a vem si, že siréna má 130. Hmm. Takže jako je to hrozný jako rambajs, ale prý si ty krávy jako na to můžou zvyknout. Dělali se na to i nějaké studie, ale jako ne všechny se na to zvyknou. Tak jako chtěl by si tohle poslouchat, jako, no tak, mít to na krku a poslouchat to celé dny.
0: Tu krávu, která si na to nezvykne, pozláte podle toho, že šilhá, ťuká, klepe jí hlava ze strany na stranu a má vyplazené jazyk.
1: Jako prej i míň žvíkají, si dělali ty studie, tak jako zjistili, že míň žvíkají a víc odpočívají. Jako.
0: Tak, teď jsme se podívali do Dolomit na krávy se zvoncema. Když jsme u těch zvonců nebo zvonů, tak to v nás zase evokuje muziku, která nás čeká v této hodině.
1: Podíváme se do tří zemí, hnedka s Žalmanem a spol. A taky se vydáme do Prahy, do matky měst. Prostě máme to takové cestovatelské, takže z Dolomit do nějakých vybraných tří zemí a pak zase zpátky do Prahy.
0: Samozřejmě v této hodině zazní i téma pro dnešní ranní otazník. Tak ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka a Vláďa.
1: Tak krásné pondělí přejeme zejména matoušům, kteří mají svátek.
0: Všechno nejlepší.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich frauci mor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bez počet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je to pravda od věka, že šaty dělají člověka. Krásná verichovka, nádherná píseň s takovým, dalo by se říci, hlubokým textem. No a ty šaty jsou velmi důležité. Některé používáme společenské na významné události, ku příkladu třeba i na návštěvu divadla, jiné jsou třeba na taneční, další jsou na plesy, no a pak používáme takové ty běžné šaty na pracovní činnosti anebo na zahrádku. Tam už si samozřejmě smoking nebo frak nebereme.
2: Vlaďa si bere speciálně krajkové šaty, má je takové bílé, nahoře to má takový jako velký výstřih a to si bere na zahrádku.
1: To si beru na zahrádku, abych nemusel nic dělat, protože...
2: Ale jsou dlouhé, aby ti nekoukal zade, když se ohneš prostě a pleješ.
1: Jak kdyby se sohnul, tak se zase nenarovná, takže...
2: No právě, no. Ale takže když si dřepneš, tak to pěkně se to takhle jako nařasí ty šaty a prostě Vláďovi je v tom dobře.
1: No a to
2: můžete ho vidět vždycky na Orlíku o víkendu. Princezna,
1: ano, na rozkvetlé louce. Tak dobře, jinými slovy, šaty, důležitá věc, my máme zaplněné skříně doma, věřím, že je to u vás taktéž, šuplíky a tak dále. Čas od času se dělá nějaká selekce, dá se to na dobročinné účely do takových těch sběrných kontejnerů.
2: Nebo se to prostě spálí, protože už no, to ale... za moc nestojí, nebo se to rozstříhá na hadérky?
1: Já osobně třeba zastávám ten názor, že jsem staromilec a nerad vyhazují věci, byť už se drahně dlouhou dobu prostě nepoužívají.
2: Ale když jsou rozdrbaný, tak to prostě vyhodí.
1: Mám rád rozdrbané věci.
2: Jo, je to vidět. Tak, vy samozřejmě určitě také máte plné skříně. Čas od času možná tam uděláte nějakou selekci, ale my jsme se teď zrovna tady bavili s kolegyní, že taky dělala ano. O víkendu selekci a jako vyhodila dvě trička z celé té velké nacpané skříně, vyhodila dvě trička, protože prostě na to neměla srdce. Říkala si, tak tohle by mohlo být na doma.
1: Tak a my se vás tím pádem chceme zeptat, jestli to máte stejně, nebo alespoň podobně, jako to máme my.
2: No, uvidíme. My se zeptáme vás, všech posluchačů Country Rádia, jaké oblečení máte ve skříni, ale už jste ho roky neměli na sobě. A takový dovětek, a proč ho tam teda máte?
1: Těšíme se na vaše odpovědi, když tak můžete poslat i nějaké fotografie vaší skříně. Bacha, aby tam nebyl chlap nějaký schovaný mezi tím oblečením.
2: No, ne, proč? Na to se těším nejvíc.
1: Jo, posílejte fotky i s muži. There was only me and her and him. The bar was given last call.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Šumperk Hanušovice a Šumperk Zábřeh na Moravě, dlouhodobější vlaková výluka, která končí 16. následného měsíce, tedy října. Olomouc do Mašov nad Bystřicí, to je o něco kratší, 2. října nám končí tahle výluka, a co se týká zítřejších výluk, které nám končí, tak sláva, to je na trasách Stará Paka, Martinice v Krkonoších, anebo Kladno, Rakovník. Méně pozitivní je to už na silnicích, protože tu máme dopravní nehody. Jedna z nich se stala v ulici Karlovarská, což je v Plzni, konkrétně se jedná o Plzeň 1. Křelov Břuchotín, ano, tak to je v okrese Olomouc. Tady došlo také k dopravní kolizi v ulici Večeřova, se havaroval. Jindřichův Hradec, tak tady je další dopravní nehoda, sídliště Vajgar. A ještě tu máme Českou Lípu, tady se havarovalo v ulici Litoměřická. Ať jedete kamkoliv, přejeme šťastnou cestu s Country rádiem. No a za chviličku už další muzika v našem vysílání.
2: Country rádio.
3: Trampské tamtamy na Country rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 22. září se můžete těšit na speciální vysílání s Miroslavem Donutilem.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Tak jak to máte s těmi úbory, s těmi oblečky, které na vás čekají ve skříně a pořád vždycky tak jako mrkají tím jedním očkem a mrkají už tolik let a vy v pořád nic.
2: No, prostě je nevyhodíte. Je zde spousta příspěvků, napsal nám třeba Jiří, Katko a Vladimíre, i když je mi drahně let, tak rád nosím nové věci. Proto jednou za čas vlezu do skříně a dělám selekci se slovy. Jiříku, budeš to ještě nosit? Když se ozve, že ne, tak to jde do pytle a posléze na charitu. Hezký den přeje Jirka. Tak, Jirko.
1: Já tam vůbec nemám takovouhle skříň z hlasy teda.
2: No, on ten hlas má v hlavě, víš. Já bych,
1: takhle.
2: A to se mi líbí, že je tam taková ta nápověda a pak, když je ta nápověda je k něčemu a je pozitivní a nabádá nás k pozitivním věcem, tak to bych si přál taky.
1: No jo, ale někdy je ta pozitivní věc to, že si to necháš právě. No. Takže ve finále jako ano. Akorát strávíš mraky času nad tím, že si probral celou tu skříň, ale vlastně nic si nevyhodil.
2: Já to mám úplně stejně, no. Já mám ty vnitřní hlasy, nechej si to.
1: Jo, no jasně, ještě, že máš potom ženu, která má ty vnější hlasy, víš, a ty tě nabádají k tomu, aby si to prostě napetloval.
2: Tam stačí, ano, zvednout ten tembr toho hlasu a já druhý den nemám vůbec v čem chodit.
1: Tak, psala nám i Zdeňka, našlo by se krásné kousky, do kterých už roky hubnu.
2: Tak to je taky, jo, to je motivace, ale to je fakt super. Tyhle bych si nechal právě z toho motivačního důvodu.
1: Ježiš, víš, kolik takových věcí já mám doma.
2: Jo. Vyhazuješ je nebo ne?
1: No právě říkám, že je mám doma, ne?
2: No.
1: Takže prostě mám jich taky, ano, spoustu. No. Hezkých je. Ale jako víš, co, už se mi stalo, že jsem do některých jako takových krásných kousků jako zhubla. Ale mně už se nelíbily. Chápeš?
2: Jo, tak
1: takže
2: to,
1: prostě
2: ano.
1: Roky odříkání byly k ničemu. Ve finále už jsem jakoby z toho jakoby vyrostla.
2: A nebylo by lepší třeba do obchodu a koupit si rovnou o dvě velikosti něco menšího, co se ti líbí a pak by tě to motivovalo.
1: Ne, to mně se to jako pořád líbí, jo, ale jasně. Na mě už se mi to nelíbí, jo, takhle, rozumíš? Jako.
2: Tak, já tady mám jeden příspěvek, ten bych dal, jestli dovolíš, jako vítěznej. Napsala nám ho Alenka. Manžel schraňuje veškeré oblečení od doby, co se známe. A vždycky mě upozorňuje na to, abych mu nic z toho nevyhodila, že si na tom zakládám. Ale pšt, nesmíte to na mě říct. Já čas od času jdu, udělám selekci a vyhodím víc věcí, než je zdrávo. A co myslíte? Přišel na to někdy manžel? Nepřišel. Vždycky říká, ty jsi tak hodná, že jsi mi z toho, co dám rád, nic nevyhodila.
1: Ježi, ale tohle já znám. Ježi, no. Jak já vás slituju. Tohle je prostě nějaká taková neřest. Někteří muži to tak mají, jakože neradi vyhazují ty věci a potom se hlavně schánějí po mnoha a mnoha letech po nějakým zapraném tričku.
2: No, ano, Tomáš doma o tom si hovořil, ano, ale tenhle ten pán je tam evidentně ve prospěch své manželky tak, že vůbec neví, která by je, takže...
1: On je spokojený a ona taky.
2: Tak, a o to jde.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebyt, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebyt.

0: se tady úplně rozplynul, tak je to na mě teďka. Protože Vladě, jak je něco o lásce, tak on tady prostě sesune se na židli, jo, no, a já ho musím křísit.
1: Jako pozor, ona i ta láska může být čas od času ode zdi ke zdi. Jo.
0: To se ti líbí.
1: To je téma nebo název další písničky, pardon, Jana PS.
0: Tak přejeme hezký den, za chvilku je 10.

0: Tantry počasí.
1: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přehánky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.

0: Agrirádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbaři hlásí, že houby rostou. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šanci mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V Mnichově o víkendu začal 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho navštíví více než 6 milionů lidí. I letos panují přísná bezpečnostní opatření. V areálu i okolí je přes 600 policistů. Pivo je dražší než loni. Tuplák stojí až 390 korun. O cenách bydlení v Praze teď Honza Navrátil.
2: Pořízení bydlení je v Praze čím dál tím dražší. Například nový byt 2 plus KK o velikosti 55 metrů čtverečních vyjde už na 10 milionů korun. Většina kupujících volí financování pomocí hypotéky. Její průměrná výše se v Praze pohybuje mezi 5,5 až 6 miliony korun. Poskytovatelé hypotečních úvěrů pro hypotéku 7 milionů doporučují čistý měsíční příjem mezi 90 a 100 tisíci. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet má pro nás Luděk Savna Urbánek.
3: Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách. Ve Flašarově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou odhalené jádro břidlicové vrásy. Novinka navazuje na před 6 lety otevřený okruh o historii těžby ve zdejším regionu. Luděk Savna Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil ve včerejším závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. Za ním zaostal o 1,728 sekundy. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamene. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

Krásné pondělní dopoledne s datem 21. září vám teď už přeje Milan Schmidt, zpívali nám Mirek Hofman a Robert Křesťan s druhou trávou. Písnička Pastor z Little Ford, já ji řadím mezi vánoční písně, no možná ještě čas, ale zase na druhou stranu letí to, letí a Vánoce zase nejsou až tak daleko. Navíc, když už to tak strašně letí, tak si poslechněte v kukátku Country Rádia i pozvánku na festival v Kolíně, který je v podstatě také za pár, i když ještě nějaký ten den zbývá. Poslechněte si i tuláckou stezku, no a z muziky pak třeba Faith Hill, nebo Pavla Brimera, anebo Johnnyho Cashe. Krásné pondělní dopoledne vám přeji.

0: rokem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko a já opět volám na místo, kde se můžete skvěle pobavit, a konkrétně volám ředitele Městského společenského domu v Kolíně Zdeňka Hejduka. Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, zdravím tebe i posluchače Country Rádia.
1: Díky za pozdrav a volám proto, že jsem už zahlédl plakát na Zálapský hudební festival, takže povídej, o jaký festival jde, o co jde?
2: To si zahlédl dobře. Zálapský hudební festival vznikl tady v Kolíně a první ročníky se odehrávaly v hospodě u Vodvárku a tuším, že to bylo na záchranu nějaké hospody, která se nachází tady poblíž Kolína. A letos ty kluci, kteří to tam dělali, tak oslovili mě, že už by si to zasloužil jakoby důstojnější prostředí a trošku i něco jiného. Takže jsme to udělali tady u nás jako v Městském společenském domě alias v Kulturáku.
1: Jasně. Na co se můžeme v Kulturáku těšit? Jaký kapely tam vystoupí?
2: Tak vystoupí kapely, které si myslím, že tady Kolíňáci a nejenom Kolíňáci znají, a to je country kapela Trampoty, Sklenka, která hraje taky skoro všechno, Bílý tesák, což je kapela Petra Priznice, což je rocker a metalák, ale dělá si radost country hudbou, no a pak samozřejmě tobě známá dobře kapela Stan Johnny.
1: Jasně, tak vlastně všechny kapely, které jsi jmenoval, dobře známe, protože Trampoty tu byly několikrát u nás v Country rádiu, dokonce jsme s nimi oslavovali krásné výročí, no a Bílý tesák Petr Priznic dokonce soutěžil tady u nás v soutěži velmi úspěšně a dodnes hrajeme jeho skladbu, no a moje kapela St. Johnny, kterou si mohou posluchači také poslechnout ve vysílání Country rádia, a to už jsme představili mnohokrát, takže to vypadá dobře. Tak povídej, kdy můžeme na tenhle ten festival přijít a kam přesně?
2: Tak, festival se uskuteční v sobotu 10. října, začíná v 19 hodin a jak už jsme mnohokrát říkali, nebo několikrát říkali, je to v Městském společenském domě v Kolíně, což je přímo na náměstí v Kolíně, hned vedle radnice.
1: Tak Zdeňku, děkujeme za pozvánku, já tam budu, to je jasný, to vychází z toho, co jsme říkali, a budeme doufat, že se nám to všechno povede. Měj se hezky, ahoj.
2: Já taky děkuji za oslovení a doufám, že se tady sejdu s co nejvíce country posluchačí. Měj se hezky, ahoj.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nevynecháme ani dopravní informace, pojďme se podívat na trať 015 Přelouč Prachovice. Tam v úseku Přelouč Hřmadův Městec došlo k poruše vozidla a znamená to právě mezi těmito stanicemi náhradní autobusovou dopravu. Počítejte s tím. Pokud jedete po dálnicích, tak v tuhle tu chvíli asi aktuální zpráva na D6C na druhém kilometru ve směru na Karlovy Vary leží papírová krabice. Nevím, jestli to ještě stále platí, ale vypadá to aktuálně, takže raději, pokud se blížíte do tohoto místa, tak zpomalte. Jinak koukám ještě i na další dálnice, vidím, že třeba na dálnici D1 momentálně vypadá situace relativně dobře, svítí tu ovšem nějaké výstrahy, na 233. až 245. kilometru ve směru na Ostravu je pomalu jedoucí vozidlo údržby a tak tam počítejte s nějakým tím zdržením. Další varování je ze 70. kilometru ve směru na Brno, porouchané vozidlo, tam překáží na vozovce, i tady je průjezd se zvýšenou opatrností. Přejeme vám všem šťastnou cestu.

stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

turisti nemají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

mají zbraně, až jednou procitnou, počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý grizzly ukáže se, turisté zajisté rozutíkají se po lese.

jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům, tulačkám i ostatním posluchačům. Dnes se podíváme na kopec Horní les s nadmořskou výškou 774 metrů, na kterém stojí rozhledna. Kopec se nachází severozápadně od Rovečného a jižně od Niklovic v kraji Vysočina. Je jedním z nejvýznamnějších bodů přírodního parku Svratecká hornatina. Historie rozhleden na tomto vrchu je skoro 200letá. Již v roce 1824 byl na jeho vrcholu vztyčen trigonometrický bod a i z roku 1918 jsou zmínky o měřické věži a rozhledně Rakušanka. V roce 1936 tam byl postaven trigonometrický stožár vysoký 21 metrů, který byl kvůli špatnému stavu odstraněn v roce 1954. V letech 1968 až 1969 byla v místě postavena dřevěná věž vysoká 38 metrů. Její konstrukci v roce 1974 těžce poškodila námraza a zbytky proto byly odstraněny v roce 2000. V roce 2001 započal investor, tehdy společnost Eurotel, s výstavbou ocelové konstrukce. Ta měří 59 metrů a slouží jako telekomunikační vysílač. Součástí stavby je i vyhlídkový ochoz ve výšce 38 metrů, ke kterému vede 201 schodů. Rozhledna byla oficiálně otevřena v dubnu 2002. Věž přitom nestojí přímo na nejvyšším bodě kopce, ale asi 60 metrů jihovýchodně od něj, v nadmořské výšce jen 765 metrů. V nejbližším okolí lze z ochozu vidět okolní obce, zříceninu hradu Zubštejn, část Bystřice nad Pernštejnem a hladinu přehrady Vír. Za dobré viditelnosti se nabízí pohled také na Králický sněžník, Jeseníky, Orlické hory a vzácně i na Krkonoše. Při opravdu výjimečné dohlednosti jsou vidět i chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. K rozhledně lze dojít po červené turistické značce z Rovečného nebo po modré z Niklovic. Motorizovaným návštěvníkům poslouží parkoviště v Rovečném a pokračovat mohou pěšky polní cestou směrem k vrcholu. Rozhledna je přístupná každoročně od půlky dubna do půlky října. Více informací o rozhledně Horní les najdete například na webu údolysvratky.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

marně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad nedokáže žít.

0: Country počasí.
1: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
2: Three, four.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Tak to byl Jarda Samson Lenk a jeho Vášky, písnička, kterou dobře známe, která voní létem. Léto nám pomalu odchází, ale to neznamená, že bychom v tuhle chvíli měli být už nějak extra smutní. Čeká nás ještě, aspoň doufám, baví léto, které bude také určitě plné sluníčka a krásných procházek. I o procházkách se budeme dnes bavit v rámci Kukátka Country Rádia, protože budu volat Petra Teringla. Teď ale momentálně vás pozvu na hudební akci a to je akce kapely, kterou máte moc rádi. Pacifik totiž vyráží opět do Malostranské besedy na svůj tradiční potlach. Tak si poslechněte pozvánku v Kukátku Country Rádia. Jinak z muziky pro vás mám Tonyho Jocha s Romanem Horkým, Žalmana a spol a taky Olympic, anebo trošku Ameriky, Caroline Carter, Hallelujah in my heart.

0: Kátkem Country Rádia.
1: Čas letí, opravdu velmi rychle utíká, takže se nám blíží zase už další vystoupení skupiny Pacifik v Malostranské besedě a více nám o tom poví Martina. Ahoj Martino.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, kdy to je a o co půjde, kdo bude hostem a tak dále, však už to znáš.
2: No, prosím tě, je to 30. září, Malostranské besedě samozřejmě, čas je pořád stejný, ve 20 hodin začínáme.
1: Ano.
2: A jako host tentokrát bude brněnský Sichravo, což je vlastně, zpívají, hrajou písničky Babiho Rivoli, takže ano, by mohlo být hezký večer.
1: Mhm.
2: No a moc se těšíme, protože sezóna festivalu u konce skoro a
1: jasně,
2: tak se zase přesouváme pod střechu.
1: Pod střechu do sálu, ale v Malostranské besedě je to vždycky velká pohoda a jak říkáš je. Sichravo, to bude paráda, protože Laďa Chromeček a ta parta hrajou opravdu skvěle, takže je se na co těšit. Jinak co nového v Pacifiku? Asi nic momentálně, díky bohu.
2: No, nová jsem stále já teda.
1: Jasně.
2: Takže stále něco nového. Ale jinak léto jsme si užili báječně a vlastně teď, když ještě můžu, tak jako už vlastně se prodávají lístky do Gongu na vánoční koncert, který máme 13. prosince. Už nějaký lístky jsou tam prodaný, ale ještě tam něco zbývá, takže kdo by chtěl přijít. No, je to teda, Vánoce se blíží
1: pomalu. No, to vypadá, že je to daleko, ale ono to zase tak daleko není. No, ale dobře, tak na vánoční koncert Pacifiku určitě ještě pozveme do Gongu. Teď je tedy jisté, že 30. září ve 20 hodin můžeme vidět Pacifik na pravidelném potlachu v Malostranské besedě, kde jako hostem budou...
2: Skupina Sichravo z Brna.
1: Jasně. Děkujeme za pozvánku, Marti, zdravíme kapelu, měj se hezky, ahoj.
2: Já taky moc děkuju a všechny zdravím. Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Tak to je fofr, hodina utekla jako voda, máme 11.28, pojďme se podívat opět na to, co se děje kde na kolejích a na dálnicích. Tak koleje, nejprve koukám na trať 170, Klatovy Plzeň Rokycany Beroun, v úseku Klatovy Přeštice se řeší následky srážky vlaku s automobilem, no tak to je samozřejmě vždycky velmi nepříjemné, takže provoz byl sice obnoven, ale se značným omezením. V úseku Přeštice Klatově je zaveden vlivem poškození tratě jednokolejní provoz a znamená to, že vzhledem k tomuto v některých stanicích dochází k nějakému křížení vlaků a mohou tam vlaky navyšovat své zpoždění. Tak s tím prosím počítejte, že prostě na trati 170 v úseku Klatovy Přeštice jsou tyto problémy. Máme tady zprávu i z dálnic, celá aktuálně tam nevidím žádnou větší jako dopravní nehodu nebo nějaký karambol, ale informace, které by vás mohly zajímat, tu jsou. Například na D1 mezi 212. a 209. kilometrem ve směru na Brno se začíná tvořit kolona, momentálně má asi tak 3 kilometry, tak s tím počítejte. Po ránu jsme měli velký problém na dálnici D5, který zdá se přetrvává, a sice od 7,5. kilometru ve směru na Prahu, kde stojí porouchané vozidlo, tak počítejte s hustým provozem. Dodávka s osobákem se tam srazily a ten provoz je tam stále velmi hustý. Stejně tak na D5 se počítejte s velmi, ale opravdu velmi hustým provozem mezi 110. a 100. kilometrem v obou směrně. Tam jsou práce na silnici, nějak se to tam komplikuje trošičku. Je tam hodně hustý provoz u exitu 107 směr Praha, který je uzavřený, tak tam je to opravdu hodně husté, takže počítejte s tím, že budete muset zpomalit a že se tam trochu zdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na kanálu.

0: Tak to byl Vander do 50. a vele známá píseň Ruty Šuty Arizona Texas. Než si dáme Valdu Matušku, tak tady pro vás mám pozvánku na zítřejší ráno, protože samozřejmě Láďa s Kačkou nezahálejí a připravili pro vás opět pestrý program na zítřejší 6. hodinu raní.
1: Kamarádi naši, tady je Katka Čepelíková. Už zítra si v dobrém ránu s Láďou Vlachem trochu začarujeme. Mrkneme totiž do Salemu za tamními čarodějnicemi. Víte, že v Salemu se vlastně nikdy čarodějnice neupalovaly? Řekneme vám, proč si to všichni myslíme, i když to vůbec není pravda. Tak zítra čary, mary, fuk, budem tady, já i ten fuk. Tak ahoj.

které zná. Jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

si za ty rány stál. Koukám, šel po tobě jak lítej. A nebo

safia, krajem honí bílý fáč. Pláni jdou se svou muzikou, trochu stříbra na

0: Takže legendární kapela AG Fléka, Vítr Safián, doznívá 28 minut po 11. hodině. Z dnešního dopoledne nám zbývají poslední dvě minutky, které vyplníme předpovědí počasí a nějakým komerčním blokem. Pak nás čeká samozřejmě také prostor pro zprávy Country Rádia. No a pak už začíná zase další polední menu, tedy hodinka plná české muziky a také mírného vzrušení při soutěži o hezkou, nenáročnou, drobnou, ale moc milou cenu. Tak kdo rád soutěží, poslouchejte, kdo nerad soutěží, tak taky poslouchejte a dejte si třeba něco dobrého k jídlu, protože je tady čas oběda, dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Dnešní den přinese zpočátku polojasno, postupně čekáme proměnlivou převážně velkou oblačnost a místy přeháňky. Teploty vyšplhají na 12 až 18 stupňů Celsia.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme na venkově, protože zavírání malých venkovských prodejen zpomaluje. Loni jich skončilo 55, rok dříve třikrát tolik. Malé obchody ale dál narážejí na nedostatek zákazníků i personálu. V některých obcích proto zásobování zajišťují pojízdné prodejny se základními potravinami. Na výstavě ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou až do pondělí 28. září zdarma veřejnosti přístupné korunovační klenoty. Podle očekávání se tvoří dlouhé fronty. Německá vládní koalice už se dohodla na opatřeních ke zmírnění vysokých cen pohonných hmot. Opatření by měla zahrnovat snížení daní z benzínu a nafty o 17 centů, tedy asi o 4 koruny na litru. A v Německu se chystá také zavedení cenových stropů. Další slib politika současné vlády zůstane nesplněný, blíže Luboš Dvořák.
2: Sliby městu sportu Nymburku zůstaly jen na papíře. Minister sportu Boris Šťastný zaslal České unii sportu dopis, v němž píše, že stát nyní nemá na rekonstrukci sportcentra peníze. Připravovaná přestavba zhruba za 4 miliardy korun se tak zatím odkládá na neurčito. Navíc je prý návrh převést areál pod ministerstvo obrany. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Novinky ze Žďáru nad Sázovou má pro nás kolega Savana.
3: Kultura v novém. Prostranství kolem kulturního domu ve Žďáru nad Sázavou se dočká výrazné proměny. Promění se nejen celková podoba, ale získá i nové funkce. S plány se mohli občané seznámit minulý týden na veřejném setkání s architekty a zástupci města. Nově upravený prostor kolem kulturního domu by měl ve městě sloužit už v roce 2028. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
0: Sport.
1: Včera se hrál hokej a hokejisté Brna ve třetím kole extraligy poprvé bodovali. Porazili totiž Hradec Králové 3-1. Jediným týmem bez bodu tak zůstávají Vítkovice. Ty podlehly Litvínovu 2-3. České Budějovice udolali Olomouc 3-2 a Kladno zvítězilo na ledě Liberce 3-1. Ještě Pardubice ty přehráli Karlovy Vary 5-2. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední menu Country Rádia. Vychutnejte si s námi to nejlepší z naší domácí hudební kuchyně.

0: dobrý den.
1: Tak dobrý den, zopakuji také já po Nedvědech. Píseň Jablko právě teď dozněla, no a před námi je trojice písní, které vám mohou otevřít cestu ke získání drobné ceny, ale spíše jde o tu zábavu, však to znáte, ale abyste věděli úplně přesně, tak soutěžíme o tu proslulou cedulku na plot, kde hlídá country pes, a tu můžete získat, pokud tedy najdete společné tajemství v písních KTO Jindry Šťáhlavského a Bobrů. Tak poslouchejte dobře, o čem se tam zpívá, a pak budeme hledat. Těch možností zase může být několik, pouze jedna jediná je správná, a až se k ní dopracujeme, tak tu cedulku někomu z vás pošleme. Přeji vám dobrou chuť, příjemný poslech, no a jak jsem říkal, KTO a Sedlo z bodláků, Jindra Šťáhlavský Zvonky saní a Bobři Bouda v údolí, to jsou písničky, které ukrývají dnešní tajenku.
2: Noc

0: Takže 12 hodin 18 minut, bylo to celkem rychlé, písničky krátké, no ale o to dříve budeme znát vítěze dnešní soutěže. Telefon 210 323 333 odblokován a vy můžete zkusit svoje štěstí, pochopitelně. Tak pojďme na to, někdo hned volá, přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio. Haló, haló? Slyším sebe, ale vás ne.
1: Je tam někdo? Dobrý den.
0: No, dobrý den, dobrý den. Vy mě posloucháte z rádia, tak teď už mě máte na uchu, doufám.
1: Ano.
0: Tak jo, tak když mě máte na uchu, tak povídejte, co tam je dnes s tím společným tématem.
1: Já bych řekla údolí.
0: To byste řekla velmi správně, já vám tleskám, je to vážně údolí, jak nakonec i v tom posledním názvu to bylo. Tak jo, takže velká gratulace. Otázka samozřejmě se nabízí, máte pejska?
1: Nemám.
0: Nemáte.
1: Ale mám souseda,
0: ten ho má.
1: Který bude šťastný.
0: Tak hurá, dobře. Tak to jsem rád, že se někdo z té cedulky zaraduje. Tak mi vydržte chviličku, já vám řeknu, co a jak, ano?
1: Děkuji.
0: Není vůbec zač, není zač. Tak a pokračujeme dál, přátelé. Polední menu pokračuje muzikou, protože soutěž máme tedy zdárně za sebou. Z té muziky vybírám Pavla Bobka, Lucku Vondráčkovou, Pepička Zocha, Rekonvalescenci, Mustangy, Karla Kryla, Elišku Kotlínovou, no prostě... Myslím, že je tu toho spousta. Všechno je to česká muzika, kterou můžete poslouchat při vašem

0: obědvání, takže kromě dobrého poslechu, pochopitelně i teď dobrou chuť a ještě vám přinesu pár informací do konce hodiny. Nebojte se, například vás pozvu na dnešní večerní speciál.
1: Polední menu na Country Rádiu.

0: servírujeme polední menu Country Rádia. Ty nejlepší kousky z české folkové, trampské a country scény.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, když Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

Zpíval Johnny Cash. No tak tohle už je poměrně dost letitá píseň, myslím, že ji hrajeme už poměrně dlouho, od roku 2014 ji tady máme a nahrála ji Rekonvalescence, jmenuje se Johnny 78, no a teď ve 12 hodin a 33 minuty koukám, kromě toho, že jsem otevřel starý kalendář z roku 2014 i do toho aktuálního a vidím, že 21. září oslavuje svůj svátek Matouš, takže pro všechny Matouše tady máme hezkou písničku a přejeme všechno nejlepší.

Dnes je pondělí 21. září, což by mělo být tuším třetí pondělí v měsíci. No asi ano, odpovídá to i tomu, že dnes po 19. hodině můžete očekávat reprízu speciálu, který pro vás připravují Rostě a Iva Čapkovi, tedy Čapek Show. Takže kdo má rád bluegrass, tak by dnes rozhodně měl naladit country rádio a užít si zprávy z Nashvillu, z Meky naší oblíbené muziky.

srdce bolaví. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čeká

cesta, potom se budeme toulat v nejhezčím povědí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

0: Polední menu právě teď končí, takže před námi předpověď počasí, další zprávy Country Rádia a start do 13. společně s Michalem Tučným. Já vám přeji příjemný poslech a pochopitelně taky dobrou chuť všem, kteří ještě obědvají tak, jako konec konců téměř každý den.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.

0: Triradio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože houbaři hlásí, že houby rostou. Největší pravděpodobnost je v horách na severu Čech. Naopak menší šanci mají houbaři na jihu Moravy a na Vysočině. V Mnichově o víkendu začal 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Do 4. října ho navštíví více než 6 milionů lidí. I letos panují přísná bezpečnostní opatření. V areálu i okolí je přes 600 policistů. Pivo je dražší než loni. Tuplák stojí až 390 korun. O cenách bydlení v Praze teď Honza Navrátil.
2: Pořízení bydlení je v Praze čím dál tím dražší. Například nový byt 2 plus KK o velikosti 55 metrů čtverečních vyjde už na 10 milionů korun. Většina kupujících volí financování pomocí hypotéky. Její průměrná výše se v Praze pohybuje mezi 5,5 až 6 miliony korun. Poskytovatelé hypotečních úvěrů pro hypotéku 7 milionů doporučují čistý měsíční příjem mezi 90 a 100 tisíci. Honza Navrátil, Praha.
1: Tip na výlet má pro nás Luděk Savna Urbánek.
3: Další část někdejšího podzemního břidlicového dolu zpřístupnili v Odrách. Ve Flašarově dole přibyl nový adrenalinový okruh, na jehož konci návštěvníky čeká geologický unikát, těžbou odhalené jádro břidlicové vrásy. Novinka navazuje na před 6 lety otevřený okruh o historii těžby ve zdejším regionu. Luděk Savna Urbánek, Nový Jičín.
0: Sport.
1: Ještě na motorky. Filip Salač obsadil 2. místo v motocyklové velké ceně Rakouska. Český jezdec po sobotním vítězství v kvalifikaci nestačil ve včerejším závodě Moto2 jen na suverénního Španěla Izana Guevaru. Za ním zaostal o 1,728 sekundy. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Jsme tedy za 13. hodinou a tohle byly Marie na cestou za tebou. Po téhleté písničce by se nám hodilo nějaké cestování, třeba na procházce s klubem českých turistů, ale právě do tohoto místa jsem se nedovolal. Za to jsem zastihl na telefonu Pavla Kožíška, našeho kouzelníka, a ten už nás pozve na hezké představení, protože sezona se blíží. Tolik tedy kukátko Country Rádia z muziky Hoptropáci, Vaby Daněk, Willie Nilsson anebo Don Williams. Hezký poslech, dobrý den.

0: Vlkem Country Rádia.
1: Já po nějaké době volám opět kouzelníka Pavla Kožíška. Dobrý den, Pavle.
2: Ano, hezký dobrý den.
1: Tak když jsme spolu mluvili naposledy, tak se hovořilo o tom, že někdy po 20. už bychom zase mohli přijít k vám do divadla na nějaké hezké představení s dětma. Tak jak to vypadá?
2: Ano, tuto sobotu nám začíná divadelní sezona a odevíráme s představením Škola kouzel. No a jak už název napovídá, budeme si hrát společně s dětmi na takové malé kouzelníky, samozřejmě si i něco naučíme a všechny děti, co budou na jevišti, dostanou i pravé kouzelnické vysvědčení. No a po představení můžete navštívit třeba v přízemí divadla kouzel i zrcadlový labyrint.
1: Mm-hmm. Pokud tedy hovoříme o tomto představení, tak v kolik hodin a kde bychom měli být?
2: Takže sobota 26. září ve 14 hodin divadlo Kouzel v Líbeznicích u Prahy.
1: Blíží se nám také státní svátek. Máte připravenou nějakou akci i na tento den, protože děti budou doma?
2: Ano, určitě v pondělí 28. na státní svátek každé dítě, které přijde do Muzea fantastických iluzí do Vodičkovy ulice 31, dostane jako dárek kouzelnickou hůlku zdarma a naučí se s ní i kouzlit.
1: Tak děkujeme za informace, ať kouzelníků přibývá, mějte se hezky a příště naslyšenou.
2: Ano, hezký den.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tady informace z dopravy, vracím se na trať 170 do úseku Klatovy Přeštice, tam stále ještě v tuto chvíli je v řešení srážka vlaku s automobilem, je tam provoz obnoven, ale se značným omezením, takže počítejte s tím, že mohou vlaky nabírat a budou nabírat zpoždění, které se navýší až o 20 minut. Sledujte tedy pokyny dopravce. Teď tu mám ještě zprávy z dálnic, dávejte pozor u Barandovského mostu, srazila se tam dvě osobní auta, koukám, jestli bude nějak patrné z toho, jakém směru to je, ale je to v místech někde pravděpodobně na výjezdu nebo na směrem na Smíchov, ale momentálně nevidím tedy žádné bližší informace. Vycházejme tedy jen z toho, co je zde psáno, a sice, že na jižní spojce se řeší dopravní nehoda v blízkosti Barandovského mostu. Na D35 na 196. kilometru ve směru na Olomouc leží nějaký předmět na vozovce, tam dávejte také pozor. No a asi nejvážnější situace pro tuto chvíli je na D2 na 3. kilometru ve směru na Brno. Tam došlo k dopravní nehodě, je tam naprosto neprůjezdný pravý jízdní ruch, silnice je tam dokonce uzavřena, srazily se tam dva nákladňáky a je to se zraněním. Odklon dopravy je přes přilehlý kruhový objezd, takže tam se připravte na zmatek a nějaké nesnáze a doražte a projeďte tenhle úsek, pokud možno co nejbezpečněji, tedy zvolněte a doražte do cíle bezpečně. Posloucháte Country Radio, další dopravní informace nás čekají opět za hodinku.
0: Country Radio. Noční country jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam. Na Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Já jsem se vracel.

0: Tak zpívali Schovanky o dámské jízdě, než si dáme další písničku, na kterou se moc těším, protože to bude Dylanovka a opravdu moc vydařená. Nebudu zatím víc prozrazovat, ať máte tak nějaké to překvapení, ale navážu na tu dámskou jízdu, na to, že by se dalo vyrazit někam a užít si pěknou show. Mám tady akci, která by vás mohla zajímat. 24. Břevnovský Březňák se uskuteční právě 24.10.2026 od 18 hodin v Kulturáku na Bílé hoře v Praze 6 a vystoupí tam na tomhletom festivalu, který tak nějak združuje folk, country i tramping. Vystoupí tam Choroši, Sunnyside, Michal Vili Sedláček, to jméno si zapamatujte, už velmi brzo si ho pozvu sem do rádia, zajímavý týpek, a taky kapela For Folk, která mimochodem taky přijede už brzo do country rádia, protože máme co řešit. Takže Choroši, Sunnyside, Michal Vili Sedláček a For Folk zahrají 24. října od 18 hodin v Kulturním domě na Bílé hoře v Praze 6 na 24. Břevnovském Březňáku. Tak a já tady mám dvě vstupenky pro toho z vás, kdo se právě teď dovolá na číslo 210 323 333 a odpoví správně na mou otázku, která bude více než jednoduchá. Takže kdo by chtěl vyrazit do Kulturáku na Bílé hoře na tenhle ten opravdu pěkný a už velmi, velmi tradiční festival, tak by teď měl volat na 210 323 333, protože dvě vstupenky už se třesou dočkavostí, kamže poputují. No a bude to zážitek veliký, protože, jak jsem říkal, budou tam skvělé kapely, Choroši, Sunnyside, Michal Vili Sedláček a For Folk. Tak, zatím nikdo nevolá, což je zvláštní, kouknu ještě takhle telefon, odblokuji i druhou linku, jestli náhodou se neděje něco nekalého. Nevolá nikdo, asi tam nikdo nechce jít. No to se nedá nic dělat, já vám to nutit samozřejmě nebudu, takže dáme si písničku Boba Dylana a soutěž můžeme odsunout třeba na někdy jindy, to se nedá nic dělat. Asi už to tak bude, protože dlouho čekat se nevyplácí, i když teď se tedy telefony trošičku jakoby zbláznili, tak to zkusíme. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
1: Ano.
0: Ano, dobrý den, kdo pak se dovolal?
1: Sulek.
0: Tak Sulku, zdravím, odkud voláte?
1: Ano. Z Budějovic.
0: Z Budějovic a jel byste sem na Bílou horu na festival?
1: No, chápu.
0: Jo, jo, přijel byste sem, jo?
1: Jo, už jsem v rádiu, už vás slyším.
0: No to jo, já vás taky slyším, ale ptám se, jestli byste na ten festival jel do Prahy.
1: No tak mám zeťáka, ten je z Prahy.
0: Jo, tak dobrý, tak to by šlo samozřejmě. Tak jo, takže soutěžní otázka jednoduchá. Říkal jsem, že 24. Břevnovský Březňák bude 24. října a říkal jsem, kdo tam vystoupí, takže by mě zajímala aspoň jedna z těch kapel, které tam budou.
1: No, tak to se moc omlouvám a já jsem to slyšel teď v rádiu, je to jo. Půl minuty.
0: No, to je dobře.
1: No to nie, to se nedá.
0: Dobře, tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou.
1: Vy taky, jak se daří, jo?
0: Taky, naschle. Takže ne, tudy cesta nevede, zkusíme to znova. 210 323 333, telefon číslo, na které můžete volat a odpovědět na mou soutěžní otázku. Přeji vám dobrý den, tady je Milan Country Radio.
2: Dobrý den, Lukáš.
0: Dobrý den, Lukáši, zdravím, určitě voláte vy.
2: Momentálně z Prahy mě.
0: Jo, takže dobrý, tak do Prahy prostě jezdíte, nebo jste tady, takže...
2: Takže to není problém.
0: Jo, tak to je kousek. Takže jaké kapely, nebo aspoň jedna z těch kapel, nebo interpretů, které jsem říkal, vystoupí na tom 24. Břevnovském Březňáku?
2: Takže Choroši, For Folk, Sunnyside a ten Michal Vili Sedláček.
0: Perfektní odpověď. Je to přesně tak. Takže dvě vstupenky velmi správně poputují na vaši adresu. Vydržte chviličku, já si napíšu všechno, co potřebuju vědět, jo?
2: Určitě, děkuju moc, krásný
0: den. Taky hezký den. My si dáme takovou soutěž ještě pravděpodobně jednou, protože mám tady ještě nějaké další vstupenky a vy se zatím klidně můžete podívat na stránky www.breznak.eu. Tam totiž najdete bližší informace a kdo ví, třeba vás to zaujme a příště bude volat lidí více. Teď si dáme píseň, kterou jsem sliboval, tady je parádní Dylanovka.

Laný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi.

svůj sen, když to chceš. Jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

0: Tak tohle byli Copáci Rock and Roll, tak se jmenovala tahle ta pecka. No a to byla poslední písnička zase téhle té hodinky. Jestli vás to inspirovalo k tomu, že byste chtěli teď na sklonku léta vyrazit někam na živou muziku, tak si nechte poradit od naší kolegyně Teresky, která pro vás má připraveny kulturní tipy. Ovšem předtím se ještě pojďme podívat na to, jaké nás čeká počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení, seš tulák a co víc můžeš chtít.

0: Tak není to oficiální název, ale takhle nějak já cítím moderní tramping, falešná karta a dálky, nahrávka z roku 2021 z jejich skvělého alba Zatracení blázni. No a my jsme si tohleto album už představili také u nás v albu týdne. Na tento týden mám připravené jiné album, k tomu se dostaneme v průběhu týdne, zatím je ještě čas, ale co bude zítra ráno, tak na to už tolik času není, takže za chviličku vám prozradí moji ranní kolegové, konkrétně Kačenka, co vás čeká zítra v 6 hodin. Dáme si i pozvánku na hezkou muziku, dáme si i tu láckou stezku, no a to je asi vlastně pro tuhle tu hodinu úplně všechno. No pak samozřejmě muzika, takže například Dwight Yoakam, nebo Epidemie, nebo Gentlemani, nebo třeba Dolly Parton. Už za chviličku, hned poté, co domluví Kačka, tak tato dáma, kterou jsme bohužel přednedávnem na dobro ztratili, zaspívá svůj obrovský, obrovský hit.
1: Kamarádi naši, tady je Katka Čepelíková, už zítra si v dobrém ránu s Vláďou Vlachem trochu začarujeme. Mrkneme totiž do Salemu za tamními čarodějnicemi. Víte, že v Salemu se vlastně nikdy čarodějnice neupalovaly? Řekneme vám, proč si to všichni myslíme, i když to vůbec není pravda. Tak zítra čary mary fuk. Budem tady, já i ten fuk. Tak ahoj.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Je tady další Kukátko Country Rádia, hudební samozřejmě, jak je u mě zvykem, většinou dělám nějaké pozvánky na hezké koncerty a nebude to jinak ani teď. Já mám totiž na telefonu muže jménem Robin Hill. Ahoj Robine.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: Tak naši posluchači tě znají samozřejmě z Forfolku, už jsme spolu dělali Pořad srdcem v country a navíc jste soutěžili v talentu Country Rádia v letošním roce, takže to jméno tady rezonovalo. Já jsem se s Robinem teď právě domlouval, že by přišel na návštěvu sem k nám do rádia, trošku jsme promluvili o tom, co se od talentu Country Rádia stalo, ale ty máš, Robine, taky na srdci ještě nějakou pozvánku na koncert, který už se tedy velmi blíží.
2: Velmi se blíží, bude to tento pátek, to znamená 25.9. asi se 18 hodin a rád bych vás pozval na takovou příjemnou akci, která je v Ostravě v Heřmanicích, což je taková trošku periferie Ostravy, bych řekl, už taková zelenější část. A je tam krásná farní zahrada, kterou spravuje otec Leoš, ta zahrada je kouzelná, rozkvetlá, jsou tam dřevořezby, krásná dřevěná velká noémová racha pro děti na hraní. No a tam budeme dělat takové rozloučení s létem a teda takový náš samostatný koncertík skoro dvouhodinový, takže si myslím, že stojí za to prostě si tam na to přijít, protože opravdu zahrajeme téměř skoro celý ten náš hlavní repertoár.
1: Mm-hmm. My se spolu budeme bavit, až přijdeš do rádia, i o tom, že vlastně už jsme avizovali v talentu Country Rádia pomalu, ale jistě práci na novém albu. Už zazní třeba i nějaké novinky, které by mohly být příslibem toho alba?
2: Určitě budou i novinky, protože my jsme vlastně něco udělali jako singly, které teda zaznívají už teď docela často v country rádiu, za což jsem moc rád, že téměř každý den tam nějaká z těch našich písniček, z těch singlů zní a z toho právě bude poskládané potom to CDčko, ale ty písničky se pravděpodobně budou všechny nahrávat znovu, i když uvidíme, ale jsou i novější písničky, které právě představíme i a hlavně ještě, co představíme, je nový basista. Takže budeme mít z Brusu nového basistu, teď od toho Bátek vlastně s náma bude hrát poprvé už po nějakých tréninzích a tak, takže to bude taky zajímavé.
1: Takže velké změny v kapele Forfolk, o tom všem si budeme povídat, až dorazíš. Teď nám ještě jednou zopakuj tedy, v kolik hodin, kde máme tento týden být?
2: Takže 25.9., to je tento pátek, v 18 hodin, farní zahrada svatého Marka v Ostravě Heřmanicích.
1: Robine, díky za pozvánku, měj se hezky a těším se na viděnou. Ahoj.
2: Moc děkuji taky, mějte se všichni krásně, ahoj.

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak je tady pár dopravních informací mezi 14. a 15. Pojďme se podívat na polodenní výluky, ty jsme dnes ještě nemapovali, takže Stará Paka, Martinice v Krkonoších, Kladno, Rakovník, Týnec nad Sázavou, Čerčany, Nedvědice, Tišnov, Budišov nad Budišovkou, Odry, Šumperk, Hanušovice a Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdland nad Ostravicí a Beroun, Zdice. Tak to jsou polodenní výluky, teď koukám na dálnice, D11 hlásí problém na 11. a půltém až 12. kilometru ve směru na Jaroměř, leží tam na vozovce okno z karavanu v levém jízdním pruhu. Tak buďte opatrní, projíždějte, objíždějte opatrně. Pokud jedete po D1, tam na vás číhá těch nástrah trochu více, například porouchané vozidlo je na 204. kilometru ve směru na Prahu. Máme tady také informaci, že od 218. a půltého do 200. kilometru ve směru na Prahu se tvoří už poměrně dlouhá kolona vozidel. Připravte se na zdržení. Další varování, které přichází, tak je z exitu 76 kolektor směr Říčany, i tady se tvoří kolona vozidel a to je tedy z Pražského okruhu nájezd, tak ať jsem úplně přesný. No a pak tu pro vás koukám ještě na dálnici D5, kde dnes od rána také máme na příjezdu do Prahy poměrně hustý provoz. Nic se na tom nemění, zejména proto, že mezi prvním a půltým kilometrem ve směru na Prahu jsou ještě navíc práce na silnici, takže místo, kde už tak dost často bývá kolona, tak je trošku zatíženo i tímto faktem, tedy prací na silnici, takže se připravte na nějaké to zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
2: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
4: Škoda lásky.
5: No to je super.
6: Já myslím, že na bylo nejlepší.
4: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům, tulačkám i ostatním posluchačům. Dnes se podíváme na kopec Horní les s nadmořskou výškou 774 metrů, na kterém stojí rozhledna. Kopec se nachází severozápadně od Rovečného a jižně od Niklovic v kraji Vysočina. Je jedním z nejvýznamnějších bodů přírodního parku Svratecká hornatina. Historie rozhleden na tomto vrchu je skoro 200letá. Již v roce 1824 byl na jeho vrcholu vztyčen trigonometrický bod a i z roku 1918 jsou zmínky o měřické věži a rozhledně Rakušanka. V roce 1936 tam byl postaven trigonometrický stožár vysoký 21 metrů, který byl kvůli špatnému stavu odstraněn v roce 1954. V letech 1968 až 1969 byla v místě postavena dřevěná věž vysoká 38 metrů. Její konstrukci v roce 1974 těžce poškodila námraza a zbytky proto byly odstraněny v roce 2000. V roce 2001 započal investor, tehdy společnost Eurotel, s výstavbou ocelové konstrukce. Ta měří 59 metrů a slouží jako telekomunikační vysílač. Součástí stavby je i vyhlídkový ochoz ve výšce 38 metrů, ke kterému vede 201 schodů. Rozhledna byla oficiálně otevřena v dubnu 2002. Věž přitom nestojí přímo na nejvyšším bodě kopce, ale asi 60 metrů jihovýchodně od něj, v nadmořské výšce jen 765 metrů. V nejbližším okolí lze z ochozu vidět okolní obce, zříceninu hradu Zubštejn, část Bystřice nad Pernštejnem a hladinu přehrady Vír. Za dobré viditelnosti se nabízí pohled také na Králický sněžník, Jeseníky, Orlické hory a vzácně i na Krkonoše. Při opravdu výjimečné dohlednosti jsou vidět i chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. K rozhledně lze dojít po červené turistické značce z Rovečného nebo po modré z Niklovic. Motorizovaným návštěvníkům poslouží parkoviště v Rovečném a pokračovat mohou pěšky polní cestou směrem k vrcholu. Rozhledna je přístupná každoročně od půlky dubna do půlky října. Více informací o rozhledně Horní les najdete například na webu údolísvratky.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

0: Za malou chviličku bude 15 hodin, já se s vámi loučím, přátelé, přeji vám krásné pondělní odpoledne s Milošem Kellerem, no a těším se na slyšenou zítra, to nás čeká úterý v tandemu, takže zase dvě písně od jednoho interpreta, prakticky celý den k tomu nějaké covery, nějaké originály. Do té doby ale ještě čas, po Milošovi si poslechněte potom, nezapomeňte na to Čapek Show v repríze, pokud máte rádi bluegrass, tak je to pořad přesně pro vás. No a jinak už teď v tuto chvíli předpověď počasí a další zprávy Country Rádia, mějte se hezky.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme u financí. Na školství, které vláda označuje za jednu ze svých rozpočtových priorit, půjde příští rok z veřejných peněz skoro 282 miliard korun. Vládní slib, že průměrný plat učitele do konce volebního období vzroste na 75 tisíc korun, se údajně podaří naplnit až někdy v roce 2029. Podle průzkumu společností E.ON a Volkswagen by 41% českých řidičů mohlo přejít na elektromobil, aniž by museli výrazně změnit svůj životní styl. Rozhodování ale údajně často ovlivňují mýty a polopravdy o dojezdu nebo nabíjení. Průzkum ukázal, že zkušenost s řízením elektromobilu mělo pouhých 14% dotázaných řidičů. Klíšťata jsou stále aktivní, takže pozor a prevence.
2: Zatímco z pohledu klíšťat je hlavní sezónou léto, tak ani podzim nezůstává pozadu. Odborníci proto doporučují dbát na ochranu před klíšťaty i v této části roku. Do konce srpna bylo v Praze hlášeno 916 případů lymské boreliozy a 21 případů klíšťové encefalitidy. Nejhůře v rámci celého Česka je na tom Středočeský kraj. Ten hlásí 1468 případů lymské boreliozy. Honza Navrátil, Praha.
1: Co je nového v Brně, to ví Luděk Savana Urbánek.
3: Další past na naše peněženky se chystá v Brně. Nový Hornbach vznikne vedle dálnice D2 nedaleko nákupního centra Olympia u Brna. V současné době už je hotová kostra budovy. Soukromý investor se snaží obavy obyvatel Modřic o velký provoz kompenzovat plány na novou cyklostezku a také ekologickými opatřeními. Luděk Savana Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Včera se hrál fotbal a fotbalisté Slavie v 9. kole první ligy udolali Plzeň 2-1. Bez porážky vedou ligu o 3 body. Fotbalisté Teplic vyhráli na hřišti Hradce Králové 2-0 a posunuli se na 5. místo tabulky. Hradec doma v lize prohrál po 9 zápasech. Sparta veze z Olomouce výhru 3-0 a posunula se na 7. příčku. No a první bod vybojoval Zlín za remízu 1-1 na hřišti Jablonce. Tolik včerejší fotbal a tolik zprávy na Country Rádiu. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

Dobré odpoledne u mikrofonu Country Radio, je teď Miloš Keller a bude s vámi až do 18. hodiny. Tuhle hodinku zahájili brontosauři také matka a dcera Pavlína Jíšová a Adéla Vohadlo. A kdo bude v této hodince pokračovat dál? Petr Spálený, Paul Simon a Art Garfunkel, ale také Žalmana Spol, pozdní sběr Petra Černocka nebo Karel Kryl. Nebude chybět kukátko s kulturní pozvánkou a také tu budou dopravní informace v půl. Pojďme na to, úspěšný vstup do pracovního týdne přejeme z Country Rádia.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Pozvánky na akce Sdružení Underfolk se staly už prakticky pevnou součástí Kukátek a Petra Palaščáková nás pravidelně informuje o tom, kde Sdružení Underfolk pořádá svoje akce. Tentokrát je to pozvánka do Pardubic. Petro, pozvi nás a naše posluchače na tuhletu akci.
2: Moc ráda bych všechny pozvala na blížící se koncert v kavárně Krosscafé na třídě Míru v Pardubicích. Ve čtvrtek 24. září od 19 hodin proběhne pohodový večer, kdy zahraje skvělé folkové trio Dou na boso a písničkářka a básnířka Eva Blondýna Suková. Sdružení Underfolk, písničkáři v kavárně a Petra Palaščáková se těší na viděnou.

zvon zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty zbývají do 15:30 a máme tady dopravní informace. Je docela hodně nehod. D11 ve směru na Hradec Králové za odbočkou na Městec Králové v omezení je dopravní nehoda. Momentálně D11 v tomto směru neprůjezdná. D8 ve směru na Ústí je neprůjezdná kvůli koloně u Čakovic. Je tam dopravní nehoda, jezdí se jedním pruhem. Počítejte s kolonami od Průmyslové přes Kbelskou a také od Černého mostu přes Novopatskou. D1 ve směru na Prahu za Šmejkalkou další kolona kvůli dopravní nehodě na 20. kilometru. Dlouhá kolona je i na Trojce na dojezdu k D1. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
4: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
3: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
4: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
3: Aha, takže probouzeného, ne?
4: No, vždyť to říkám.
3: Aha.

Tohle byla Michaela Pávová a nahrávka s názvem Anděl strážnej, předtím Morgan Wallen a nahrávka, která se jmenuje Love Somebody a která v loňském roce hodně bodovala na americké country hit parádě. Co to bude dál? Spíše klasika. Pavel Dobeš, Jumbo Jet anebo The Rolling Stones As Tears Go By. To jsou dvě nejbližší písničky, ještě se nám určitě někdo do té 16. vejde. Hezký poslech.

0: Tohle byl Guy Mitchell, odpočatého Tomáše Adamce, který se nám vrátil z dovolené, už posloucháte celý den a uslyšíte ho zase za chviličku. Nejprve nabídne informace o počasí a potom zpravodajství po 16. hodině. Babi Daněk a také Kameloti, Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka a Alan Mikušek zahájí potom další hodinku pondělního odpoledního vysílání Country Rádia. Tomáši, vzhůru do práce.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás. Pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
4: Haló, jsem ztracen a bloudím.
5: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vipa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vipa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vipa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala komplexní péče o obec a její obyvatele nebo bohatý spolkový život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav z Pardubického kraje a třetí jsou Všeruby z Plzeňského kraje. Musíme se pomalu připravit na první úder zimy. Už tento týden totiž mohou v noci dorazit přízemní mrazíky. Během dalších dnů bude ale stále teplo. Teploměry naměří až kolem 25 stupňů Celsia. O zlodějce, které lupne vyšel teď kolega Savana.
2: Zlodějce povolili nervy i guma u kalhot. Zboží schované za pasem se minulý týden pokusila pronést bez placení 29-letá žena z obchodu ve Žďáru nad Sázavou. Přes svůj úkryt ještě přetáhla tričko a prošla kolem pokladen. Daleko se však nedostala, zastavili totiž zvídavý pracovník ostrahy. Navíc vyšlo najevo, že za krádeže už byla dáma v minulosti odsouzena a je stále v podmínce. Luděk Savana, Urbánek, Žďár nad Sázavou.
1: Do knihovny, možná i za Rumcajzem nás teď pozve Luboš Dvořák.
3: Jičín město pohádky dokončilo 3 roky trvající rekonstrukci knihovny Václava Čtvrtka. Veřejnosti se oficiálně otevře s koncem září. Je to dobrá zpráva, i když proti plánu to je zřejmě o rok později. Hlavním důvodem zdržení byly nečekané práce při sanaci a opravě sklepa, kde vznikl sklad knih. Tím stoupl také závěrečný účet za stavbu. Luboš Dvořák, Jičín.
0: Sport.
1: Ještě ke včerejšímu fotbalu. Patrik Schick si prosadil ve 4. bundesligovém zápase v řadě. Leverkusenu zajistil český útočník v domácím zápase vítězství 2-0 nad Lipskem. Bayern si připsal 2. ligovou výhru v sezóně a se 7 body je v tabulce 5. Hoffenheim prohrál na hřišti nováčka Paderbornu 1-3 a ve 4. kole po 3. nebodoval. Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

za života. Ve otevřený lahvi starý whisky klokotá, že mu kašlu na ženský, na koně, na whisky, že chci jen hrát a kašlat na zisky. Řekl jsem, že jsem zpěvák a že chci od života,

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nagetům jako pěst.

Tolik interpretů se nám sešlo v jediné písničce. Roman Horký, Petr Kocman, Tomáš Linka, Alan Mikušek a nahrávka s názvem Zlato právě dozněla. Za chviličku Mike Denver, Seasons in the Sun, irský countryový interpret, nahrávka z roku 2007 a v české verzi Karel Gott. Pavel Bobek a Marie Rotrová, také Robert Křesťan, ještě Spoutníky, Malina Brothers, Rangers či Johnny Cash. Tihle všichni budou hrát a zpívat. Pozvánka v Kukátku bude aktuální na zítra a na pozítří a v druhé polovině hodiny hned trojice pozvánek k rannímu vysílání, k víkendovému vysílání a k večernímu vysílání. Tímhle vším vás provede Miloš Keller. Dobré odpoledne.

0: Posluchače, zdravím Miloši.
1: A máš pozvánku pro naše posluchače na koncert. Tak jakou, povídej.
0: První poetický večer v Kralupech nad Vltavou v sále místní základní umělecký s herečkou Kristýnou Ryškou a vzácným hostem Michalem Malátným v rámci festivalu Seifertovy Kralupy a budeme se vlastně věnovat poezii starých mistrů pana Seiferta Skácela, hraběte, zhudebněný poezii a je to celý od 6 večer v Kralupech nad Vltavou v sále základní umělecké školy poetický večer.
1: Ještě jednou řekni den.
0: Je to úterý 22. září od 6 večer v Kralupy.
1: A ta druhá pozvánka?
0: A druhá pozvánka ve středu 23. září v Malostranské besedě na naší domácí scéně zahrajeme s Honzou Hrubým, legendárním houslistou. Doprovázet bude moje kapela Hromosvod. Zahrajeme jak starý persky Vládi Mišíka a Michala Prokopa, tak naše písničky, dvoje housle, velká kapela. Malostranská beseda od 8 večer 23. září v Praze v Malostranské besedě.
1: Popřeji, aby na obou akcích bylo hodně návštěvníků a za tyhle pozvánky děkuji.
0: Taky děkuji, budeme se těšit.

kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc ne.

já chtěl jsem jí za lásku dát. Pod předním sedadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fár hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejslač

0: s Country rádiem na cestách.
1: Johnny Cash a nahrávka s názvem Sam Hall nás dovedla až k dalším dopravním informacím na Country rádiu. Máme 16 hodin a 32 minuty. D11 u Chlumce ve směru na Hradec Králové stále neprůjezdná kvůli vysypanému nákladu. Objíždí se to v obou směrech po 611 a kolony jsou víc jak na půl hodiny. D1 u nájezdu z trojky u Mirošovice dopravní nehoda. Kolony začínají hned za Šmejkalkou. D1 na dojezdu do Brna od Vyškova, kolony jsou od 219. kilometru. D2 na dojezdu do Brna od Bratislavy, kolony jsou už od Hustopečí. A je tam také dopravní nehoda. A ještě D6 z Chebu do Karlových Varů u Nového Sedla je rovněž dopravní nehoda. Opatrně dojíždějte do krátké kolony. Další doprava za hodinu.
0: Country Radio Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

Zlokrotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Tak tohle byl Rostě Fischer a v Rátě vyskočil volací znak naděje, za chviličku Flerety a nebo skupina Alabama. Teď ale je tady Kačka, aby vás pozvala k rannímu vysílání Country Rádia. Kačko, máš slovo.
1: Kamarádi naši, tady je Katka Čepelíková, už zítra si v dobrém ránu s Vláďou Vlachem trochu začarujeme. Mrkneme totiž do Salemu za tamními čarodějnicemi. Víte, že v Salemu se vlastně nikdy čarodějnice neupalovaly? Řekneme vám, proč si to všichni myslíme, i když to vůbec není pravda. Tak zítra čáry máry fuk. Budem tady, já i ten fuk. Tak ahoj.
2: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tohle byla skupina Alabama If You Are Gonna Play in Texas. Předtím Flared zpívali o krásách Valašska, za chviličku Hana a Petr Ulrichovi nabídnou jízdu králů, a nebo také Pacific, když přijdou chvíle. A když přijde víkend, co budeme vysílat? Sobota 26. až pondělí 28. prodloužený víkend a víkendový pokec bude na téma, co jste zažili se svými domácími mazlíčky. Sobota, neděle a pondělí mezi 8. a 17. No a v sobotu, v neděli a v pondělí bude mezi 12. a 13. polední siesta s Mirkem Hofmanem. Tak to je pozvánka na nadcházející nejbližší prodloužený víkend na Country Rádiu. A teď už Hana a Petr Ulrichovi.

0: Než dostane slovo Tomáš Adamec se svými informacemi o počasí a potom, co se kde stalo, tak je tady pozvánka třetí k večernímu vysílání Country Rádia. To začíná po 17. hodině písničkami na přání, po 18. hodině pokračuje čajem o 6. V první polovině hodiny jako vždycky Tulák, Vítek Pěkný a také Fígle a dobroty Františka Mrsoty. V druhé polovině hodiny Jirka Vondráček uvede písničku z Karavany pro tento týden a Vítek Pěkný Country pod kapotou. V druhé polovině hodiny nebude chybět ani vítězná píseň z Bonanzy a pozvánka k zítřejšímu rannímu vysílání Country Rádia. Reprízu zářijového vydání pořadu Čapek Show uslyšíte po 19. hodině. Příznivci Bluegrassu si tedy přijdou na své až. A ve 20 hodin potom kolega Petr Kocman se svým pravidelným večerním vysíláním. Teď už Tomáš Adamec.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Blíží se topná sezona a většina komíníků má termíny už beznadějně obsazené. Provést kontrolu komínů je přitom možné kdykoliv během roku. Lidé si ale většinou vzpomenou těsně před topnou sezonou. Společenstvo komíníků zároveň upozorňuje, že s narůstající poptávkou stoupá i počet podvodníků. Karlovarský kraj má nový vlastní bezpečnostní kanál, který provozuje na aplikaci WhatsApp. Kraj chce dostat ověřená sdělení k obyvatelům co nejrychleji. V aplikaci budou například informace o aktuálních uzavírkách a dopravních omezeních, ale i jiná upozornění. Protože víme, že mezi našimi posluchači jsou milovníci vlaků, za železniční nostalgií se vypravil kolega Luboš Dvořák.
2: Společnost, která spravuje infrastrukturu Jindřichohradecké úzkokolejky, získala osvědčení od Drážního úřadu o bezpečnosti provozovatele dráhy na příštích 5 let. Od Státního fondu dopravní infrastruktury také dostane 17 milionů korun na obnovu trati. Gepard Express letos v dubnu obnovil na historických tratích provoz po 3,5 letech. Vlaky zastavila insolvence předchozího majitele. Železniční trať Jindřichův-Hradec Nová Bystřice je v současném jízdním řádu pro cestující značená jako trať číslo 229. Má délku 33 km a díky úzkému rozchodu koleje 760 mm, takzvaný bosenský rozměr, a díky přírodě České Kanady, kudy dráha prochází, je vyhledávanou turistickou atrakcí. Byla zprovozněna v roce 1897 a mohla být delší. O 3 roky později vyrazily vlaky po stejném kolejišti z Gmindu do Litšau. Do Bystřice chybělo jen 15 km. Jenže pak se Evropa zašmodrchala a vše bylo jinak. Klidnou cestu párou nebo motorákem přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Z nominace české fotbalové reprezentace na nadcházející zápasy Ligy národů s největší pravděpodobností vypadne obránce Slavie David Zima. Trenér Trpišovský tvrdí, že stoper nestihl doléčit poraněný kotník. Zdravotní potíže mají po duelu s Viktorií také další nominovaní hráči z Edenu, například obránce Tomáš Vlček s útočníkem Tomášem Chorým. To byly zprávy. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zahrajte prosím písničku Poslední sklenka od Greenhornů pro dva kamarády z Jasného pole, které jen tak něco neporazí. Dnes už mají vše hotovo a mohou si konečně užít večera u táboráku při poslechu Country Rádia. Písničku posílá Karel.
2: Dneska poslední si už sklenka.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, můžu tady Olin, zdravím.
0: Zdravím také.
1: Já bych poprosil o písničku Dědečkovy hodiny pro kamaráda Pavla Kaděru z Příbora, to je Trump, hudebník, muzikant, organizátor krásných večerů hracích. Takže bych mu chtěl popřát jeho narozeniny všechno nejlepší, ať se mu to daří všechno pořád tak, jak to dělá doposud. Ať je zdravej, ať jeho partnerka spokojená a hlavně kolem všichni jo. Tak ještě jednokrát děkuji.
0: Písnička bude v zápětí, měj se hezky. Ahoj.
1: Moc krát děkuji, ahoj.

můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlekl.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Popelky od Karla Černocha pro mého syna Járu k včerejším narozeninám. Přeju mu vše nejlepší, splnění všeho, co si přeje, hlavně hodně zdraví. Zdeňka z Lužin.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Můžete mi prosím zahrát písničku od Roberta Křesťana Pojďme se napít? Na Vinobraní na Kuksu zpíval hodně písniček, ale tahle tam nezazněla a že by se tam hodila, píše naše posluchačka Simona. No, sem se hodí taky. Pěkně.

0: Country Radio, dobrý den.
1: No ahoj Miloši, tady Petr a blíží s Vltavou.
0: Petře, zdravím, tak co to bude a pro koho? Hombre je od cestářů, KTO nebo St. Johnnyho?
1: Jo, tak od St. Johnnyho, no, je jistá to poplet. No,
0: tak jo, a pro koho to bude?
1: Hele, prostě pro všechny trampíky.
0: Tak jo, tak to bude za chviličku, no, za písnička.
1: Díky, ahoj.
0: Měj se.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání pro našeho kamaráda, který zemřel ve věku 61 let, písničku Chlap, co tady chybí. S láskou vzpomínají kamarádi z leteckých dnů.

Večer se budou všichni ptát, proč houká smutně každej vlak. A najednou tu kolem tiše stojí, ať povílí na pod náspem, že v prst

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp.

0: Country rádiem na cestách.
1: Ani na dopravní informace nesmíme zapomenout dvě dobré. Na úvod D11 ve směru na Hradec Králové už je průjezdná. Podobně je průjezdná 68 od D48 na Jablunkov. Problémy máme v Praze na spojovací, počítejte s kolonami, pracuje se tam na vozovce. Dále ve Strahovském tunelu ve směru ke Smíchovu je dopravní nehoda a regulují se vjezdy zejména do Strahovského tunelu. 35 z Olomouce do Hradce Králového, kolona je od Janova až k Litomyšli a konec konců i přes celou Litomyšl. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Písničky na přání na Country Rádio.
1: Druhou polovinu písniček na přání zahájíme jedním zatoulaným přáním, protože nebylo napsáno úplně přesně tak, aby došlo do naší schránky písniček na přání. Náš posluchač píše, prosím, někdy písničku od Mirka Černého, Pražský kluk, nenašel jsem ji na YouTube. Děkuji, píše Luboš, tak si ji dáme teď na vlnách Country Rádia.
2: Byl přitom, když tenkrát v Praze vznik Big Beatovej klub Olympic. Povídky, co každý večer čet, ve skoro všechny znali naspaměť. Ten zázrak stěží slova popíšou, když v pražský jazdce dělal GB show a s country beatem banjo odhazoval vdál. Ten pražský kluk, co naší country duši dál. Ten pražský kluk, co naší country duši dal, zpíval přesně to, co každý zná.

duši dal. Nebyl zrovna parťák do tlačenice, trochu dích k pivu, ale hlavně k muzice. S tým očaroval nejvíc právě sbor, jako New Christy Minstrels nebo Brothers Four. Docela nenápadně s partou študáků vyrazil do světa z pražskýho Karláku. Máme radost, že jsem zůstal, jaký jsem si liboval. Ten pražský kluk, co naší country duši dal.

Když se ho v 60. ptali, co je zač, řekl zatím vyučenej prodavač. Mezi Big Beatem a Dixielandem žil a potom rovnou, tady rovnou zasvítil. Ostatní se jen těžko směřovali s tím, že každý greenhorn však byl jen jeho stín. Tam u nebeských bran ho každý znal, ten pražský kluk, co naší country duši dal.

0: ten pražský kluk, co naší kantry duši dál.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Tak pojďme dál, prosím o písničku Zelené francouzské pláně pro mě k narozeninám a jen tak pro radost, píše Milada.
2: Tak

výbušná. Drobná změna jistě bodla by. Já totiž na ženský mám svoji vlastní fintu. Mrknu a je moje v zápětí. Nad postelí na vintu mám od Winchestra flintu a skunka chovám v koši na smetí.

0: hity na přání na Country Rádiu.
1: A na závěr ještě něco stihneme. Prosím, cokoliv od Dolly Parton, zahrajte písničku Dolly do nebe a také mému příteli, píše Dalibor, tak tady už musím vybírat hlavně podle stopáže. Sydney.

0: Tak to byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasno, později postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost a přehánky. Na teploměru je od 12 do 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě až zataženo a opět se místy vyskytnou přehánky. Teploty 12 až 17 stupňů.

se lehce skloní, jeho hádek tichý smích. Každý ráno jinak bude,

0: Rádio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer. Bylo 18 hodin, před námi zpravodajský souhrn. S výběrem dodavatele energií může odběratelům pomoci nový energetický kompas. Systém porovnává nabídky energií podle ceny, stability dodavatele, zákaznického servisu a dalších podmínek. Kriminalisté prověřují bombovou výhrušku v hořovické nemocnici jako vyhrožování teroristickým činem a šíření poplašné zprávy. Pachateli hrozí 3 až 12 let vězení. Dopravní podnik Ostrava podepsal smlouvu se společností Škoda Group na dodávku až 25 velkokapacitních tramvají. Budou stát přes 3 miliardy korun. Pojišťovny vyplatily za škody způsobené před 2 lety zářijovými povodněmi 18 miliard korun. Před rokem to bylo 15,5 miliardy. Počet vyřízených pojistných událostí vzrostl za rok o 5 tisíc, tedy na více než 100 tisíc. Mzdy v Česku letos rostou nejčastěji o 4 až 6 %. Firmy stále častěji ustupují od plošného navyšování mezd a zaměřují se na cílené odměňování klíčových a nedostatkových pracovníků. Čínský výrobce elektromobilů BYD se příští rok chystá uvést na evropský trh svůj první těžký nákladní vůz. V budoucnu chce tyto vozy vyrábět přímo v Evropě. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Dobrý den všem tulákům, tulačkám i ostatním posluchačům. Dnes se podíváme na kopec Horní les s nadmořskou výškou 774 metrů, na kterém stojí rozhledna. Kopec se nachází severozápadně od Rovečného a jižně od Niklovic v kraji Vysočina. Je jedním z nejvýznamnějších bodů přírodního parku Svratecká hornatina. Historie rozhleden na tomto vrchu je skoro 200letá. Již v roce 1824 byl na jeho vrcholu vztyčen trigonometrický bod a i z roku 1918 jsou zmínky o měřické věži a rozhledně Rakušanka. V roce 1936 tam byl postaven trigonometrický stožár vysoký 21 metrů, který byl kvůli špatnému stavu odstraněn v roce 1954. V letech 1968 až 1969 byla v místě postavena dřevěná věž vysoká 38 metrů. Její konstrukci v roce 1974 těžce poškodila námraza a zbytky proto byly odstraněny v roce 2000. V roce 2001 započal investor, tehdy společnost Eurotel, s výstavbou ocelové konstrukce. Ta měří 59 metrů a slouží jako telekomunikační vysílač. Součástí stavby je i vyhlídkový ochoz ve výšce 38 metrů, ke kterému vede 201 schodů. Rozhledna byla oficiálně otevřena v dubnu 2002. Věž přitom nestojí přímo na nejvyšším bodě kopce, ale asi 60 metrů jihovýchodně od něj, v nadmořské výšce jen 765 metrů. V nejbližším okolí lze z ochozu vidět okolní obce, zříceninu hradu Zubštejn, část Bystřice nad Pernštejnem a hladinu přehrady Vír. Za dobré viditelnosti se nabízí pohled také na Králický sněžní, Jeseníky, Orlické hory a vzácně i na Krkonoše. Při opravdu výjimečné dohlednosti jsou vidět i chladící věže jaderné elektrárny Dukovany. K rozhledně lze dojít po červené turistické značce z Rovečného nebo po modré z Niklovic. Motorizovaným návštěvníkům poslouží parkoviště v Rovečném a pokračovat mohou pěšky polní cestou směrem k vrcholu. Rozhledna je přístupná každoročně od půlky dubna do půlky října. Více informací o rozhledně Horní les najdete například na webu údolísvratky.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: a pak to sežerem. Přeji pěkný pondělní podvečer u čaje o 6. Heslem tohoto týdne je mleté maso. Mimochodem, mleté maso je staré jako vaření samo. Každá kultura, která chovala dobytek nebo lovila zvěř, přišla na to, že maso se dá nějak rozemlít, rozsekat, okořenit a vytvarovat a potom z něj něco vytvářet. Tak například Římané dělali směs mletého masa s kořením a sýrem, kterou plnili do střívek nebo pekli na roštu. Nejslavnější kuchařka té doby, Apicius De Re Coquinaria, obsahuje několik receptů na takto ochucené masové směsi. Perská kuchyně vymyslela takzvané kofty, mleté maso tvarované na špejli s bylinkami a cibulí, které se taky peče nad oněm. Mongolové dělají bůz, tedy taštičky plněné nasekaným skopovým masem anebo smažené chušury a ty taštičky se vaří, pochopitelně. Číňané mají mleté maso v knedlíčcích. Legenda vypráví o léčiteli jménem Changchung Tien, který za vlády dynastie Chan, tedy někdy ve 2. století před naším letopočtem, navštívil svou rodnou vesnici uprostřed kruté zimy. Zjistil, že tam lidé trpí omrzlinami, především na uších. A protože byl nejen léčitel, ale i vynalézavý kuchař, připravil jim směs nasekaného skopového masa s černým pepřem a léčivými bylinami. Všechno to zabalil do těsta ve tvaru, který připomínal lidské ucho. Vznikly tak první knedlíčky, kterým se dnes říká gyoza. Japonci dělají zase cukune, grilované kuličky na špejli staré omáčkou. A pak jsou tady všeobecně známá jídla, jako špagety bolognese, tedy s mletým masem, musaka, sekaná, karbanátky, plněné papriky nebo plněné zelné listy, anebo vinné listy, anebo čevapčiči. Každá země má svoje recepty, každý druh masa se hodí na něco jiného.
1: Posloucháte Čaj o 6.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky na úterý, je jich docela dost. Lovosice, Litoměřice, Horní nádraží, Stará Pavka, Martinice v Krkonoších, Kladno, Rakovník, Týnec nad Sázavou, Čerčany, Nedvědice, Tišnov, Budišov nad Budišovkou, Odry, Šumperk, Hanušovice a Šumperk, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Domašov nad Bystřicí, Frenštát pod Radoštěm, Frýdlant nad Ostravicí a Beroun Zdice. Tam se to týká jen osobních vlaků směr Blatná. To jsou polodenní železniční výluky na úterý. Šťastnou cestu i s nimi.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Píval si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: posloucháte Čaj o šesté.
1: Maličký námořník krabičce odmítla

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Dobrý večer, milí posluchači Country Rádia. Opět je tady písnička týdne a opět je tady Jiří Vondráček. Písnička týdne je z karavany 97 a já jsem pro vás vybral už třetí skladbu a ta je jednou z nahrávek, kterou Meziměsto, to je skupina, zařadilo na svoje nové album. To se jmenuje Pramen, co neuteče a určitě je to o životě, ve kterém plují naše duše. Tak tady je písnička 39. týdne Meziměsto a Šípky.
2: Už několik zim zase držíš mě zkrátka a já nevím o tobě nic. Jenom jedno teď vím, že má víra je krátká a zcvrkla

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamává, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

tvých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neutírá.

0: roku vyhledá.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. První solární sanitka absolvovala testování v Africe. Zpráva je z webu novinky.cz. Skupina Solar Team, pocházející z Technické univerzity v Eindhovenu, se pochlubila dalším úspěchem s technologií solárních automobilů. V létě totiž ukončila zkoušky své solární sanitky Stella Juva, kterou testovala v odlehlých oblastech africké Keni. Zkoušení sanitky odstartovalo během letošního léta. Tým pak celkem zdolal kolem 800 kilometrů, a to často i ve velmi náročných podmínkách. Sanitka si po celou dobu vyráběla elektrickou energii sama pomocí solárních článků na střeše. Při zastavení pak bylo možné vysunout ještě boční díl s dalšími solárními panely. Jak uvádí Solar Team Eindhoven, během parkování dokáže energie vyrobená sanitkou plně pokrýt její spotřebu, tedy včetně využití jejího zdravotnického vybavení. Solární sanitka by tak měla být vhodná k nasazení v oblastech, kde je obtížně dostupná elektrická energie a zdravotní péče. Díky zásuvkám může navíc napájet i další zařízení. Na palubě tak měla rentgen, ultrazvuk, automatický defibrilátor i chladící zařízení pro převoz vakcín. Ve spolupráci se zdravotnickou organizací poskytla solární sanitka za pár dnů zdravotní péči pro zhruba 200 lidí. Jediným problémem během jízdy náročným terénem pak bylo poškození tyčky řízení. Tu se ale povedlo vyměnit během půl hodiny, a tak mohlo solární vozidlo dál pokračovat v nerušené jízdě. Tým stojící za solární sanitkou bere úspěšné testy v terénu jako důležitý první krok, který má motivovat organizace či vlády k inovativnímu přístupu k sociálním výzvám. A evidentně se nebrání ani spolupráci, přičemž doufá, že Stella Juva je jen začátkem na cestě k větším projektům. A vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.

Kamarádi naši, tady je Katka Čepelíková. Už zítra si v dobrém ránu s Vláďou Vlachem trochu začarujeme. Mrkneme totiž do Salemu za tamními čarodějnicemi. Víte, že v Salemu se vlastně nikdy čarodějnice neupalovaly? Řekneme vám, proč si to všichni myslíme, i když to vůbec není pravda. Tak zítra čary mary fuk. Budem tady, já i ten fuk. Tak ahoj.

Křetinskýma dneska chodí do práce pěšky. A já tu tiše ležím, toužím projít životem nezraněn. Za oknem plujou mraky krásných žen a pak přijdou na koncert hezký holky a říkaj: ale pane, my nejsme groupies, my jsme spíš kulturní veřejnost.

0: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.
1: Jsem ztracen a bloudím.
2: Ztrácíte se v nepřehledném bludišti rozúčtování tepla. Naštěstí je tu Vypa.cz, která rozúčtování prostě umí. Vypa.cz zajistí fyzikálně důvěryhodné účtování nákladů na teplo a vodu i s dálkovým odečtem. Vypa.cz, rozúčtování tepla, které dává smysl.
3: Láska má, je láska má.
4: Vážení posluchači Country Rádia, dovolte mi oznámit důležitou skutečnost. V roce 2027 mi bude 80 let, ale nehodlám se s tím smířit. K tomuto jubileu připravuji narozeninový koncert v Pražském divadle Broadway, a to na 10. února 2027. Zaspívám písničky, které mám rád. Potkám se s lidmi, které mám rád, i s hosty, které mám rád. A pevně věřím, že tam budete i vy. Takže ještě jednou 10. února 2027, divadlo Broadway, váš Honza Vančura s 80 na krku.
3: Svítí na tvou lásku nepěnou.
5: Každý z nás má svoje oblíbené písničky, které osvěží paměť a probudí vzpomínky.
6: Jestli pak víš, že se o tobě mi to...
5: Na velkou lásku, na nezapomenutelné léto.
7: Léto je blíž, má duši čistou a země blízko oblastí.
5: Na kamarády a přátelé.
8: Kam

Taková kouzla umí písničky, které s vámi prošly životem. Teď už dobře to ví. Taková kouzla umí Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Radio.
0: Country Radio a Rosťa Čapek uvádějí
2: Čapek Show.
0: Přímá linka Praha Nashville.
2: Milí posluchači, léto pomalu končí, ale Čapek Show, vaše přímá linka z Nashvillu, je stále s vámi. Novinky ze světa amerického bluegrassu a country vám přináší Iva Čapková a Rosťa Čapek.
3: Rozhovor nám dnes poskytl kanadský banjista Nick Hornbuckle, který je již více než čtvrtstoletí členem kapely Johna Reichmana The Jaybirds, se kterou loni vystoupil i v Praze na koncertě, který jsme uspořádali v rámci světového bluegrassového summitu.
4: Hi, this is Nick Hornbuckle for the listeners of The Chopic Show and Country Radio.
3: Předtím, než si s Nickem popovídáme, máme pro vás několik novinek. Tou první je z Brusu nový single kapely Doyle Lawson and Quicksilver.
2: Ano, Doyle na konci roku 2021 sice ukončil koncertování na plný úvazek, ale nikdy neřekl, že s hudbou skončil na dobro. O tom jsme si s ním mimochodem povídali v rozhovoru, který jste mohli slyšet v minulé Čapek Show. Pokud vám utekla, nezoufejte a puste si ji ze záznamu na YouTube kanálu Country Rádia.
3: Neúnavný 82-letý Doyle se vrátil a opět má pro nás hudbu té nejvyšší kvality. Jako svou první novou skladbu po více než 5 letech si vybral píseň The Signs. Hlavní hlas svěřil kytaristovi Johnu Meadrovi, sám Doyle hraje na mandolínu a zpívá doprovodné vokály. Aubrey Haney přidal housle a Josh Swift dobro a basu.
5: Hello everybody, this is Doyle Lawson and right now you are listening to the Chopic Show. Stay tuned.

0: Hned dvakrát jsme v posledních dnech slyšeli o Christine Scott Benson, kapela Grascals, ve které již více než 20 let hraje na banjo, právě vydala album s názvem Not That Gone, které nabízí výborný výběr skladeb na pomezí bluegrassu a country.
1: Ve stejném týdnu vydalo duo Benson vedlejší projekt Christine Scott Benson a jejího manžela Wayna Bensona, mandolinisty Third Time Out, nový single nazvaný First and Forevers, který vypráví o vztahu mezi otcem a jeho dcerou. Kromě Wayna a Christine v něm hrají třeba i Cody Kilby na kytaru a Kevin McKinnon na basu.
2: Hey everybody, this is Christine Scott Benson and you're listening to the Chapik Show and Country Radio.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Andy Leftwich má ve svých 45 letech za sebou kariéru, kterou většina muzikantů nestihne za celý život.
2: Jeho nezapomenutelné působení v kapele Ricky Skaggs and Kentucky Thunder začalo, když mu bylo pouhých 19 let. Leftwich, který hraje jak na housle, tak na mandolínu, působil u Skaggse 15 let, během nichž s Rickym nahrál řadu alb a absolvoval světová turné, ale v roce 2016 odešel, aby se věnoval jiným cílům.
1: Od té doby je Andy v Nashvillu vyhledávaným studiovým hudebníkem a zároveň úspěšným solovým umělcem, který je pevně usazen v bluegrassu, ale díky své kreativitě jeho hranice čas od času překračuje.
2: Svou novou skladbu nazval Cliffhanger a sám ji označuje za jednu z nejnáročnějších, jaké kdy napsal. Leftwich jako obvykle hraje na mandolínu i na housle po boku dalších významných osobností bluegrassové scény. Doprovázejí ho Cody Kilby na kytaru, Matt Menefee na banjo a Byron House na basu.
3: Hey folks, I'm Andy Leftwich and it's a pleasure to get to be on the Chopic radio show for the best in bluegrass and country music.

Kapela High Fidelity se věnuje především zachování bluegrassové hudby 50. a 60. let. Neomezují se však pouze na coververze starších skladeb, ale také skládají nový materiál ve stejném stylu. Nejnovější jejich skladbou je Red Ball Rocket Train z repertoáru Meka Oudla, jenž ji nahrál se svou kapelou Alabama Jubilees v roce 1950.

0: Nejveselý znějící písně mají ten nejsmutnější text.
1: Kromě Jesseho Smetherse, který píseň zpívá a hraje na kytaru, si samozřejmě poslechneme i kapelníka Sammyho Shilora na banjo, Adama Millera na mandolínu, Mikea Hartgrova na housle a Camerona Kellera na basu.
2: Hey, this is Sammy Shiller of the Lonesome River Band and you're listening to the Chappick Show on Country Radio.

0: I když v Kanadě není bluegrass tak silný jako v USA, i tam najdeme mnoho výborných muzikantů, kteří se tomuto žánru věnují. Když se mandolinista John Reichman do Kanady přestěhoval a založil kapelu Jaybirds, vybral si na post banjisty místního muzikanta Nicka Hornbuckla, což zcela jasně vypovídá o jeho kvalitách.
1: O své virtuozitě nás přesvědčil před rokem a půl, kdy právě s kapelou Jaybirds vystoupil na našem koncertě v Pyramidě a písničky Jaybirds nás budou provázet i celým dnešním rozhovorem.
2: Čapek Show přináší další rozhovor Praha Nashville.
0: První otázka, kterou jsem Nickovi položila, se týkala jeho začátku a toho, jak se dostal k bluegrassu.
3: Well, you know, while my family does have roots in the Southeast United States,
1: i když má moje

Rodina, kořeny na jihovýchodě Spojených států, už tam nežijeme několik generací a o bluegrassové hudbě jsem se dozvěděl jako většina lidí, posloucháním desek, čtením časopisů a návštěvami bluegrassových festivalů. Uslyšel jsem banjo a prostě jsem se musel naučit hrát jako ten chlapík a ukázalo se, že ten chlapík byl pravděpodobně nejlepší banjista všech dob, Earl Scruggs. Pro mé uši to bylo strašně přitažlivé. Úplně mě to pohltilo. Na zvuku banja je něco, co mě přitahuje. Je to jako luštění hádanky. Je to neuvěřitelně těžké, ale zároveň obohacující. Strašně rád hraju na banjo. Hraju bluegrass a potkávám všechny ty skvělé lidi, kteří s tím mají něco společného.

0: Country Radio.
1: Nick Hornbuckle hraje speciálním dvouprstým stylem, proto jsem ho poprosila, aby nám svoji hru trochu přiblížil.
2: I started playing when I was about 11 or 12 and I learned to play in the three-finger style that
3: Když mi bylo asi 11, začal jsem hrát na banjo a naučil jsem se hrát třemi prsty, tak jako hrál Earl Scruggs, a touto technikou jsem hrál mnoho let. A někdy kolem roku 2000 jsem si začal všímat, že můj prostředníček na pravé ruce není úplně v pořádku. Čas plynul, až to dospělo do bodu, kdy mi to přišlo tak nápadné, že jsem měl pocit, že mám na výběr ze dvou možností. Jednou z nich bylo zavolat Johnovi a prostě mu říct, víš, opravdu rád s tebou hraju, ale už nemůžu být ve tvé kapele, protože mám pocit, že nehraju tak dobře, jak by si ty zasloužil. Nebo přijít na to, jak to obejít. Vyzkoušel jsem všechno možné. A jednoho dne jsem stál v obýváku a hrál jsem s Flatem a s Kraxem skladbu Fireball Mail a z naprosté frustrace jsem zkusil zahrát přední rol, což je palec, ukazováček, prostředníček dvěma prsty. Palec, palec, ukazováček. A najednou to prostě vyšlo. A šlo mi to lépe než třemi prsty, což pro mě bylo opravdu překvapení. Chvíl jsem si na to zvykal, ale teď jsem vděčný, že se to stalo, protože mě to donutilo hledat řešení problému. A nakonec to vlastně definovalo můj styl.
1: My si samozřejmě teď pustíme na dokreslení písničku Flata a Skraxe Fireball Mail.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Na Country Radio posloucháte
1: Čapek Show.
2: Nick Hornbuckle hraje mnoho let s Johnem Reichmanem a jeho kapelou Jaybirds. A toho se týkala i má další otázka. Jak jste se seznámili? Když jste u nás hráli, měla jsem pocit, že v kapele máte velmi harmonické vztahy a máte se opravdu rádi.
3: I met John in, I believe, 1996.
4: S Johnem jsem se seznámil v roce 1996. Tehdy jsem bydlel v Seattlu a hrál v místních bluegrassových kapelách. A jednou mě požádali, abych na poslední chvíli zaskočil na hudebním workshopu. Učil tam také jeden muž, který byl velmi tichý, ale bylo naprosto jasné, že je to někdo významný, podle toho, jak s ním zacházeli ostatní lektoři a personál. A já nevěděl, kdo to je. Jmenoval se John. A když začal hrát na mandolínu, řeknu vám, něco takového jsem do té doby ani nikdy potom neslyšel. John Reichman je prostě můj nejoblíbenější hudebník. Považuji se za velkého šťastlivce, že s ním mohu hrát už několik let. On je prostě opravdová hudební inspirace a skvělý člověk. A hraní v jeho kapele je úžasné. John, Trisha, Greg a já jsme byli v roce 2000 původními zakládajícími členy a všichni jsou opravdu nejen skvělí muzikanti, ale jsou to také velmi milí, inteligentní, slušní a upřímní lidé, díky čemuž je hraní opravdová radost. Vážím si jejich přátelství i jejich hudebního umění. Takže jsi to naprosto trefila. Všichni spolu skvěle vycházíme a já považuji za obrovské štěstí, že jsem členem kapely Jaybirds. I consider myself to be very fortunate to be in the Jaybirds.

0: Loni jsme kapelu Jaybirds hostili v Praze. Proto jsem se Nika samozřejmě zeptala, jak na koncert, atmosféru a celou pražskou návštěvu vzpomíná.
1: Mám na náš pobyt v Praze opravdu krásné vzpomínky. Je to nádherné město s úžasnou atmosférou, historií, architekturou i jídlem. Místo, kde jsme hráli, bylo úžasné. V sále byl skvělý zvuk, všichni byli neuvěřitelně milí a vstřícní. Moc jsem si to užil a chtěl bych vám oběma poděkovat za to, že jste nás pozvali. Byl to opravdu bez pochyby vrchol naší kariéry. Hráli jsme třikrát a pokaždé bylo publikum velmi vnímavé. Bylo jasné, že se v bluegrassu vyznají a zdálo se, že mají Jaybirds opravdu rádi, což je skvělé.

0: Nick Hornbuckle pak pokračoval ve svém vyprávění o pražském koncertě.
1: After you had extended the invitation for us to come and play.
2: Mám ještě jednu osobní trochu legrační historku, protože poté, co jste nás pozvali, napsali jste nám e-mail, který v kostce říkal, víme, že cestování s hudebním nástroji může být náročné a tak vám jen chceme dát vědět, že tady máme kvalitní nástroje, které si můžete půjčit. A já jsem tehdy řekl, kde pak, určitě pojedu se svým benžem. Ale čím víc se blížil čas našeho odjezdu, tím víc mi to vrtalo hlavou. Můj kamarád Ned Luberaky hraje na čapek Top Tension. Tak jsem se zeptal, jestli by bylo možné si Top Tension půjčit. A když jsme dorazili do Prahy, Rostia tam pro mě měl dvě nádherná benča, abych si je vyzkoušel. A obě zněla skvěle. Řemeslné zpracování absolutně světové úrovně. Byl jsem ohromen. Chvíli jsme si povídali a pak mi Rostě ukázal další banjo. Byla to Alegoria. A přísahám, zahrál jsem jednu notu a pomyslel jsem si, tohle si nechám. To je opravdu skvělé banjo. Celý víkend jsem na něj hrál a náš kytarista Patrick Zauber, který je vynikající hráč na banjo, mi ho schválil. Stejně tak i Ron Block, který byl v Praze s kapelou Sudden Legacy. Tak jsem si řekl, že si to prostě nemůžu nechat ujít a nakonec jsem si to banjo odvezl domů a od té doby na něj hraju každý den. Je to opravdu, opravdu skvělý nástroj. A teď, když vidím, že Bela Fleck má svou vlastní verzi Alegorie nazvanou Belagoria, předpovídám, že budete mít docela napilno. Myslím, že značka čapek se lidem vryje do paměti jak v Americe, tak v Kanadě. A jsem opravdu rád, že mohu být jen v malé míře přispět k šíření dobrých zpráv o vašich banjech.
0: A my si toho moc vážíme a děkujeme za rozhovor.

0: Čapek Show. Novinky ze světa bluegrassu a country na Country Rádiu.
1: Tak jako celý nejen hudební svět, i my jsme byli 25. srpna šokovaní zprávou, že nás opustila Dolly Parton. Žena, která se stala jednou z nejzářivějších hvězd amerického hudebního nebe, i když vzešla z těch nejchudších poměrů a vyrostla v jedné místnosti s rodiči a 11 sourozenci.
2: Nebyla jen zpěvačka, ale složila více než 3000 písní a své peníze nezištně rozdávala dětem, lidem postiženým různými katastrofami a znevýhodněným komunitám. Stala se tak ikonou, která spojovala všechny, kteří se s ní setkali nebo ji jen slyšeli zpívat nebo mluvit. Ještě pár dnů před svým nečekaným odchodem vydala novou píseň a v rozhovoru říkala, že je jí sice 80 let, ale je plná energie a chce toho ještě hodně dokázat. To se bohužel už nestane, ale její odkaz a písně tady s námi zůstanou.

0: Před 20 lety vyhlásila IBMA září měsícem bluegrassu, protože Bill Monroe, zakladatel tohoto žánru, se v tomto měsíci narodil i zemřel. Podle jeho kapely Bluegrass Boys získal bluegrass své jméno.
1: Bill Monroe namíchal dohromady old time Apalačských hor, afroamerický blues a gospel, americkou moderní taneční hudbu i rytmy jazzu a vytvořil tak nový zvuk. Každá bluegrassová kapela na světě čerpá inspiraci z hudebního odkazu Billa Monroea. A protože dnes vzpomínáme na Dolly Parton, našli jsme živou nahrávku Mule Skinner Blues, ve které si Dolly s otcem bluegrassu zaspívali spolu. Skinner, let it go!

0: Country Radio.
1: 28. září 2024 zemřel v 88 letech Kris Kristofferson.
2: Kris je pro nás především zpěvák country hitů, ale jeho kariéra byla mnohem bohatší. Vystudoval anglickou literaturu, kterou i vyučoval, byl dlouhá léta v armádě, kde sloužil mimo jiné jako pilot vrtulníku, byl úspěšným hercem a svou hudební kariéru začal jako skladatel písní, které zpívali třeba Johnny Cash nebo Janis Joplin.
1: I Kris Kristofferson nám dnes zaspívá duet s Dolly Parton.

0: 6. září 2012 získal Vince Gill svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy a jeho duet s Dolly bude dnes poslední písničkou Čapek Show. A nemůže to být nic jiného než ikonická skladba Dolly Parton I Will Always Love You, kterou Dolly napsala v roce 1973 na rozloučenou se svým obchodním partnerem a mentorem Paulem Wegonerem.
1: Na další Čapek Show se těší Iva Čapková a Rostě Čapek.
0: Ahoj!
2: Everybody, it's Vince Gill. You're listening to Čapek Show.

0: kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl moc krát. Tamhle. Ah, no to je zase daleko.
1: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
0: No jo, tady jsem ještě nebyl.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Danny.
2: Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Každý správný muž má mít nůž. Nejlépe zavírací od světoznámé značky Opinel a s logem Country Rádia. Bude se vám hodit na dovolenou, na tábor i na ryby, stejně jako pohodlná skládací židlička. K dostání v našem Country Shopu na www.countryradio.cz.

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Krásný pondělní večer s datem 21. září vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Vítejte také v pravidelné hodince, Country je všechno, co se mi líbí. Moc jsem se těšil dneska, obzvláště tedy, ne že bych se jindy netěšil, to já se těším pokaždé, ale dnes tedy obzvláště, protože mám pro vás dvě úžasné novinky. A začneme rovnou jednou z nich, abych to neoddaloval. Mám pro vás úplně novou píseň, kterou před pár dny do světa vyslala dvojice velmi slavných hudebníků. A sice Luke Bryan, což je tedy opravdu člověk, který patří vlastně dneska už k takovým těm novodobým, dá se říct, legendám country hudby. No a aby to nebylo málo, tak do studia si k sobě přizval ještě další obrovskou hvězdu, Luka Combse, což je chlapík, který válcuje hitparády už několik let a jemu se staly ty věci, že třeba najednou v první desítce měl 4 singly a dokonce tak, že ty singly byly v první 5 za sebou hezky a dělo se to i na popových hitparádách, takže opravdu spojili své síly dohromady dvě veliké hvězdy. No a ta píseň, kterou společně naspívali, tak ta se jmenuje Finders Keepers. Luke Bryan a Luke Combs v premiéře na Country Rádiu.

To byl Pavel Bobek za doprovodu kapely Druhá tráva a jeho krásná vzpomínka na píseň Rogera Millera Husbands and Wives, takhle s českým textem Zdeňka Rytíře v očích mužů a žen. Miranda Lambert je, řekl bych, jedna z takových opravdu nejplodnějších jednak autorek na scéně country, ale samozřejmě hlavně nejúspěšnějších zpěvaček. Ona dokonce těmi hity zásobuje nejenom svůj repertoár, ale také své kolegy, nejvíc pak kolegyně. Například ten největší hit od Ellie Langley, Chosen Texas, který bourá hitparády a slýcháte ho také ve vysílání. V současné době nejžhavější single vůbec dlouhodobě, který pozbíral všechny různé trofeje, tak spoluautorkou té písně je právě Miranda Lambert. Tak tahle ta dáma vydala doposud 12 studiových alb, na hitparády vyslala asi 39 singlů, také poslala na hitparády 37 klipů ke svým písním, no a prodala něco kolem 8 milionů album ve Spojených státech a ve světě. A dá se říct, že patří tím počtem singlů mezi rekordmanky, co se týče tedy zpěvače country. No a teď 2. října jí vychází úplně nové album, jmenuje se Crisco. Vychází u Mercury Nashville, což je vydavatelství, které se specializuje právě na country umělce. No a já už jsem vám z toho alba pouštěl před nějakým časem jeden single a mám dneska pro vás druhý úplnou novinku, ve které si myslím, že jestli znáte nebo si vybavujete tu píseň, kterou jsem zmiňoval od Ellie Langley, Choosing Texas, tak tam určitě najdete i ten rukopis Miranda Lambert, co by autorky téhle, nebo spoluautorky téhle té písně. Tady ta skladba je taková, řekl bych, podsta tradičním country písním, trošičku i Glenu Kemblovi a písni Gentle on My Mind, ale s přesahem do té současné mainstreamové popové country. To je taková pro mě takový hezky vyvážený kompromis, abych tak řekl. Ta písně se jmenuje Till the Going's Gone. Zpívá Miranda Lambert.

No, nemyslete si, ono se to blíží. Já jsem tuhle tu píseň teďka pustil schválně, protože asi víte, že pochází z krásného filmu Krakonoš a lyžníci. A tuhle tu píseň složil a zpíval Petr Habka. A ono se to opravdu blíží. Ten čas už je za dveřmi, už klepe na dveře, protože dneska jsem ráno pocítil tedy ten chlad a ten vítr, tak jsem říkal, a už léto opravdu definitivně odplouvá. A za chvíli je tady zima a taky budou Vánoce a budou pohádky, tak proto jsem se vzpomněl na tuhle písničku. No, samozřejmě do Vánoce ještě daleko. Já jsem vždycky měl rád taky takový vypalovačky, svižnější věci, klidně trošku do funky, trochu rocku, blues nebo pop, a samozřejmě ideálně, když se to snoubí s country hudbou, ale stejně tak jsem vždycky měl rád a vždycky budu mít rád takové ty, řekl bych, typické country balady na tři akordy. Ty mám uloženy někde v sobě hluboko v srdci, protože jsem samozřejmě i na nich vyrostl. A mistr na takové balady je Mark Chestnut, veliká hvězda country hudby. Pán, který samozřejmě reprezentuje takovou tu odnož honky-tonkové country. Už to dávno není ten, který zásobuje pravidelně každý měsíc třeba hitparády svými písněmi. Tuhle dobu už má za sebou, ale v 90. letech byl opravdu veliká hvězda. A já bych teď rád zaspomínal na jedno jeho skvělé album, které se jmenovalo Rolling with the Flow. A na té desce, kromě té titulní písně, která albu dala název, je i nádherná balada, která se jmenuje Když mě miluješ jako blázen, což je krásné vyznání Marka Chestnuta. Tak pojďte si na chvilku poslechnout typickou country baladu v podání mistra nad mistry Marka Chestnuta.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Country je všechno, co se mi líbí.

podívej, nic víc, buď zase jen svůj. Ksicht už nešponuj, jen změníš tón, a šťastný chvíle přijdou. S úsměvem se musíš otřepat, vymanit se spout, přijmout dnešek s vystrčenou pevnou pravdou.

kde chceš být. Řekla máma, kluku, protestuj a křič, kdyby někdo chtěl vést tě tam, k tý starý bráně, do pekel.

Tak určitě jste mnozí poznali cover verzi známé písně zpěváka a kytaristy Chrissie Rea, Road to Hell, takhle kapela Pozdní sběr a Cesta do pekel, velmi povedená verze, mimochodem. Teď mám pro vás píseň, kterou určitě budete znát, naspívali kdysi Michael Bolton, veliká popová hvězda, a je to písnička When a Man Loves a Woman. Tuhle tu skladbu naspíval kdysi, pokud se nepletu, jako první Percy Sledge, což byl černošský zpěvák, naspívali výtečně. No a potom se jí chopil Michael Bolton se svým velkým hlasem a udělal z ní obrovský celosvětový hit. Řekl bych, že je to taková jeho signifikantní píseň, která nesmí chybět na žádném z jeho koncertů. Ale já mám pro vás teďka verzi z roku 2017, která je trošičku jiná než ten originál, na který jste zvyklí. A řekl bych, že je tak trošku víc country. Tak pojďme si tuhle tu krásnou skladbu připomenout. Zpívá Michael Bolton.

Vzpomínám si, když jsem někdy v druhé polovině 80. let uslyšel, co by malý hoch nebo jinoch možná poprvé muziku kapely Newgrass Revival, tak jsem byl naprosto omráčen jednak tou virtuozitou naprosto, ale i těmi písněmi a celým tím přístupem, protože samozřejmě vy, kteří tuhle tu kapelu znáte, tak víte, že to nebyl nikdy čistý bluegrass, že tam byly vlivy leccčeho. A bylo to dáno tím, samozřejmě, co tam bylo za hráče, už jenom tím, že tam byl Bela Fleck, který je dneska uznávaný nejenom v ranku bluegrassu, ale co se týče, já nevím, třeba world music. Je to hudba těžko polapitelná. Byl několikrát v Čechách, takže jste možná slyšeli a viděli, jak to vypadá, když je v akci. No a stejně tak tam byl třeba Sam Bush na mandolínu, virtuos naprostý, ten byl v Čechách dokonce s Emilou Harris, když fešáci slavili 25. tak byli ve Fučíkárně, hráli tam vlastně s fešáky večer na tom velkém koncertě. No a pak tam byl Pat Flynn a hlavně John Cowan, což je v současné době basista kapely Doobie Brothers a také byl v Čechách díky mému kamarádovi, kolegovi Rostěvi Čapkovi, takže parta úplně neuvěřitelná. A já si vzpomínám, že jedna z prvních písní, které jsem od nich uslyšel, tak to byla naprostá vypalovačka, do které jsem se okamžitě zamiloval a říkal jsem si, no tak teda jestli bluegrass, tak opravdu takhle. Ta píseň mě mimochodem krásně, jak říkával Honza Vyčítal, když se mu něco líbilo, rozbzukává dodnes velmi. Jmenuje se Can't Stop Now.

To byl Ondřej Hejma a jeho soulový výlet od kapely Žlutý pes, písnička Dejte mi anděla od jednoho skvělého country zpěváka, skladatele Johna Prina. Teď vám pustím další velký hit, píseň, kterou si myslím, že budete znát, jmenuje se Eternal Flame. A v roce 89 jí do světa vypustila dívčí kapela Bangles a byl to obrovský hit, který dodnes zní ve všech rádích po celém světě. Je to opravdu nádherná píseň, kterou já osobně mám velice rád a provází mě od toho roku 89, když jsem ji slyšel poprvé. A pořád mě nesmírně baví a baví mě také nesmírně její různé verze, které sbírám. A dneska mám pro vás další, která je ryze akustická, protože jsem vám pouštěl různé samozřejmě elektrifikované verze, víc country, víc do jazzu, ale tohle je takový unplugged, dá se říct, a bude zpívat Paul Kenning, Eternal Flame.

Tak to byl Karel Zich a jeho jiné pojetí velkého hitu Není všechno paráda. Tohle je verze z roku 2000, kterou Karel tehdy natočil na své nové album. No a na závěr mám pro vás ještě jednu krásnou a známou píseň. Možná si vzpomínáte, když v roce 64 vydali hoši z Liverpoolu jejich nádhernou desku s názvem A Hard Day's Night. Ano, to je samozřejmě ta nejslavnější skladba, ale na tom albu Beatles složili i další krásné písně, no a jedna z nich byla i skladba, která se jmenuje If I Fell. Nádherná balada, pod kterou jsou samozřejmě podepsáni jak John Lennon, tak Paul McCartney. A já vám ji teď na závěr hodinky Country je všechno, co se mi líbí, pustím v podání countrymana Sammyho Kershawa, který krásně nahrál v polovině 90. let jako poctu kapele Beatles. Přeji vám tedy hezký poslech, klidný večer, no a po 21. hodině se na vás ve večerní vysílání Country Radia těší Petr Kocman.

0: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
1: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz.
2: S Bohem, lásko, nech mě jít.
1: Vzpomínky.
3: My partu měli.

0: Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Rádiu.
1: Medicine man

chtěl bych ti říct, pořád mám tě rád, i když není to lehký, sama nejlíp víš, a že nemám kdy.

Zas ti chci věřit, každý tvý slovo a každej tvůj vzdech, protože než nevěřit,

21 hodin 14 minut, posloucháte pondělní večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byl Tomáš Průša a píseň Chtěl bych ti říct. Dneska je stejně jako i v jiné dny Mezinárodní den a představte si, že dneska je Mezinárodní den míru. A myslím si, že nejsem jediný, kdo u této příležitosti vzpomene především na Johna Lennona, což byl mírotvůrce po všech stránkách. A samozřejmě nejsilnější byl po té stránce písňové, protože svoji hudbou ten mír rozdával opravdu a rozdává dodnes po celém světě. A já bych tedy rád na něj zazpomínal písní, která o tom míru pojednává. Je to jeho slavná skladba Imagine. A ta písnička vznikla za ta léta, co ji John Lennon složil v mnoha různých úpravách. A já vám teď pustím moji jednu z nejoblíbenějších. Tak, jak ji na své album, kde si před mnoha lety naspíval černošský zpěvák a kytarista Keb Mo, který udělal desku ze svých oblíbených písní, no a Imagine celé album uzavírá. Musím tedy říct, že je to opravdová krása a John Lennon by měl určitě radost. Takže pojďme krásnou muzikou, krásnou písničkou oslavit Mezinárodní den míru.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

To byl Milda Dufek, kapela Rangers, písnička z roku 1973 z alba Plavci číslo 4. O plavcích bude určitě řeč teď v nejbližších dnech, protože vyšlo v reedici jejich krásné album a jsem domluven se zakladatelem Rangers a Plavců, tedy potažmo Jirkou Weiserem, že nám to album představí a trošku si zaspomínáme na tu dobu, kdy vznikalo a jak to kluci nahrávali. Teď bych ovšem rád popřál k dnešním narozeninám skvělé zpěvačce, kytaristce a také výborné skladatelce Pavlíně Jíšové, která právě dnes slaví své narozeniny. Pavlínu samozřejmě netřeba představovat, zejména tedy folkovému publiku nebo vám posluchačům country rádia. Pavlína je mnohými označována často jako první dáma českého folku a myslím si, že po právu, protože Pavlína začínala kdysi s kapelou Sem tam, se kterou dokonce získala dvakrát Portu a potom taky zpívala samozřejmě se Žalmanem v Žalmanovi spolu. To je, myslím, éra, kterou si pamatují nejenom všichni ti, kteří měli a mají rádi Žalman, ale všichni, kteří se zajímali o folkovou a country scénu v té době. Ona v roce 1990 opustila Žalmanův spol kvůli mateřským povinnostem. No a od roku 1991 pak působila u Nezmarů až do roku 2002, kdy se rozhodla, že tedy vstoupí plně na svoji soulovou dráhu. A v roce 2002 založila výbornou kapelu, ta se jmenovala CS Band. CS Band, protože tam hráli hudebníci z mnoha různých koutů, nejenom naší republiky, byl tam tehdy Pavel Malina, kterého jste znali třeba z Druhé trávy, samozřejmě ho znáte z Malina Brothers, pak tam byl také Pavel Plánka, no a také Juraj Figura a také skvělý dobrista Peter Sabadoš ze Slovenska, tak proto CS Band. Já si vzpomínám, že jsme se dokonce potkali jednou na Country Fontáně v Praze, že Pavlína tam hrála nějak přede mnou a byl jsem z toho nadšen, protože ta kapela jí hrála opravdu výtečně. No a samozřejmě ty mateřské povinnosti, kterým odešla od Žalmana, tak to bylo kvůli Adélce, ze které vyrostla skvělá hudebnice. No a v roce 2025, tedy loni, natočila Pavlína s Adélkou skvělé album, které se jmenuje Matka a dcera. Mají kapelu Bohadlo a písničky z toho alba samozřejmě kolují ve vysílání country rádia. No a Pavlína nepíše texty a hudbu jenom pro sebe, ale co by autorka nebo spoluautorka se dokonce podílela na repertoáru své dlouholeté kamarádky a kolegyně Věry Martinové, dokonce taky něčím přispěla Marie Rotrové, no a na alba Pavlu Bobkovi, takže Pavlína opravdu umí napsat písně nejenom pro sebe a je to skvělá autorka, opravdu se vypracovala za ta léta. Tak Pavlínu zdravím, kdyby náhodou ty poslouchala, což se čas od času děje, nedávno mi psala, že jede autem z koncertu a že poslouchá, tak kdyby náhodou, Pavlínu, moc tě zdravím i za všechny posluchače country rádia. Přeji ti ještě stále krásný narození, nový den. No a já bych, když dovolíte, pustil od Pavlíny písničku, kterou natočila v roce 95 na skvělé album právě s Druhou trávou. Tu písničku ji otextovala Robert Křesťan, je tedy přejatá z originálu a je skvělá. Pavlína ji výborně zaspívala a jmenuje se Mary Margaret. Zpívá dnešní oslavenkyně Pavlína Jíšová.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

Představte si, že dneska slaví rovné 80. narozeniny jedna, řekl bych, z nejoblíbenějších českých hereček, paní Daniela Kolářová. Ona je nejenom jednou z těch nejoblíbenějších, ale vlastně ona v těch 70. a 80. letech 20. století byla dokonce jednou z nejobsazovanějších hereček. A to tedy jak v divadle, ale především v televizi. No a myslím si, že všichni milujeme hlavně tak díky takovým filmům jako Na samotě u lesa nebo Kulový blesk, Léto s kovbojem. Ale taky máme rádi z mnoha seriálů, třeba jestli si vzpomínáte na Sňatky z rozumu nebo pochopitelně Taková normální rodinka nebo Nemocnice na kraji města. To jsou absolutní klasiky, na které já tedy osobně velice rád vzpomínám a když mohu, tak se na ně podívám. Nedávno jsem zrovna koukal na Kulový blesk a to je senzační věc i po těch letech. No a jejím nejčastnějším partnerem, to všichni dobře víme, byl Jaromír Hanzlík. S tím hrála třeba ve filmu Sladci otce vlasti nebo Noc na Karlštejně, ale samozřejmě třeba Léto s kovbojem, to je taky už klasika filmová, anebo pochopitelně Taková normální rodinka. No ale taky často spojujeme se Zdeňkem Svěrákem, respektive i s jeho synem Honzou, protože ona hrála v několika jeho filmech, byla to Obecná škola, Akumulátor nebo Tmavomodrý svět, také byla skvělá ve Vratných lahvích, no a ten poslední počin, to je tuším film Betlémské světlo. No, když jí byl jeden rok mimochodem, tak její rodiče se rozvedli a ona se krátce na to s maminkou odstěhovala do Karlových Varů, kde její maminka pracovala v divadle. Ovšem ne jako herečka, ale jako mzdová účetní. No a svého otce poznala až ve svých 5 letech, kdy se poprvé setkala i se svou nevlastní mladší sestrou Věrou, která v roce 68 emigrovala do Nizozemska. No a při vzpomínkách na Vary se jí nejvíce vybaví les, tedy možnost zimních sportů a především Karlovarské divadlo, jak ona říká, s magickým šuměním vody dole pod orchestřištěm, protože tam teče řeka Teplá. No a tam v 9 letech zahájila hereckou kariéru velmi malou rolí v pohádce Císařovy šaty. No a protože chodila dost cvičit, tak pomýšlela na to, že by se po gymnáziu přihlásila na sportovní vysokou školu, ale do toho jejího rozhodování výrazně začaly vstupovat další divadelní pokusy a na Karlovarském gymnáziu hrála ve studentském divadle Malých forem. Nejdřív to byl Štycháček a později Kapsa. No a v letech 64 až 68 studovala Damu. No a tam se seznámila se svým budoucím manželem Jiřím Ornestem. Tehdy v tom ročníku byl mimochodem také Ladislav Podměšil nebo Hana Maciuchová, Ivan Vyskočil a spousta dalších skvělých herců. A už ve 3. ročníku Damu si zahrála velkou roli ve filmu Soukromá vichřice z roku 67. Určitě pamatujete, to byl skvělý kus, který režíroval pan Hynek Bočan. No a po absolvování Damu, což bylo v roce 1968, nastoupila do divadla SK Neumanna, no a pak byla od roku 70 až myslím někdy do roku 2014 nebo 15, to už si nepamatuji přesně, členkou divadla na Vinohradech, což je tedy legendární soubor. No, ona za svůj herecký výkon v inscenaci U cíle Tomase Bernarda v pražském divadle komedie dokonce získala koncem března roku 2005 cenu Alfreda Radoka za stvárnění postavy matky. No ale hrála také třeba v divadle Na zábradlí, mnozí pamatujete třeba ze Švandova divadla a z některých dalších scén. A v roce 2024 to bylo takové pomyslné umělecké završení, tak ona převzala medaili za zásluhy prvního stupně. Takže opravdu ten její život byl a je stále velmi pestrý. A já bych teď tedy paní Daniele Kolářové, kterou mám jako herečku, moc rád popřál samozřejmě vše dobré, hodně zdraví. A zazpomínal bych na ní písničkou, kterou ona zpívala ve filmu Noc na Karlštejně, který jsem zmiňoval, což je také jeden z takových nejoblíbenějších českých filmů, kde hrála spousta nejenom skvělých herců, ale také zpěváků, samozřejmě Valdu máme v tom filmu všichni rádi, a Daniela Kolářová si tam zaspívala tuhle tu píseň. Ahoj, ahoj.

Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country.

Vlasta Redl, Letiště, no a před námi úplně poslední písnička této hodiny, vzpomínka na Johna Denvera a jeho úžasnou skladbu Living on Jet Plane. Já vám přeji samozřejmě hezký poslech, příjemný večer a po 22. hodině se na vás i nadále těší Petr Kocman.

Před 55 lety tuhletu americkou lidovou píseň nahráli KTO s českým textem Petra Třebíckého. A stále nám všem dělá radost. Je 22 hodin 11 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a hned v úvodu hodiny bych rád vzpomněl ještě jednoho dnešního oslavence, který by slavil, který nás ale bohužel v roce 2016 opustil v 82 letech. A byl to Leonard Cohen, který se narodil v Kanadě, v Quebecu, v Montrealu. A byl to nejenom samozřejmě zpěvák, ale hlavně také básník, a dokonce romanopisec a také kreslíř. A byl to člověk, který měl nesmírný vliv na umělce, tedy, jak už bylo řečeno, mnoha žánů, nejenom na hudebníky, ale na malíře a spisovatele. A ten jeho odkaz je tedy nesmírný. A ovlivnil i u nás spoustu zpěváků, ať už to byl Vašek Neckář nebo Pavel Bobek, a takhle bych mohl opravdu pokračovat dál a dál. Ty jeho písně žijí dodnes. Všichni známe samozřejmě i jeho veliký hit Hallelujah, který jenom u nás naspívalo asi 20 různých zpěváků, ať už to byli zpěváci nebo zpěvačky nebo některé kapely. Já bych na Leonarda Cohena rád vzpomněl písní, která v jeho repertoáru sehrála také velmi zásadní roli, a vzpomínám si, když ji v roce 1997 Honza Vyčítal nahrál tehdy na svoji sólovou desku. A do té písně tehdy jsem přizval Štěpána Raka, což je absolutní virtuos na kytaru, virtuos světového významu, kterého nesmírně obdivuji, a chtěl jsem, aby tam zahrál takovou tou svou typickou hrou, to tremolo. Hráči klasiky vědí, o čem je řeč, což tedy Štěpán ovládá naprosto mistrovsky. Takže posílám pozdrav i Štěpánovi, no a samozřejmě Honzovi Vyčítalovi na obláček, už je tam s Leonardem Cohenem a s českým textem. Bude zpívat Honza Vyčítal samozřejmě tu Cohenovou písničku a myslím si, že Honza ten text udělal velmi citlivě vůči tomu originálu, ale opět typicky po Vyčítalovsku. Je to krása prostě, krása veliká. Honza Vyčítal, Leonard Cohen, Hráči.

sčítáš, když pryč odspěchal, už víš, že nebude to žádné jmění. Na chvíli si jen chtěl skrýt, než karta jim zas začne jít, každý byl poutník, co tu zítra není.

ti, jak je rád, že může s tebou uléhat, že vůli jeho zlomila s tím pádem. Ty však už víš, že přešel most, že přizná, že je cizí host a listuje už tajně jízdním řádem. A listuje už tajně jízdním řádem. Než krok mu dozní ozvěnou, muž další hlavu svěšenou chce únavu svou se třást do tvých dveří. Víš, zbyde po něm pramálo, své sny neuspí nastálo, ty přece dobře znáš už, oč tu běží. Ty přece dobře znáš,

že tu hru s tebou hrají snad už posté. Ať jde dál, ať jde k tobě blíž a už se vůbec nebojíš, i když víš, že jste oba cizí.

tak, že poveze nás stejný vlak, dál pojedem však každý jinou tratí. A očima ti uhýbá, když tyhle věty povídá, ty však už víš, že za všechno se platí. Už nabral sil a tak se zase ztratí.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Tak tuhle tu písničku jsem nepouštěl jenom tak náhodou, ale záměrně, protože právě dnes by slavil své narozeniny herec, bavič, zpěvák, spisovatel, kreslíř, komik, hudebník Jiří Wimmer. Tuhle tu písničku naspíval v 80. letech do jednoho televizního pořadu s Karlem Černochem. No, Jiřího Wimmera samozřejmě všichni znáte velmi dobře z mnoha různých situací a znáte ho samozřejmě z televize, z divadla, mimochodem přezdívalo se mu Klobouk, protože velmi rád nosil klobouk a byl to nejenom pro mě určitě jeden z nejnadanějších vůbec kumštířů tady u nás, měl jsem ho velice rád, on dokonce psal také básně a kreslil anekdoty. Nevím, jestli jste někdy jeho anekdoty viděli, ale doporučuji, pokud budete mít možnost někde vidět, tak skvělý. A taky miloval sport, miloval tenis a mimochodem bydlel na krásném místě v Divoké Šárce v domě. To jsem mu vždycky záviděl. No a on vlastně po absolutoriu na Pražské Damu v roce 65, kde byl jeho spolužákem a kamarádem třeba Vladimír Puchold, tak potom získal své první divadelní angažmá v divadle Petra Bezruče v Ostravě a tam působil 5 let od roku 65 do roku 70. No a vytvářel tam docela řadu vážných divadelních rolí, protože on, krom toho, že ho všichni známe jako komika, tak to byl velmi charakterní herec, uměl to. No a souběžně hrál také v někdejším ostravském divadle Malých forem, to se jmenoval Tlu, a 2 roky působil také v Ostravském státním divadle. Později, když přešel do Prahy, tam přešel mimochodem společně s Janem Valou, tak uváděl koncerty skupiny Rangers a Plavci. No a možná si také mnozí vzpomínáte, že v 80. letech se docela často objevoval jako host na koncertech kapele Greenhorns, tehdy samozřejmě Zelenáči. Z té doby já si ho osobně pamatuju nejvíce a bylo to vynikající. No ale vystupoval také v Libereckém a Pražském divadle Y pochopitelně a v 90. letech hrál v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha a také v divadle Jiřího Grossmana. Takže toho prošel opravdu hodně. No a právě s Karlem Černochem, se kterým před chvílí zpíval, tak s ním, jak dobře víte, vytvořil takovou komickou dvojici. Vystupovali na různých estrádách i tehdy ještě v Československé televizi v pořadech jako třeba Ring Volný, ale hlavně si určitě pamatujete pořady Možná přijde i kouzelník. To byla senzace. Dodnes, když to opakuju, tak se na to rád podívám. No a Jirka Wimmer také hrával ve Směšném divadle svého blízkého přítele Luďka Soboty. Jeho osobní život byl do jisté míry, dá se říct, rozháraný, protože byl 2x ženatý, 2x rozvedený a téměř celý svůj život trpěl silnými depresemi a psychickými problémy. Dokonce se 3x neúspěšně tedy pokusil o sebevraždu a 2x se léčil z alkoholismu v léčebně. No a v 80. letech měl dokonce těžkou autonehodu, to když usnul za volantem a naboural do stromu. No a bohužel tragicky zemřel v pouhých 57 letech 25. ledna roku 2001, když v pražských Dejvicích samozřejmě tedy pod vlivem alkoholu přelezal zábradlí na Vítězném náměstí nebo na Kulaťáku, jak se říká v Praze, a tam jej bohužel srazil autobus. Takže odešel relativně mlád a byl to jeden z obrovských talentů. Všichni se na tom shodují, jeho kolegové, hudebníci, herci, režiséři. Vždycky si říkám škoda, že takový lidé tady nebyli déle, co ještě všechno by vytvořili. No já bych na Jirku rád zaspomínal, řekl bych, jednou z takových jeho nejproslulejších scének, samozřejmě když pominu tu maďarštinu, kterou s Karlem Černochem předváděl, možná přijde i kouzelníka a některé další špílce, tak si myslím, že právě Ostrava, jak se jmenuje ta scénka, tak to je opravdová legenda. Je tedy pravda, že je dobré tu scénku i vidět, ale myslím si, že i v té audiopodobě to bude na Jiřího Wimmera, který by dnes slavil narozeniny, krásná vzpomínka. Tak pojďme na to, jdeme vzpomínat.
1: Bude to taková, představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Sto sto roků kopal. Kopal jsem. Uli. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Sto roků však těžil mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez mase. Svaly mi v železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu na botu. Při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že pa mě to rozdrá dneska.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

To byl skvělý Mel Haggard a písnička Ramble Fever. Já když jsem přijel dneska večer do rádia, tak jsem si před vysíláním dával ještě rychlou malou kávu. A jak se tak na ní udělala ta krásná pěna, tak jsem si vzpomněl na jedno povídání na toto téma od Marka Ebena, tak jsem se rozhodl, že vám ho musím zkrátka přečíst. On tu kapitolu ve své knize zaznamenal 5. listopadu roku 2017. Takže cituji. Já si vždycky myslel, že se tomu říká pěna, tedy tomu, co je na hladině uvařené kávy. Aspoň dřív se tomu tak říkalo. Ale teď máme krému. Voňavá káva s lahodnou krémou. Když jsem to slyšel poprvé, myslel jsem si, že jsem špatně rozuměl, ale ne. Tenhle češtinský bastard už zapustil kořeny. Možná, že příště bude někdo nabízet domácí chleba s křupavým kůrkem. Moc rád bych byl u toho, když se o invazi krémy rozhodovalo. Představuji si to tak, že byla zasedačka v budově českého zastoupení nějaké velké nadnárodní kávové společnosti. Tam usedli marketingoví strategové firmy a zástupci nějaké reklamní agentury, kteří za žádnou cenu nechtějí přijít o tenhle biznis. A zástupkyně firmy začne. Pro nás je klíčové slovo kréma. To je to, co nás odlišuje, co navozuje tu chuť. Starší pracovník z reklamky, můžeme mu říkat třeba Láďa, řekne. A jak to budeme překládat? Marketingová. Nebudeme. Právě ta kréma je to zajímavé. Láďa. No a nebudeme teda říkat krém? Káva s lahodným krémem? Marketingová. Ne, krém je moc mužský. To je jako kdyby ten krém tu kávu zalehl, to určitě nechceme. Láďa. A nemohla by to být pěna? Marketingová. Pěna je něco jiného než kréma. Pěna je moc řídká. Láďa. Nesměle. No, kdyby byla pořádně hustá, marketingová, důrazně. I hustá pěna je řidčí než řídká krema. To se nedá srovnat. V této chvíli se zvedne nadřízená Ládi z reklamky, budeme jí říkat třeba Denisa, a požádá ho, aby s ní šel na chvíli na chodbu. Denisa. Láďo, co jsi dělal předtím, než jsi přišel k nám? Láďa. Byl jsem učitel. Denisa. A kolik jsi bral? Láďa. 18,5. Denisa. Tak jestli se k tomu chceš vrátit, tak takhle pokračuj. Hele, říkám ti, přestaň prudit, teď půjdeme dovnitř a ty už neřekneš nic. Doufám, že jsi mi rozuměl. Oba se vrátí do zasedačky. Denisa. Já se omlouvám za to zdržení, no my si myslíme, že je to určitě dobrá myšlenka. To je něco, co lidi zaujme, si myslím. A vzhledem k tomu, že jsem o tom napsal celý tenhle sloupek, se obávám, jestli neměla pravdu. Možná jsem na toho rodného mluva až moc cibrlich.

Tak tohle byl veliký hit Paltra Wagonera a Dolly Parton z roku 1974, který vévodil hit parádě na prvním místě na Billboardu od 12. října roku 1974. Na závěr hodiny už jenom jedna jediná píseň, to zas bude pro změnu česká country, kterou bude zpívat Lucka Vondráčková, píseň Jedou vozy prérií, což je taková zapomenutá píseň, která kdysi zazněla v jednom kresleném filmu a Lucka se na ní vzpomněla a celou ji tehdy před těma lety obnovila, znovu nahrála a myslím si, že udělala dobře, protože je to krásná kaubojská píseň. Tak přeji vám hezký poslech a budu se na vás těšit samozřejmě po 23. hodině a budeme soutěžit o knihu, takže si připravte telefony. Petr Kocman vám přeje hezký večer.

Tohle byl Pepa Šimek a Greenhorni, když náš táta hrál, je 23 hodin 8 minut, posloucháte noční vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman. No, zahrada a příroda obecně jsou ideálním zdrojem surovin k jídlu nebo k léčení, pro užitek, na ozdobu, no a nebo jen tak pro radost. A víc než stovku praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené věci i věcičky poskytne příručka z edice Zkuste to doma sami, tentokrát s podtitulem Dárky. Podle podrobných návodů můžete vyrobit bylinné oleje a octy nebo inhalační tyčinky proti rýmě, dokonce taky jedlou modelínu, ano, slyšíte správně, nebo hebký stojánek na tablet vycpaný pohankovými slupkami. Obdarovat nemusíte jen ostatní, ale i sami sebe a třeba i tu drobotinu na zahradě, když z rákosí nebo bambusu vyrobíte apartní hmyzí hotel. Řada pokrmů o zvláštní tradiční japonské ochucovadlo zvané gomasio, které rovněž pomáhá omezit používání klasické soli. A já se ptám vás, milí posluchači, co tvoří základ této kořeněné soli? Pokud to víte, tak připravte telefony a můžete volat sem do studia na číslo 210 323 333 a já vám samozřejmě dám i možnosti. Takže ochucovadlo gomasio se vyrábí ze semínek za A morušových, za B sezamových nebo za C dýňových. Ještě jednou, ochucovadlo gomasio se vyrábí ze semínek za A morušových, za B sezamových, za C dýňových. A volat můžete právě teď.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč, prachu ze dna zvedám. Já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Tak přátelé, volala vás obrovská spousta, ještě teď stále voláte, ale to už je opravdu pozdě, tak už do soutěže nevolejte, už je rozhodnuto, protože tím nejrychlejším z vás byla posluchačka Jaroslava, kterou právě teď vítám ve večerní vysílání Country Rádia. Jaroslavo, ještě jednou vám přeji krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak vám všem.
0: Děkujeme, vy jste byla opravdu jako blesk a samozřejmě se správnou odpovědí. Já tedy ještě jednou zopakuji, zajímalo mě, z jakých semínek se vyrábí ochucovadlo Gomasio. Tak za A to mohly být semínka morušová, za B sezamová, nebo za C dýňová. Vy jste správně řekla, že jsou to semínka.
1: Sezamová.
0: Ano, je to tak. Nevím, jestli máte zkušenost, ale jenom doplním, že Gomasio se připravuje v poměru 15 lžiček neloupaných sezamových semínek a 1 lžička soli. Tak to jenom pro toho, kdo neví a chtěl bych si něco podobného vyrobit. Vy máte s tím zkušenosti nějaké nebo ne?
1: Ne, vím jenom, že v asijské kuchyni se hodně často používá sezam.
0: Ano.
1: A téměř na všechno.
0: Je to tak, já ho mám taky moc rád. Používáme to doma a mm-hmm. Je to skvělý. Tak ta knížka, která tady leží přede mnou a která je v tuto chvíli už vaše, tak já vám ji docela závidím, protože už na tom přebalu se píše více než 100 praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky. To máte co dělat na celou zimu.
1: To se těším.
0: Tak já vám ještě jednou moc gratuluju, mějte se moc hezky.
1: Děkuji moc krát.
0: Budu se těšit naslyšenou. Děkujeme.
1: A krásný večer všem posluchačům.
0: Děkujeme. A posílám písničku Ellen Jackson. Děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Kamarádi naši, tady je Katka Čepelíková. Už zítra si v dobrém ránu s Vláďou Vlachem trochu začarujeme. Mrkneme totiž do Salemu za tamními čarodějnicemi. Víte, že k Salemu se vlastně nikdy čarodějnice neupalovaly? Řekneme vám, proč si to všichni myslíme, i když to vůbec není pravda. Tak zítra čary, máry, fuk. Budem tady, já i ten fuk. Tak ahoj.

pochopitelně i dnes se toho udála docela hromada u nás i ve světě. Pojďme si tedy některé události připomenout. Roku 1427 byl učiněn společný zápis velkých obcí, tedy tří pražských měst, o slavení jediného posvícení, a to vždy v první neděli po svatém Václavu. Roku 1959 vzniklo v Brně satirické divadlo Večerní Brno. První satirické divadlo po druhé světové válce, které začalo hrát na území Československa. Určitě si mnozí pamatujete slavná vystoupení třeba Valdy Matušky nebo Miroslava Horníčka a dalších. Tak to všechno se odehrávalo ve Večerním Brně. V roku 1962 se odehrála premiéra skvělého českého filmu režiséra Karla Zemana Baron Prášil. Vzpomínám si, když jsem ten film jako kluk viděl poprvé, byl jsem úplně u vytržení a dodnes mám všechny Zemanovy filmy rád. A také vám doporučuji, jestli náhodou nevíte, tak u Karlova mostu je muzeum Karla Zemana a tam tedy rozhodně běžte, stojí to za to. V roce 1968 začala v Československu pětidenní pracovní týden, kdy soboty byly až na výjimky volné. A představte si, nedávno jsem slyšel, že se vážně uvažuje o tom, že by se pracovalo jenom 4 dny v týdnu oficiálně, tedy od pondělí do čtvrtka. Tak to jsem tedy zvědav. V roce 1997 přijel na Staroměstské náměstí v Praze na kole z cesty kolem světa Vítězslav Dostál, první Čech, který takovou cestu vykonal. To musela být makačka. Roku 1937 byla v angličtině vydána kniha Hobbit a neb cesta tam a zase zpátky od spisovatele Tolkiena. Roku 1964 získala Malta nezávislost na Spojeném království. V roku 1974, to je něco pro motocyklisty, byla na veletrhu v Kolíně nad Rýnem představena první Honda Goldwing, velmi oblíbený motocykl. No a roku 1981 Belize vyhlásilo nezávislost na Spojeném království.

0: Tak vážení, dosedel. Ten slavnější dopředu. No a ti ostatní na tandem. Hlavně se mi prosím nehádejte. Úterý v tandemu. Od rána do podvečera vždy dvě písničky v podání jednoho interpreta.
1: Koukám, jak celá země vstává, jen dosměl poslední klapot kopyt.
0: Ta první známější, ta druhá možná o to zajímavější.
2: A budu z nudy sudy krouhat, pak do všech mužských leze dlouha, prachu mraky, drahý fraky.
0: Už zítra, výhradně.

No a to je ode mě pro dnešní večer téměř vše, milí posluchači. Za chvíli udeří půlnoc, já se s vámi tedy loučím. Loučím se s vámi až do středy, protože zítra mě opět mé koncertní povinnosti vedou jinam, bohužel, než právě do studia Country Rádia. Ale už se na vás těší můj kolega Vítek Pěkný, takže si s ním užijete zcela jistě také, ano, pěkný večer, to se nabízí. Tak budu se na vás těšit samozřejmě opět ve středu, to by měla přijít také paní Marcela Jurčíková, takže budeme samozřejmě soutěžit o knihu a bude i druhá bonusová kniha, takže to všechno nás čeká. Vy si užijte nejenom zítřejší večerní vysílání, ale také to vysílání přes den. No a pokud se chystáte zítra do práce, tak mám pro vás jedno krásné motivační motto. Je to takový citát, který kdysi pronesl vtipný pán, který se jmenoval Robert Frost, který řekl, že budete-li pilně 8 hodin denně pracovat, možná se vám nakonec podaří stát se šéfem a budete pracovat 12 hodin denně. Tak vám přeji, ať se vám všechno daří a naslyšenou se s vámi těší ve středu Petr Kocman, klidné sny.

mládí běhal za ženskýma, dneska chodí do práce pěšky. A já tu tiše ležím, toužím projít životem nezraněn. Za oknem plujou mraky krásných žen a pak přijdou na koncert hezký holky a říkaj: ale pane, my nejsme groupies, my jsme spíš kulturní veřejnost.

hnědou pleť, však ústa po růži ti voní. Jsou slova lásky monotónní, co počít mám si s nimi teď, když čekám na tvou odpověď a zmaten pospíchám si pro ní. Máš po sněžence bledou pleť, však ústa po růži ti

podveď a strach, který ti oči sluní, až zmizí rychle, prosím, hleď, jako ten sníh, co padal loni, máš po sněžence bledou pleť, však

0: jedou pleť, však ústa po růži ti voní.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu Country Time. Čas pro americkou country music.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním i historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Emmylou Harris. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm novinka, je tu s ní Kenny Chesney a jmenuje se Carry On. Kenny se narodil v roce 1968 v Knoxville v Tennessee jako dítě anglických přistěhovalců. Má mladší sestru Jennifer. První kytaru dostal k Vánocům a vystudoval i univerzitu v Johnson City v Tennessee. Tam hrál i baseball a fotbal. Hudební kariéru začal v klubech Nashvillu, v jednom z nich se stal i rezidentním muzikantem. Už jeho debutového alba se prodalo na 30 milionů kusů. Má 12 cen CMA a 6 nominací na Grammy a od roku 2025 je členem Dvorany slávy. A je tu místo čtvrté, i to je novinka Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Doznělo místo třetí, Stella Lefty Boston. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hitparády. Na druhém se nic nezměnilo. Luke Combs, Be By You. A pak zazní vítěz tohoto týdne. Je na něm minule pátá, Kane Brown, Woman.

To bylo aktuální první místo americké countryové hitparády. A kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1982 byl song Love in the First Degree, který natočila skupina Alabama. Hit měli i Oak Ridge Boys, jmenoval se Bobby Seale a v roce 1982 se na vrchol hitparády dostal i Merle Haggard se songem Big City.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Time, legenda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Emmylou Harris. Emmylou Harris měla životní osudy značně pestré a možná by se dalo říci i dramatické. Ono to ale pak bylo také poznat v jejich písničkách. A to nejen to, co prožila, ale i hudební vlivy, které díky svému životu potkávala a střebávala. Možná ani nakonec vůbec nemusela být countryovou zpěvačkou, a nebo abych byl přesnější, zpěvačkou s podstatným vlivem country. Ale stalo se. Emmylou Harris se narodila 2. dubna 1947 ve městě Birmingham ve státě Alabama. Část dětství strávila v Severní Karolíně a od mládí projevovala nadání nejen pro školu, ale i pro umění. Vystudovala Univerzitu Severní Karolíny a začala se zabývat studiem hudby. Učila se hrát písně Boba Dylana a Joe Bazové a vystupovala v duu s Milkem Williamsem. Po skončení studia na konci 60. let pak přesídlila do New Yorku a dostala se do hudební komunity. Její život byl ovlivněn zejména psychedelickou hudbou.

V roce 1971 vystupovala Emmylou Harris triu s místními muzikanty a na koncertech si ji také všiml bývalý člen rockové skupiny Birds, Chris Hillman, který pod dojmem z jeho zpěvu ji nejprve chtěl do své kapely, ale nakonec ji doporučil skladateli a hudebníku Grahamu Parsonsovi, který hledal dívčí vokál do svého projektu spojícího rock a country, nazvaného Americká kosmická hudba. I Parsons byl unešen a tak se Emmylou začala učit country. Na desce to celé vyšlo v roce 1972, následovalo turné a poté to už v roce 1973 návrat do studia k natáčení dalšího LP. Jen pár týdnů po dokončení druhého alba ale Graham Parsons podlehl předávkování alkoholem a drogami. V roce 1975 vydává potom Emmylou Harris své první solové album Pieces of Sky, které produkoval Brian Ehrn. Ten produkoval pak i jejich 10 dalších alb a stal se i jejím druhým manželem. Druhý single z tohoto alba dosáhl až do horní pětky americké hitparády.

Na sklonku roku 1975 se Emmylou Harris poprvé setkává s Lindou Ronstadt a Dolly Parton a natáčí několik vánočních singlů. Dámy si takto vzájemně hostovaly i na svých sólových vánočních projektech. Pomáhal jim v tom tehdy i Neil Young. Emmylou Harris vůbec ráda spolupracovala se svými kolegy. V roce 1980 natočila duet s Roy Orbisonem That Lovin' You Feeling Again, který jsme právě doposlouchali a který se dostal do horní desítky americké hitparády. Ráda také po svém natáčela hity svých kolegů ze všech žánrů, namátkou třeba diskotékový hit černošské zpěvačky Donny Summer On The Radio, a nebo třeba vokální verzi slavné instrumentálky Floyda Kramera Last Date. Ke spolupráci s Lindou Ronstadt a Dolly Parton se pak i v 80. a 90. letech několikrát vrátila. Naposledy pak vytvořila duo s Lindou Ronstadt, tentokrát už bez Dolly Parton, na konci 90. V druhé polovině 70. let již následovalo jedno album za druhým. Například v roce 1976 Elite Hotel, v roce 1977 Luxury Line a zatím nejvíc countryové album Blue Kentucky Girl z roku 1979. Z každého byl nějaký ten hit pro vrcholky hitparád. Emmylou založila také v roce 1976 novou kapelu, ve které hrál i Rodney Crowell, kterého ale koncem 70. let nahradil Ricky Skaggs. Písničky Bucka Owensa Together Again nebo Patsy Cline Sweet Dreams se v podání Emmylou Harris dostaly na vrchol hitparád. Další úspěšná byla například Two More Bottles of Wine. Poslechněme si tyhle dvě.

Po druhé se Emmylou Harris vrací do Nashvillu po rozchodu se svým manželem a producentem Brianem Ahernem začátkem 80. let. Seznamuje se se zpěvákem a skladatelem Paulem Kennerlym, který byl pro ní třetím významným mužem v jejím osobním životě a se kterým se rozchází v polovině 90. let. Po celá 80. i 90. léta se její hudební obraz pohybuje na pomezí country a rocku. Nejprodávanějším albem Emmylou Harris se stalo album Trio z roku 1987, opět ve spolupráci s Lindou a Dolly, a v roce 1990 vydává kompilaci dueta. Sbírku písní se svými největšími pěveckými partnery. Je mezi nimi i Graham Parsons, ale i Willie Nelson nebo George Jones. Emmylou více písně přebírá a svými vlastními písněmi šetří. V 90. letech vydala album se svými písněmi například po 5leté přestávce v roce 1999, když se mezitím účastnila řady projektů například s Petrem Gabrielem, skupinou U2 nebo Bobem Dylanem.

Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a výtečně smontoval Kuba Jiroušek, za což mu děkuji. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Předveďte zadrženou. Pojďte, paní. Pojďte rychle.
1: Co je to za výtyk tady?
0: Tady se budu vyptávat já.
1: Dobře, co je to za výtyk?
0: Mlčte. Vy jste u nás na oddělení v krátké době už po čtvrtý, co?
1: Ale již po čtvrté, bratko můj, lůbezdý, panko velkovož, když po čtvrté ještě dík, když jsem vám nehádala z ruky.
0: No to je taky zbytečný.
1: Ale jen ukažte vy tu ručku malučku.
0: No prosím, přesně.
1: A fuj ty tlapa. A. Tato čára se mi nelíbí.
0: Proč?
1: Je krátka.
0: No počkejte, snad neumřu.
1: Tak to je, ale čary bary, co to vidím? Asi vám někdo ukradne pendrek.
0: Nechte si to. Nechte si vaše provokace, Nováková. Jmenujete se Nováková.
1: Nováková, teta týde Nováková.
0: No. Tak Nováková, chlapci sodění si s váma nevědí rady, takže bychom to dneska probrali tak nějak spolu komplexně.
1: Komplexně té dítky nejlepší. No.
0: Ale než se podíváme do protokolu, který jste nám minule podepsal, bych si potřeba ověřit nějaký údaje o vaší rodině. Kolik máte dětí, Nováková? Hodně, já vám
1: hodně.
0: Pomůžu. Těžko bychom to spočítali.
1: Těžko.
0: Nezahálela jste mládí ve vašem pojízdném rodinném domku.
1: Touha přišla vždycky,
0: ano.
1: Touha.
0: I nečekaně, někdy no, dvakrát denně.
1: I pětkrát
0: jo,
1: přišla.
0: Jak je to možný?
1: Jak je to možný? No nebylo co dělat, v té době ještě nevysílala televizní stanice Nova.
0: Takže doma je vás hodně.
1: Hodně,
0: ale
1: no.
0: Zavřené jenom
1: jeden. Jenom jeden, ostatní jsou na svobodě, užívají si amnestie.
0: No. To nám právě dělá veliký starosti, Nováková. Potřebovali bychom je dostat zase tam, kam patří.
1: A za rok nebo za dva, za tři.
0: Ne, pokud možno hned bychom je tam potřebovali dostat. Takže uděláme takovou dohodu. Já vám budu vyprávět něco nového o vašem Ferkovi, který sedí, a vy budete zpívat o těch, který se nám potulují.
1: Zaspívám všeckový kecal.
0: No, spolehám na vás. No jistě, úspěšně spolupracujeme už léta. Krycí jméno
1: Divá Bára.
0: Takže Nováková, vašemu Ferkovi snížili trest ze 3 let na 1 rok.
1: Ale pašal Ferku.
0: To si úžasně polepšil. Víte, co mu pomohlo? No. Skamarádil se s Bacharem.
1: Ale fuže.
0: Opravdu si rozuměj, radost pohledět ve dne v noci spolu. Pořád se držej za ruce nebo ale za něco. Fuj. Hned prej, jak Ferka pustí, hned prej bude svatba.
1: A tak to přijde v bílém, keď bude svatba.
0: No a voholte se jako dneska, to vám taky sluší, Nováková. Tak teď vy. Kde najdem ty ostatní?
1: Tak jeden je v Žilině, no. Ostatní jsou na Slovensku.
0: Jo. Co tam dělají?
1: Brousí do žíky, asi se něco chystá.
0: Nechte si to, nebo a zavřeme pro šíření poplašných zpráv. Na Slovensku je všechno v klidu. Doma nemáte žádného vejlubka?
1: Jenom vejlubka, ale to je analfabet.
0: Analfabet, proč? Je po vás?
1: Ale ne, ale už má 17 roku, ještě není v invalidním důchodu.
2: Chodí do práce.
0: Chodí do práce.
1: No, ale alfabet, tato, to je to samý.
0: Taky chodí do práce.
1: Tvoj, to ne, to musí uživit rodinu, ale chodí do ulic. Jak vidíš, že někde někomu něco přebývá, tak to přijde se domů, že nám to většinou chybí.
0: A takhle. No. Takže na vašeho pana manžela bych se měl vlastně taky podívat.
1: No, když vy znáte mého analfabeta z televize.
0: No, to si nespomínám. Teda v televizi jsem v poslední době viděl několik nových analfabetů.
1: Ale musíte ho znát z televizního pořadu. Hledáme nové talenty, soutěžili jsme v davovém zpěvu erotických písmů.

0: Písni.
1: Vy taky?
0: Hlavně, no.
1: Jo, to jsem rád, že jsem to neviděl. A o čem jste zpívali?
0: Nakonec o niče, protože Kobí se nám vyškrtla základní slovo, takže nebylo o čem zpívat. Aha.
1: Jaké to bylo slovo?
0: Tvoj, no to neřeknu, to, co jsem slušná osoba, ne? Jsem u soutěže? Ale že jste to vy, bratko můj lůbezný, tak vám ho nakreslím.
1: No to Nováko, prosím vás, nechte si svoji nástěnou geometrii. Fuj, tajbl. Ještě takhle velko. Proč vám to slovo vyškrtli?
0: Protože soutěžící tak tajně nazývali předsedkyní Komise.
1: Jo.
0: Říkali ty jedno staro.
1: Tak dost, Nováko, nedělejte ze mě blbce. I když jsem policista, tuším už asi moc dobře, jaké slovo
0: je. A takže to tu vás neodělení taky máte.
1: No víte, že máme, a bohužel ne jedno. Tak Nováko, a k tomu protokolu. Vy trváte na tom, že jste 20. minulého měsíce byla na Václavském náměstí pouze na houba.
0: A David, co to za kodě takovýhle Václavky?
1: Václavky, prosím vás, nebudem se tady bavit o houbách. V zabaveném košíku jste neměla houby, tam jste ukrývala 38 peněženek.
0: Ano, 38 peněženek, že houby nerostou, je sucho.
1: To je pravda, ano.
0: Sucho jako v roce 1400.
1: No možná no, větší.
0: Řekněte vy mě, bratko můj lůbezný.
1: No, prosím.
0: Pomůže nám opět Sovětský svaz?
1: On no, se zbláznil, Nováko, a Sovětský svaz je sám na suchu. Kromě toho se rozpadl.
0: Ale fůj, že komplexně.
1: Komplexně se rozpadl.
0: A co tomu říká Vladimír Iljič Lenin?
1: Nováko, a já o vás začínám pochybovat, co by tomu říkal Lenin, ten je dávno mrtvý.
0: Ale fůj, že vy nás učili, že nesmrtelný.
1: Ale možná, to vás učí Maringotce, to vás no. Asi učili, že jeho dílo je nesmrtelný.
0: Jo, dílo.
1: No, konečně to dílo někdo správně zhodnotil, no.
0: Tak vláda to má za sebou.
1: Co děláte paniku, vláda nemá nic za sebou, vláda je stabilní. Vláďa Iljič to má za sebou.
0: Vláďa umře.
1: No, vláďa.
0: Je taky není nejlíp, Sovětský svaz se rozpad. Kde vy v dímě budem táboři.
1: No jo, tak vy si něco najdete, nemám strach. Hlavně se vyhněte Václavskému náměstí. Tak Nováková, vy trváte na tom, že jste 20. byla na houbách a při té příležitosti jste na Václavském náměstí, světe div se, našla 38 peněženek.
0: 38 peněženek, štěstí se na mě usmol.
1: Nováková, to je předčasná radost. Vrátě si to. Nováková, to si schovejte na festival etnických skupin. Ještě si popovídáme. Kde jste ty peněženky hledala?
0: Vím, že na zemi.
1: Na zemi? My máme určitá svědectví, že jste vytahovala peněženky lidem z kapes.
0: Jo, a co jsem asi tak hledala, když na zemi nebyli? Aha, řekla jsem si, Mária, co není na zemi, bude ve vzduchu. Co není ve vzduchu, bude v kapsách.
1: Aha, a jak k tomu ty lidi přijdou, že jste jim vytahovala peněženky přímo z kapes?
0: No neměli se mi plést do cesty. Ksindl německý turistický. To oni za Václave pošlapali pod houby, že houby nerostou. To oni vykoupili všechnu becherovku, že malí děti teď nemají co kstírat.
1: Nestáčíte řeči nám, Nováková. To znamená, že kdybych já šel kolem vás na Václavském náměstí, jak mě taky vyčarujete peněženku.
0: A to by nestálo za to. Vím, kolik berete měsíčně.
1: Nechte si svý hodnocení, Nováková. Co jste s těma penězi zamýšlela?
0: Co by řekla jsem si? Mario, ty přispěješ na nové uniformy.
1: No to určitě, to vám jedin, to víte, že jo.
0: Aby naši strážci pořádku nebyli eset bubáci, ale byli fešáci.
1: Nebuďte drzá, Nováková.
0: Pěkné modré uniformy, červené lampasy, čepičky, třásničky, šavličky, čižmičky, naleštěné jako na Pražském radě, když víteli pak velkou božného. Pana knížete Schwarzenberga a děkovali mu za to, že opět u nás nezavedl robotu.
1: A máme ji, urazila šlechtu, půjde si sednout. Pojď, babo.

0: Kolik je druhů různých smrti trestů, všechny mám slíben. Až mi stáhnou neprůstřelnou vestu, budu to mít spočtený. Spaní už taky nemám klidný, mám se čeho bát. A poldové na mě nejsou vlídní, hledá mě lec, který stát. Vlastně mám, co jsem jako kluk chtěl, stal jsem se šoférem. Tak co na tom, že to jednou skončím malérem. Až budu jednou viset a ty se, mámo, zeptáš proč, můžu říct jenom jediný, za to může bourák značky Dodge. Tak kam to bude dneska, šéfe?
1: First National Bank.
0: Oh, yes. Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz. Šest vejfuků za mnou zpívá svý gangsterský blues. Když naplno zmáčknu tyhle svý varhany, můžu si bejt jistý, poldové jsou nahraný. Jo, pancéřová dočka, marnivá ženská.

Pancéřová dočka je můj vysněnej vůz, mistr Kat se dočká a pak bude šluz. 12 poldů na Harlejích bude můj doprovod, než pod černým trámem podrazej mi schod. Pancéřová dočka je pro mě pravej vůz, i když z mýho života ufikla pěknej kus. Táhnu ke všem čertům, vždyť nejsem posera, ať si Lojza Kápo hledá novýho.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.